0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: I like long walks with my nigga to the bank.

0: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.
1: On chtěl by feed, posílá beat, posílá beatback. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

0: je gamma mode. Gamma mode.
1: Radio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: je problém prvděné noc.
1: Víme blbosti, víme zlého, nemáme starosti o další den. Můžeš být zbytočně bránit se život, jak z rozprávky skoro a zabijem. Víme blbosti, víme zlého, nemáme starosti o další den.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Rádio Wave. Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

Vytahuje nože, dělá mega hit, sladím se pomocí mrože. Vytahuju, spír na sobě nov, fear, enemy jsou mír, 10 deka na papír. Britney je tak moc, že vytahuje nože.

Snažím se pomoci mrože. Vytahuju spír na sobě nový fír. Enemy sumír, 10 deka na papír. Britney je tak moc, že vytahuje nože. Dělá mega hit, snažím se pomoci mrože.

0: Radio Wave. Děláme vlny. Děláme vlny.
1: Hey, sweets. Let me introduce you to my friend. Her name's Fashion.

0: všem a o ničem, co život naděluje a bere.
1: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
2: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
0: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Krásné ráno, milí posluchači, máme tu 8 hodinu a taky Anu Belio, která si pro vás připravila dnešní první zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Úřady se připravují na zajištění bezpečného průběhu nadcházejících komunálních a senátních voleb. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jim pomáhá připravit se hlavně na takzvané DDoS útoky, při kterých útočníci zahltí webové stránky a vyřadí je z provozu. Bezpečnostní opatření před volbami, které budou v pátek a sobotu, chystají i mobilní operátoři. Jednací řád sněmovny by se mohl opět změnit, navrhuje to šéf poslaneckého klubu motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný. Podle něj by si třeba poslanci nově mohli stanovit konkrétní den, kdy by mohli hlasovat o návrzích zákonů bez rozpravy. Šťastný tak chce omezit parlamentní obstrukce. Aktuální jednací řád teď platí necelý měsíc. Minimálně každá šestá europoslankyně byla cílem takzvaných svlékacích aplikací. Vyplývá to z dat výzkumu organizace Agora Digital Transformation, který pátral po počítačem generované pornografii z obličejí skutečných lidí. Podle výzkumníků jsou výsledky důkazem, že současná regulace podobných nástrojů není dostatečná. Část europoslanců v souvislosti se studií vyzývá Evropskou komisi, aby zajistila, že nedávno schválený zákaz takovýchto svlékacích nástrojů bude okamžitě vymáhán. V kinech po celém Česku dnes začíná přehlídka Beatu Cannes. 13. ročník nabídne 8 filmů z festivalů v Berlíně, Benátkách a Cannes. V pražské Lucerně zahájí Minotaur režiséra Andreje Zjaginceva, který letos získal velkou cenu poroty právě v Cannes a za Francii byl vybrán jako oficiální kandidát na Oscara.
1: Sport.
2: Čeští fotbalisté do 21 let uzavřeli kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy porážkou 0-2 v Portugalsku. To ovládlo skupinu a prošlo na šampionát. Češi měli už před utkáním jistotu druhého místa a účasti v baráži.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas. Na Rádiu Wave právě začíná ráno s Bořkem a Krištofem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
4: Děláme vlny.
5: Listen to Google Monday as soon. True Ajagne Soldier. Deep in the mud thing. Oyana. Deep in the mud they raise me. Deep in the mud and raise. 10 toes on the concrete. No shoes and no tie, no lace. Omo, we come from trenches where they go grass to grace. Training on a mountain. I mean they control the pace. I'm

0: Doja Cat a Vegas na vlnách Radia Wave. Krásné ráno, milí posluchači.
1: Dobré ráno, přejeme vám krásný život.
0: No, přesně tak. A nic menšího.
1: 7. října posloucháte Radio Wave a tu nejlepší stanici vlastně v rámci československého vysílání.
0: Svátek slaví Justýna, taky Abaddon, Abdon a Sergej.
1: Sergej Barakuda, všechno nejlepší do Ostravy.
0: Ano, je židovský svátek Jom Kippur, den smíření a taky den za důstojnou práci. Tento den zavedla a poprvé představila Mezinárodní organizace práce v roce 1999.
1: Dneska taky slaví narozeniny fotbalista Ondřej Linger, o kterém si dneska budeme určitě taky a o spoustě dalších českých fotbalistech povídat, protože jsme včera ne úplně fantasticky hráli s Anglií. Narozeniny má třeba Simon Cowell, víš, že to je?
0: Ne, to nevím.
1: No ten porodce z Britain's Got Talent a taky z amerických reality shows, právě těchhletěch. Sbíráme talenty, zpíváte, tancujete, paráda.
0: A ještě Rachel McAdams, to je moje oblíbená herečka.
1: Přátelé, prostě a dobře, pokud dneska máte svátek nebo narozeniny, nebo třeba cokoliv jiného se vám podařilo, tak my vám chceme k tomu moc jako hezky popřát.
0: Srdečně vám gratulujeme.
1: A ještě vám vykouzlíme úsměvy na rtech, protože od toho tady my dva jsme. 3, 2, 6, got a bitch for

0: bitch, feeling risky, pretty bitch music.
1: Český rozhlas. Rádio Wave.
2: Děláme vlny.

0: Billie Eilish a skladba Lunch na vlnách Rádia Wave. No a my už samozřejmě ve druhém vstupu dnešního ranního vysílání míříme za našimi oblíbenými pronostikami, nebo teda spíš Božkovi oblíbené pronostiky. Já jsem bohužel prostě musel zůstat. Já bych mnohem radši třeba dělal horoskopy nebo vůbec bych si radši povídal. Víš, já bych chtěl třeba jako takový deep talk, že si prostě řekneme, co nás trápí, ale to se asi nehodí do rána. No.
1: Asi spíš ne.
0: Asi
1: ale
0: spíš ne.
1: Tak ty horoskopy můžeme, když seženeš kalendář na příští rok.
0: Dobře, přátelé, pronostika na dnešní den, když teda úplně proti jako všem zvyklostem bych já začal.
1: Nech toho, pojď.
0: Tak já jsem našel. A nevím teda, proč je na dnešní den, když je takhle obecná, ale ty stránky to tak mají. Září víno vaří, říjen mačka a teď Božku doplň.
1: Listopad pije.
0: Ne, je tam jenom jedno slovo. Září víno vaří, říjen mačka.
1: Září.
0: Hrozen.
1: To je ale bizarní.
0: No.
1: Dobře, dobře.
0: Říjen mačká hrozen, jakože v říjnu se sklízí víno.
1: No spíš vymačkává.
0: Nebo vymačkává, jakože se sklidilo už dřív.
1: No.
0: A teď teďka jako zrálo, čekalo a teď se to teda mačká, děje se to.
1: A někdo se třeba ještě nesklidilo takové to ledové víno.
0: Ano, odborníci na vinařství na, samozřejmě.
1: To bylo ne, to byla nějaká ta šumivá tichá vína. Nebo...
0: Ano. Ano, pojď své pronostiky přispět s nimi.
1: Na svatého Marka, což vůbec není dneska, ale dřív to tak bylo, protože dneska má Justýna. Na svatého Marka, kdo má málo chleba, ať kouše jabka. Tak vidíš, kamarád, když mají hlad, když nemají chleba, ať jedí koláče.
0: Tak... Krásný. No, když jsme zmínili to víno, tak bychom si měli dát čínský víno.
1: To bychom měli, ale to tady asi
0: to nemáme.
1: Říjen-li blízká, zima pak blízká. Tak to je veršek od mé dcery. Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají. No tak to vidíme, to mě teda úplně nenadchlo, ta nepranostika. No tak dneska to bylo takové, jak se říká, slabší.
0: Já tady vidím teda i to, co bude zítra a nebude to ani zlepší, přátelé, takže možná, že budou ty horoskopy. No uvidíme. Každopádně tedy teď ne čínsky, ale jiná kapela velmi dobře známá československé hudební scéně, Berlin Manson a Exem.
1: Máš ho tam.

0: Eden a skladba
1: No, na to jsem se tě chtěl zeptat. Tohle se v komiksech dává jako symbol toho, že někdo spí. Proč zrovna tyhle tři z?
0: Nevím, no.
1: Jako víš, že by tam bylo třeba...
0: A tak bys to napsal jako písmenkama.
1: Chrmpbh.
0: Přátelé, spoustu písmenek má kniha, kterou ale vy můžete jako poznat, aniž byste jediné slovo přečetli, protože, nebo takhle, název té knihy budete muset přečíst, když si tu audioknihu budete pouštět. Na stránkách Rádia Wave teď krásně vidíte, že pro vás máme v rámci aktuální audioknihy k poslechu zdarma titul Když nám bylo míň, za kterým stojí norský spisovatel Oliver Lovrensky. No a o čem ta kniha je? Tak to už samozřejmě ví Bořek Joura.
1: Ano, je to vlastně taková Trainspotting generace Z. Je to o čtyřech mladých, dospívajících jim 16. No a z rodičí si nerozumí, policajty nenávidí a sociálka selhává.
0: Takže ideální prostě stav. Rozhodně zajímavá to věc. Oliver Lovrensky, jinak norský spisovatel s chorvatskými kořeny. No a román Když nám bylo míň, inspirovaný autorovými zážitky, se objevil na většině norských seznamů nejlepších knih roku 2023 a Lovrensky za něj jako nejmladší spisovatel v historii získal prestižní cenu norských knihkupců a taky další řadu ocenění. No a taky jsem si všiml teď někdy pár dnů zpátky, že s Oliverem Lovrenským udělal rozhovor novinář, nám tady taky velmi dobře známý na rádiu Wave Junák Zbořil.
1: Ano, když už jsme u těch cen, které se udělují v Norsku, tak samozřejmě probíhá udělování Nobelových cen, my se tomu budeme věnovat v dalších vstupech.
0: Ano, jsme nominovaní, těšíme se na to.

Playback. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

0: Jakási, takási, na ní zehraj si.
1: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
3: Yo. Ha, já vím.

0: jméno Popelka, našel jsem střevíci majitel.
1: Střevíce mají telku, Krištofe.
2: Gaf, taky zima a skladba Popelka. Novinka nasazená Matějem Dvořákem a Filipem Černým, hudební dramaturgickou sekcí Rádia Wave, která za námi taky dneska dorazí v 10.20 a všechny ty novinky, které kluci nasadili do tracku, tak nám vysvětlí.
1: My slavíme, nebo teď by Václav Havel oslavil 90. narozeniny a říkám to proto, že se k dnešnímu dni 7.10. váže taková pikoška z historie.
2: Jinak pro vysvětlení samozřejmě bylo to v pondělí 5.10. ale Český rozhlas tomu dokonce vysílali z různé speciální věci, které můžete i na našem webu ze záznamu si pustit.
1: A nebo do konce roku bude jezdit po Praze speciální tramvaj.
2: Ano.
1: V barvách Václava Havla. No a v roce 1989 v Rudém právu, což byly tehdejší noviny, vyšlo vyšlo narozeninové přání Ferdinandu Vaňkovi s fotografií Václava Havla skrytě blahopřejícímu tehdejšímu disidentovi k 53. narozeninám, což je skutečný majstrštyk, protože Václav Havel samozřejmě, kdyby jeho přátelé otiskli do, nebo nechali otisknout v novinách jeho fotku s jeho jménem, s tím, že mu přijí k narozeninám, tak přes tehdejší redakce by to určitě neprošlo, ale tady se vloudil prostě lidský faktor a fištron a oni ho prostě jenom přejmenovali na Ferdinanda Vaňka. A
2: narozeniny oslavil Ferdinand Vaněk z Malého Hrádku za jeho namáhavou práci, kterou ve svém životě vykonával a vykonává. Mu děkuji a do dalších let hodně zdraví a dalších pracovních úspěchů mu přejí jeho spolupracovníci a přátelé.
1: Fantazie.
2: 37 let zpátky Rudé právo.
1: Trolling Rudé právo.
2: Poslední dny zbývaly tedy do sametové revoluce měsíc a pár dnů k tomu.
1: Je to tak. Tak tolik k výročí Václava Havla. Teď před námi The Go Team, Harry Styles nebo LA.

0: Rapper KLA nám dohrává na vlnách Radia Wave 8 hodin 53 minut skladba Oblo, no a my vás už teďka můžeme zvát na další zprávy s Anou Belio. Do té doby třeba ještě St. Vincent a taky domácí kapela Brankos Bridge.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Dohrává nám kapela Brankos Brush a skladba Get a Bob. Teď je přesně 9 hodin, to znamená, že prostor dostává znovu Anabelio. Zprávy Rádia Wave.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Ještě do dnešních 16 hodin můžete požádat o vydání voličského průkazu pro senátní volby. Musíte ale už jen osobně na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Průkaz můžete využít při hlasování v jiné volební místnosti svého volebního obvodu. Pro komunální volby průkaz neplatí. Obvodní soud pro Prahu 4 dnes rozhodne v případu údajného vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky z pražského IKEMu. Obžalobě čelí bývalí představitelé zařízení, ex-náměstek ředitele Jiří Malý a někdejší šéf IT oddělení Petr Raška. Státní zástupce jim navrhuje podmíněné a peněžité tresty. Oba obžalovaní vinu odmítají. Američanka Krista Pike se po nezdařené popravě probrala z bezvědomí a začala komunikovat. Nadále je ale na jednotce intenzivní péče. Jaká je její prognóza, není jasné. V prohlášení to uvedli její právní zástupci. 50-leté Pike soud udělil trest smrti před 30 lety za vraždu spolužačky. Před týdnem dostala dvě smrtící injekce, po kterých upadla do bezvědomí. Od té doby byla v kritickém stavu v nemocnici. Fotografie a další materiály z osobního i profesního archivu Dany Drábové vystavují ode dneška ve Státním úřadě pro jadernou bezpečnost v Praze. Výstava 40 let, které stojí za vyprávění, bude přístupná do konce listopadu. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a jaderná inženýrka zemřela loni 6. října v 64 letech.
1: Sport.
2: Hokejový útočník Tomáš Hertl zazářil v NHL v dresu Vegas, kterému dvěma góly a dvěma asistencemi pomohl k výhře 6-2 na ledě Seattlu. Jiří Kulich pak asistoval na rozhodující branku při vítězství Buffalo nad Minnesota 3-2 v prodloužení.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, místy přehodně až zataženo a ráno zejména v Čechách ojedinělé s mlhami. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Na Rádiu Wave posloucháte Ráno s Božkem a Krištofem.
1: Rádio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

0: Lady, One in a Million na vlnách Rádia Wave. Před námi novinka od I Did a Young, Trust Your Daughters, tak to je asi písnička trošku pro mě, ne?
1: Ano.
0: Je to tak. No a my pokračujeme v ranní show, otevřeli jsme druhou vysílací hodinu této vlastně show.
1: Ano.
0: No a já bych se vrátil k těm Nobelovým cenám. Nobelovy ceny se každoročně udělují, jsou předávány až 10. prosince, ale ti, co je získali, tak už se to dozvídají v Nobelově týdnu, který probíhá právě teď. My jako Češi máme zatím...
1: A oni to nesmí ale říct nikomu, viď?
0: To nevím. Počkej, co, teď se to je veřejný, nebo jak to myslíš?
1: Jo takhle, takže to není jako, že se to předává, tam se neví. Takže teď se to jako zveřejní, kdo ano, to dostane a pak jenom prostě ceremoniál ano, bude už ano. S tím, že se ví, co se bude dít.
0: Ano. Kromě medaile z 18-karátového zlata, na které je vyobrazen Nobelův profil, je součástí také diplom a finanční obnos, který se mění v závislosti na možnostech Nobelovy nadace v daném roce, protože Alfred Nobel, vynálezce dynamitu, prostě vložil své zisky z tohoto vynálezu na fond, ze kterého se každoročně uděluje ceny pro jako přínos lidstvu v různých kategoriích fyziologie a lékařství, fyzika, chemie, literatura, mír a od roku 68 taky ekonomie, ale to tam nepatří, protože to není v závěti. No a ta míra té finanční odměny se odvíjí od úroků, které vydělá ten jeho zisk z toho dynamitu a dalších patentů, protože Nobel patentoval 355 objevů. Ten člověk vymyslel 355 fungl z brusunových věcí. My jako Češi máme mezi nominanty na Nobelovy ceny, teda ne nominanty, držiteli Nobelovy ceny dva zástupce, Jaroslav Hejrovský za chemii, za polarografii a Jaroslav Seifert za literaturu v roce 1986.
1: Víš, kolik patentů má pod svým jménem uvedených Thomas Alva Edison?
0: Jo, to bude třeba 2000?
1: 2332 patentů po celém světě.
0: Neuvěřitelný. A víš, kolik má Jara Zimmermann? Kamaráde, no tak my se teda víc podíváme na ty jednotlivé nominanty za letošní rok, nebo laureáty, tak to ano. Je to slovičko, které jsem hledal v příštím vstupu.

0: Internet Girl a skladba Boss na vlnách Rádia Wave a Bořek Jura stále chce mluvit o Nobelových cenách. Stále odkládáme sportovní okénko. Neuvěřitelné.
1: Je to tak. Tak už byli oznámeni dva laureáti, konkrétně za fyziologii a lékařství. Takhle. Ta za fyziologii a lékařství mě vždycky přijde prostě jednou z nejhodnotnějších, protože to prostě znamená, že lidstvu bude zase o něco líp. No a letos to získala trojice vědců, Carl Dieseroth, Peter Hagman a George Nagel, a je to za objev týkající se světlem řízených jontových kanálů a optogenetiky.
0: No, kdyby se měl v praxi teda jako představit, kde se to může využít, nebo proč to tak zaujalo, nám třeba laikům, kteří tak nejsou tak vědecky zběhlí jako ty.
1: No, pomocí optogenetiky se vědcům daří odhalit nervové okruhy, které řídí konkrétní vzpomínky, pocity a formy chování, které hrají roli u neurologických a psychiatrických poruch. To znamená, oni objevili nějaké okruhy v mozku nebo nervy, a nervová spojení a okruhy, které dokážou aktivovat, anebo poznat, že se aktivovaly a tím pádem více třeba cílit nějakou neurologickou nebo psychiatrickou léčbu.
0: Dobře, děkuju. Kdo je tam u Nobelovy ceny za mír?
1: No, to ještě nebude, to se dozvíme v pátek.
0: Aha, takže to se ještě neví.
1: Ano, za fyziku je Francis, teď asi nevím, Belgičan, tak Francis.
0: Řekni pan a příjmení.
1: Jo, pan Halzen.
0: Dobrý.
1: Děkuju. Díky, tak tuhle pomůcku si zapamatuju.
0: Tady s tímhletím používáním toho pan místo křestního jména, tak mám výbornou historku. Moje teta si, jak když byl pan Kim Un generální tajemníkem OSN, tak moje teta si celou dobu myslela, že on se jmenuje prostě jako
1: pan Kim Un
0: a že to pan je jako pan Joura, jo. Pan Šimek, tak pan Kim Un, a on to ve skutečnosti byl jako pan Kim Un, ale celým jménem, pan Kim Un. A ona si myslela, že to je prostě pan Kim Un.
1: Jo.
0: Že by furt, jako víš, jako že sleduješ třeba události v 7 večer v televizi a prostě generální tajemník OSN, pan Kim Un a americký prezident Barack Obama spolu jednali. Víš, jakože u toho amerického prezidenta neřekneš pan Kim Un a pan Obama. Tak jenom taková vsuvka u pana Halsena. Teďka se tedy k němu vracíme, k laureátovi Nobelovy ceny za fyziku. Ano,
1: ano, objevil vysokoenergetická neutrina, což jsou částice menší než atomy, astrofyzikálního původu, to znamená přicházejí z jiného zdroje než ze Země, a oznámila to švédská akademie, prostě ti, co udělují.
0: Ano.
1: Nobelovy ceny, a on to zjistil tak, že vytvořil observatoř Ice Cube v Antarktidě, kde jsou interakce těchto elementárních částic rozpoznatelné. Nevím, co to bude znamenat pro budoucnost, každopádně ta vysokoenergetická neutrina jsou téměř nehmotná, takže je velice těžké je změřit, a elektricky neutrální, takže jako neinteragují, no a přiletají z nejenergetičtějších oblastí vesmíru. Takže tím pádem se dá přesně přinášet informace z dění o vzdáleném vesmíru, a tím, že je po cestě téměř neinteragují s ostatními částicemi, tak jsou to informace neskreslené. Třeba.
0: Fantasticky. Bořek, dneska vyčerpávajícím stylem.
1: No a ještě teda dneska se dozvíme. Dneska se dozvíme laureáta za chemii, ale no, to je až kolem poledne, takže to si můžeme rozebrat zítra.
0: Fantasticky, za chvilku teda už to sportovní okénko, a pro dnešek jsme už domudrovali, respektive ty. Nabídneme třeba
1: Mudry Joura.
0: Ano, Butcher Brown, taky Clara Voden.
1: To je Butcher kamarád.
0: Ale já jsem se spletl.
1: Gotcha.

0: písničku. Jednu
1: Tady u srace, ty jsi jenom sen na vlnách Radia Wave, 9 hodin 30 minut, no a my už tedy konečně můžeme z plných plic zaspívat.
2: Zelená je tráva.
1: A fotbal to je hra.
2: A ten míč kulatý.
1: Věc je záludná. Přátelé, je to trošku deprese.
2: No tak, jako přesně jak jsi řekl, hele, po konci tohle reprezentačního srazu naší seniorské fotbalové restaurace.
1: Naše seniorská fotbalová restaurace skutečně po 4 zápasech získala 0 bodů v Lize národů.
2: Což... A to je přesně tolik bodů, kolik jsi predikoval.
1: Ano, to jsem já predikoval, ale to jsem jako nechtěl být nějakým pesimistou. Ono skutečně potkat se s Anglií, Španělskem a Chorvatskem není jen tak. Všechny ty týmy jsou samozřejmě výrazně lepší než my. My jsme určitě v těch prvních 3 zápasech jako dokázali být i poměrně sympatičtí, i když jsme nebyli úspěšní co do výsledku, ale teda včerejší utkání ve Wembley, ten možná
2: tak
1: teoreticky trošku...
2: jsme sedmičku, víš co?
1: No jasně, ale nějaký optimismus mírný trošku to jako ubrzdilo, protože skutečně včera jsme toho teda nepředvedli jako nic vlastně. Dokonce jsme měli krásný vlastní gol.
2: Ale ten teda byl s energií, člověče.
1: A ten byl jako fakt, jako to bylo ale útočnické zakončení od tady našeho kapitána Vladimíra Coufala. Ne, samozřejmě to nebudeme zlehčovat, nebudeme si dělat srandu. Bohužel prostě taková je realita. Nejsme ještě v situaci, abychom poráželi Angličany nebo Chorvaty nebo Španěli. Můžeme se tam třeba dostat časem. Zároveň by bylo ale asi určitě i fajn třeba zapojit nějaké další hráče. Tady jsme se s Božkem shodovali, že nás mrzí, že třeba Ondřej Kličvaluši za celý ten reprezentační sraz dostal skutečně jenom 6 minut v posledním zápase. Ano. Přitom je to hráč, který hraje v belgické lize v základní sestavě a patří určitě k tomu, co má teď lepší formu z našich hráčů. Takže tak.
2: Hlavně my jsme se teda během tohohle srazu už první den a v průběhu to narůstalo, museli potýkat s 11 zraněnými hráči. To, když můžete nominovat 26, tak to je téměř polovina toho výběru. Jako.
1: Další věc samozřejmě, co se podle mě bude určitě jako řešit, je to, že během těch skoro 2 týdnů, co trvala tahle ta reprezentační pauza na 4 celkem tedy odehrané zápasy v rámci Ligy národů, tak se fůra hráčů zranila, nejen teda jako v rámci českého týmu, zmiňme třeba Adama Karabce, ale i v rámci dalších reprezentací. A jestli z toho někdo fakt má velikou radost, tak jsou to samozřejmě trenéři klubu,
2: no, samozřejmě jsou
1: kterým se
2: úplně
1: po 2 týdnech vlastně jako vrací domů hráči na marotku rovno. Ano. Takže i taková je bohužel realita fotbalu, je to prostě sport, který přináší častokrát spoustu zranění. My budeme všem samozřejmě držet palce, aby se co nejdříve vrátili na hřiště. No a můžeme připomenout, že se Španělskem a Chorvatskem, tedy s těmi dvěma týmy, se kterými jsme už teď tedy hráli a bohužel neúspěšně, tak si to rozdáme znovu proti Španělsku doma 12. listopadu. No a proti Chorvatsku potom právě v Chorvatsku 15. listopadu a oba tyhle ty zápasy samozřejmě my tady s Božkem rozhodně rozebereme.
2: To určitě, to se nebojte. Dneska se budeme bavit i o NHL, ale o tom až potom. Teď před námi třeba Kina anebo Say Now.

0: Milí posluchači, jak bývá dobrým zvykem v ranní show s Krištofem a Bořkem, nebývá jenom Krištof a Bořek, má tady kupu hostů. Tím prvním je dneska Dominik Hronec, kreativní ředitel festivalové přehlídky Beatu. A teď pozor.
1: A teď pozor. Je to B2Ken, nebo je to B2Kan?
2: Je to zvěratko Zozo. Tak já bych nám tady, ještě neskoro.
1: Ty jsi nám tady prozradil, že vlastně je to taková skutečně jako přiznaná mysteriózní záležitost, no. Že asi ani jedno není špatně, ne? Když oslyšíš někoho říct tuhle nebo tuhle verzi názvu tohohle festivalu, ke kterému se teďka dostaneme, tak je ti to jedno, neuráží tě ani jedna ta z těch forem.
2: Já hovorím někej B2Can.
1: B2Can?
0: Tak výborně, tohle si přejmu. Festivalová přehlídka B2Can začíná dneska a trvá až do 14., což je příští středa, jak už datum napovídá. Má letos ta festivalová přehlídka nějaký podtitul nebo shrnující motto?
2: Na podtitul filmy, ktoré som ja, môj šéf, dobrý kamarát a otec Ivan Hronec sme dokázali vybrať, kúpiť, filmy, ktoré sa nám páčili, filmy, ktoré určite budú aj rozdeľovať, aj spájať publikum, filmy, ktoré budú hovoriť o témach, ktoré trápia náš celý svet.
0: To je perfektný podtitul.
1: Je nieco, co by si chtěl, aby si lidi predstavili, když sa práve mluví o tomhle festivalu, nieco, co je nejaká jeho myšlenka hlavní a message, ktorou chcete predať, aby když presne niekto řekne B2Can, B2Can, B2Can, tak hned bude ta asociace. Jo, to je ten festival, který?
2: Tak ak má někdo záujem si dať v zrýchlenom časopriestore 8 dní festivaly z Berlína, Benátu a Cannes, čo sú naozaj objektívne Ačkové najväčšie festivaly, ktoré naozaj zadávajú trendy na celý rok, uvádzajú filmy, ktoré neskôr vyhrávajú Oscary, Globy a tak ďalej, tak to si práve môžu dať diváci nielen v Prahe, ale v celej Českej republike a neskôr aj na Slovensku v kinách naozaj takto zhutne niekde uvidia filmy, ktoré boli aj ocenené, filmy, ktoré boli v postranných sekciách, filmy, ktoré opäť rozdeľovali publikum. Máme tam aj jeden návrat pekný, takže je to taký dobrý mix, samozrejme subjektívny, objektívny, nedokážeme byť, lebo každý festival uvádza viac ako 100 filmov každý rok, takže toto je taký naozaj krém de la krém toho, čo sa Ivanovi a Dominikovi páčilo.
0: No a B2Can probíhá teď ve všech tých mestech zároveň?
2: Je to kombinácia. V drtivej väčšine áno, je to v tom oficiálnom termíne, ale potom ešte budú ozveny, lebo nie všetky kina proste hrajú každý deň, nie všetky kina proste majú také možnosti, takže B2Can sa snaží byť čo najdemokratickejšie a preto teda komunikujem, povolujeme kinárom a kinárkam tie filmy nasadzovať čo najdlhšie, tým pádom po tomto hlavnom termíne si ich diváci nájdu aj do konca listopadu vlastne v kinách po celej Českej republike.
0: Seznam tých miest, potažmo kin v těch městech a konkrétní programy se potom nachází na stránce b2can.cz, kde si můžete rozkliknout, když jste třeba z Boskovic, tak je tady kino Boskovice, vy si zmáčknete program a vidíte všechny ty filmy a dny, kdy se promítá. Promítá se třeba dneska v Boskovicích v 7 večer film Rudé skály.
1: Tak, no, pojďme k těm filmům, když jsi zmiňoval Crème de la Crème z těchto velkých festivalů. Je to samozřejmě velmi nevděčná otázka, která ale musí padnout. Tak možná klidně, než abys byl pyšný na jeden nebo dva filmy, tak bys to jenom tak mohl nějakým způsobem proletět, na co všechno teda v rámci letošního ročníku můžeme do kin vyrazit.
2: Tak začnem určitě filmom Minotaur, film, který dneska i zahajujeme v pražské Lucerně. Je to film od ruského režiséra Andreja Zviaginceva, který aktuálně žije v exile vo Francouzsku, velký kritik Putina a jeho vojny na Ukrajině. Je to film podle původného filmu z konce 60. rokov francouzského Claude Chabrona, film Nevierná žena, takže film už asi napovedá, o čom Minotaur bude, ale na pozadí celého Minotaura a veľmi komplikované vzťahovej drámy začne práve invázia na Ukrajinu, takže je to zasadené do súčasného sveta. Film bol natočený v Lotyšsku a momentálne je už aj kandidátom Francúzska na Oscar. Práve toto je jeden z titulov, ktorý si myslím, že sa pobije s titulmi ako je Fjord alebo La Bola Negra, predpokladám nomináciu čoskoro.
0: Je to oficiálny zástupce jako za Francii do toho Oscarového klání, když to natočil ruský režisér, on žije ve Francii, nebo jak se to... Jako...
1: V exilu ve Francii, pokud jsem pochopil.
2: Jsou tam francouzské eura, takže od tohto se často aj odvíja to, že ako jsou financované tieto filmy, kdo jsou producenti. V minulosti například Semínko posvatného Figovníku, čo je od iránského režiséra Mohameda Rasulfa, tak bol nominant Nemecka, tiež režisér, ktorý vlastne išiel do exilu a žije tam, tiež bol vlastne financovaný film. Takže neznamená to automaticky, keď počujete hovorené slovo konkrétneho jazyka, že to bude automaticky reprezentovať tú konkrétnu krajinu, ale po novom vlastne tieto všetky tri festivaly a ďalšie ačkové festivaly vzniklo také pravidlo, že filmy, ktoré vyhrajú vlastne Zlaté palmy, Levou, Medveďou, tak automaticky sú vlastne získajú tú kandidatúru a nemusia získať vlastne od akademikov svojich národných kandidatúr na nomináciu na Oscara.
0: Ja sa chcem ešte zeptat, ty si tady říkal, že sú tam filmy z Berlína, Benátek a Cannes. Je tam z nejakého festivalu větší, výrazně větší zastoupení a někde výrazně menší?
2: Je tam Berlín a Cannes, jsou vlastně tak rovnoměrně. Tento rok máme len jeden titul z Benátok. Benátky jsou vždycky velmi komplikované, co se týká materiálu, lebo tie skončili před necelým mesiacom. Často ještě ty filmy nejsou úplně hotové, ještě se nevie přesně, kdy budou mať premiéry. Takže tento rok máme Vzpomínku na princeznu Mumbi z minulého ročného z nich Benátok, čo je kombinácia mokumentary AI a afrofuturismu.
0: Dobře, tak jo.
1: Když odhledneme jenom od těch filmů, že se na ně podíváme, tak přijedou třeba nějaký autoři, autorky nebo budou nějaké debaty o filmech, něco, co ještě kromě teda té samotné projekce nabízí Bedvacan?
2: Zajtra budeme mať Q&A, Zoom Q&A s hercom z Minotaura. Taktiež dneska bude prebiehať online interview s Andrejom Zviagincevom, čo ma veľmi teší. Kamila Dolotina sa s ním bude baviť, ktorá má aj práve cyklus v Edison Film Hube Východné prísliby. V Edison Film Hub, čo bude zároveň takým festivalovým centrom, kde sa proste objavia naše stálice, naše hviezdy, ako je Aleš Stuchlý, ako je Aras Provokace, práve Aras Provokace s Tomášom Vinským a Marekom Čermákom. Budeme mať diskusiu k filmu Rudé skály práve s režisérom Brunom Dumontom, legendou francúzského filmu, oceneného režiséra filmov ako je Franz, Janička, Camille Claudel, takže toto veľmi odporúčam, všetky vlastne tieto sprievodné podujatia, čo sú často úvody, diskusie po filmoch, tak budú sú na stránke odkomunikované a budú všetky v Edison Film Hube každý jeden deň.
0: Tak nádhera. Já tady koukám ještě na ten web B2Ken a je tady sekce porota. Tady se dá něco vyhrát?
2: No, dá sa hodnotiť, porotiť. Je to už niekoľkoročná skvelá spolupráca s FAMU a študentami tejto školy. Je to kombinácia študentov réžie, scenaristiky, kamery, takže mix zaujímavých remeselníkov filmových. Ďakujem týmto aj veľmi pekne Davidovi Čenkovi, že opäť dôveroval tejto spolupráci. A taktiež budeme mať aj FAMU Pásmo, kde sa budú prezentovať famácké filmy. Vlastne tento rok majú výročie, takže to bude stredu budúceho týždňa, čo to bude zároveň spojené aj s mentálnou hygienou Aleša Stuchlého.
1: Predpokladáme, že vstupenky sa dají kúpiť asi na jednotlivou projekci, nebo máte i celofestivalovou, kdyby teďka niekto poslouchal a řekl si, tyjo, tak tohle se mi líbí a dokonce i v mém městě, ať už je v Šumperku, v Ostravě, v Boskovicích nebo v Praze, skutečně to jsou i kina nám dobře známá, i
0: pozor,
1: z kulturních přehledů Rádia Wave.
0: I na Slovensku.
1: Krásné. Tak jak ideálně může vyrazit do kina?
2: Je to individuálne, okay. Či už sa dajú skúpiť určite vstupenky samostatne alebo kolektívne, to už je už potom na jednotlivých kinách, napríklad práve v spomínanom Edison Film Hube, tak tam sa dá kúpiť festival pas na kompletne celú prehliadku, takže za zvýhodnené samozrejme vstupné, ale každé kino má ako keby svoju vlastnú takú lístkovú vstupenkovú politiku, takže treba sa pozerať tam.
0: Dobre, tak tohle bylo nádherný vstup o festivalové prehliadce. B2Ken, já taky ne, ale bohužel čas nás tlačí a dotlačil nás až sem.
1: Tak hele, poslední otázka, no. mimo festival. Kolik tak průměrně filmů si myslíš, že vidíš za rok?
2: Ja? Tak okolo tých 120 cc, ale to sú práve tie festivaly, kde proste
1: 120
2: filmov, to treba pušťovať, akože tým, že som otec menšieho dieťaťa, tak proste už tá kapacita domáca není, ale tie festivaly, tak tam proste sa musí človek úplne vyžmykať a to diváci a diváčky určite poznajú.
0: No jasné, no.
1: Tak, vyrážte na festival.
0: Dominik Hronec na vlnách Rádia Wave za festival B2CAN, díky moc, že si udělal čas a ať se vám to podaří.
2: Ja ďakujem za pozvanie a vidíme sa v kinách.
1: Ahoj.
3: Ahoj, Láďo!

Vejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

0: Blíží se nám 10. hodina, poslední zprávy s Anou Belio, a to znamená, že nám končí 2. vysílací hodina ranní show.
1: To jsi teda jako potřeboval zaplnit 20 vteřin, tak si řekl 2 informace najednou.
0: Co děláš? Proč mi tady podrážíš židli, když se houpu s kravatou kolem krku?
1: Ne, přátelé, velmi hezký vstup máme za sebou o festivalu B2Can, B2Can. Trošku jsem doufal, že se v rámci tohohle vstupu jako konečně dozvím, jak to s tím názvem toho festivalu je. Nedošlo na to. Nicméně už jsem si tam zaškrtnul asi 3 filmy, které mě teda opravdu hodně zajímají. Akorát teda z Božka vypadlo takové, že vlastně není moc filmový člověk, tak jsem to chtěl jako rozebrat vlastně, kde se to úplně vzalo, že ty, když budeš mít na výběr, tak budeš radši do divadla, ano, než do kina.
0: Ano, je to tak. No, vzalo se to prostě tak, že mě baví ta jako společnost, že tam sedím s těmi dalšími lidmi a nebaví mě ten kinový úzus.
1: Jakože myslíš tím společnost, že tam sedíš s těmi herci?
0: Ne, ne, no jakoby, že je to prostě naživo všechno, že je to sdílený okamžik s dalšíma lidma, ať už na jevišti nebo v tom hledišti. A,
1: no a doma třeba s paní a s dětma se jako koukáte na filmy?
0: Většinou na animáky, když už koukáme.
1: Jo, takže jako... ty prostě fakt, ty vůbec nemáš rád filmy, člověč?
0: Moc ne, člověče.
1: Už jsi viděl tu Odysseu?
0: Ne.
1: Furt ještě ne, no, takže asi musím potom říct, jaký to celý dopadlo.
0: Asi spíš jo, no, já jsem...
1: No tak pro Božka Jouru teda asi pravděpodobně ten festival nebude, tak já si ten lístek, co jsi dostal, nebo co dostaneš určitě, tak ten si vezmu a půjdu s někým jiným. Každopádně tedy, já filmový člověk jsem velice, takže pokud vyrazíte na B2Can, tak se možná někdy vidíme. Ta nabídka byla skutečně velikánská.
0: Pestrá.
1: Pestrá, včetně Olomouce, a my si dáme za chviličku zprávy a tam budou 2 olomoučtí rodáci, Anna Belio a Božek Jouru.
0: Tak.
2: Quest. Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Milí posluchači, je to tady 10. hodina a s ní poslední dnešní zprávy v podání kladenské rodačky Anny Belio.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná úroková sazba na začátku října dosáhla 5,79%. Oproti září se tak zvýšila o skoro 0,3% bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu, který vychází ze sazeb nabízených bankami na začátku každého měsíce. Hypotéky zdražují už 7 měsíců v řadě. Sazby jsou teď nejvyšší od ledna 2024. Pravidla pro hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení vládního nařízení, který připravila skupina senátorů. Tvrdí, že se povolená hranice pro hlukové limity postupně zvyšuje a stát tak méně chrání zdraví lidí. Naposledy se limity vládním nařízením měnily v polovině roku 2023. Novou prezidentkou Kosova bude Justina Širokapula. Je profesorkou ekonomie a bývalou předsedkyní Kosovské akademie věd a umění. Od roku 2008 zastávala 3 roky funkci ministryně hospodářství. Kosovským zákonodárcům se jejím zvolením na poslední chvíli podařilo předejít předčasným volbám. Kopřivnický výstavní pavilon na Novém náměstí otevírá unikátní výstavu. Nabídne pohled do 3letého projektu Kateřiny Šedé Národní sbírka zlozvyků. Ta se zaměřuje na originální vzorce chování, které lidi ovlivňují a charakterizují nebo se dědí z generace na generaci. Návštěvníci můžou zároveň sbírku obohatit o své vlastní zlozvyky a přijít je přímo do Kopřivnického pavilonu registrovat do Národní sbírky.
1: Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka prohrál finále v Tokiu se Španělem Alcarazem ve 2 sadách. Karolina Muchová a Nikola Bartuňková postoupili na turnaji v Pekingu do čtvrtfinále, ve kterém nastoupí proti sobě. Bartuňková přehrála Rakušanku Kraus 2-1 na sety a Muchová zdolala stejným poměrem Japonku Osaka.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Ránem na Rádiu Wave vás i nadále provází Bořek a Krištof.
1: Rádio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
4: Děláme vlny.
5: Jamen!

0: IDK, IDK, na vlnách rádia Wave, 10 hodin, 7 minut posloucháte ve středu 7. října. No a my vás teďka vezmeme znovu
1: za velkou louži.
0: Za velkou louži, za sportem, za hokejem, protože kdykoliv se samozřejmě zadaří českému hokejistovi Jiřímu Kulichovi, tak z toho má Bořek Joura velikou radost. No a v noci na dnešek se mu to podařilo, protože Jiří Kulich asistoval u další branky Buffalo
1: Sabres. U vítězného gólu.
0: Ano.
1: On v minulém zápase dal sám vítězný gól a teď má první asistenci u vítězného gólu, což je...
0: To je fazona.
1: To je ale opravdu, on se hlavně probojovává tou soupiskou. Já jsem se díval včera.
0: Minule protože... čtvrtá lajna, noci na dnešek třetí.
1: Ne, on začínal taky ve čtvrté lajně, ale začínal na křídle minulý zápas. Teď už byl centr čtvrté formace a v průběhu zápasu se dokonce vypracoval do toho, že on chodí na ty speciální formace. V tomhle případě byl ve speciální formaci s Tagem Thompsonem, největší hvězdou.
0: Jako na přesilovku.
1: No, ne na přesilovku, ale na to prodloužení 3-3.
0: Jo.
1: Takže prostě dostal důvěru trenéra, plní si své defenzivní povinnosti. No a důvěra byla splacená řádně, protože se nádherně zorientoval v chaosu, který tam Tage Thompson společně s Owenem Powersem rozpoutali a přihrál.
0: Podle mě už se dostáváš jakoby za hranici toho, co je přípustný vlastně v rámci veřejnoprávního vysílání.
1: Jak to?
0: Už jsi prostě moc emočně zainteresovaný u toho týmu.
1: Jak to? Teď já můžu mluvit i o Caroline a Montrealu.
0: Máme nějaký ještě jiný úspěch v noci na dnešek. Třeba Tomáš Hertl třeba zaznamenal 2 body, no. A to ti úplně uchází.
1: A já bych to řekl, ty jsi to nenechal říct.
0: A jak to, že jsi nezačal tím největším?
1: No, protože prostě začal od B, ne? Buffalo.
0: Dobře, přátelé, prostě a dobře, aktuálně v NHL tedy se rozehrála sezóna, bude to ještě velmi dlouhé, to jsme si říkali včera, 84 zápasů celkem, no a my budeme hlavně doufat, že budeme
1: mít třeba... Kulicha.
0: Ano, protože Božka Jouru vlastně nic jiného prakticky nezajímá. Pokud teda se ještě nebavíme o brankářích, tam máš nějakou preferenci, který z těch českých brankářů je tobě nejsympatičtější, jestli to je Jakub Dobeš třeba?
1: Asi Dobeš nebo Karel Vejmelka.
0: A nebo protože... co třeba Lukáš Dostal?
1: No tak toho samozřejmě miluju, ty jsi mi dal jeho dres prostě.
0: No, tak vidíš.
1: Jako perfektní,
0: a vidíš,
1: no.
0: A řekneš ho až jako třetího.
1: No protože on ten na dnešek nechytal.
0: Aha, ale já jsem se ptal obecně.
1: No tak to jsem špatně pochopil otázku, omlouvám se, pane redaktore.
0: Fantastický. No, pokud nemáš ještě nějaký další vítěz oblíbených.
1: Ne,
0: ne? My máme vždycky rádi třeba kolem tady rozhlasového studia našeho proskleného občas chodí vysílat Martin Procházka.
1: Ano.
0: A to vždycky jako samozřejmě vítěz z Nagána, že jo, a Bořek Joura vždycky u toho tak úplně jako včera kolem nás vyloženě prošel, že my jsme už byli venku na kávě.
1: Ano.
0: A on kolem nás prošel a ty si úplně vibroval, kámo.
1: No to já vím, ale on to necítil.
0: Cassian, Oxford Drama, no a pak taky už hudební novinky s Filipem a Matějem.

0: Ve studiu už je Matěj Dvořák za hudební redakci a dodriftoval tady ve svém novém autě.
1: Ano. Přátelé, není to, nejde o žádný jako product placement, skutečně Subaru je jedna z novinek v playlistu Rádia Wave. Matěj, možná je na čase tedy si Subaru zařadit i do hudebního světa.
2: Je to tak, protože Subaru, který možná to překvapí, ale je to norský umělec, což trošku zavádí tím jménem.
0: My ti
2: ale...
0: samozřejmě za všechny moderátory nebo hudební redakci děkujeme za název toho tracku.
2: No to vám teďka musím
0: boč.
2: Kunge Demec Jerte. Kunge Demec Jerte. Ono totiž Subaru a celková jeho parta z Norska, která se jmenuje Big Dech Trappen, což v posledním roce absolutně jako uchvátili jak jakoby norský jako trap a rap, tak ale i celkově jako evropský a celosvětový. Mm-hmm. Mluví se o nich podobně, jako se mluvilo například o Younglinovi a Bladeem, okay. Vlastně, že ty, co dělají pro Švédsko, tak teďka Big Dech Trappen dělají pro Norsko. Spolu se Subarum v té skupině ještě HC, HC, a čím je celá tady ta jako věc zajímavá je, že oni jsou z trošku odlehlejší části Norska, z Telemarku.
0: Kde? To je ten dojezd, ne?
1: Ano, to je ten dopad při skocích na lyžích. <Ano. laughs>
2: Přesně tak, protože tam se dokonce vytvořilo, tam odtamtud pochází lyžování, jakože prej původně v Telemarku jako vymyslel lyžování, okay. Ale nejen to, je to jako velká industriální zóna norská, od těžby až po jako různé další industriální věci, takže pro právě Subaru a HC je obrovská je téma auta například, které oni tam hodně řeší, protože mladí lidi tam nemají moc co dělat, tak se většinou jakoby hodně jdou do jako autičkářské kultury vlastně, takže i to reflektují vlastně texty této skupiny, ale celkově i to, jaký je život právě takhle v odlehlejší části Norska. Zároveň tato odlehlejší část Norska má svůj vlastní dialekt, který kombinuje novou norštinu, nebo jako normální norštinu se s tou starou norštinou, takže to občas zní trošku, jak když na vás mluví nějaký
0: vikingové,
2: jako
0: prostě.
2: Přesně vikingové. I vlastně, když jsem dával ten text do nějakého překladače, tak vlastně ten překladač mi nebyl nějaký ty slangový slova schopnej přeložit právě kvůli tady tomu dialektu.
0: Mrad jedně AIčko, protože to rozluštilo i Napoleonův dopis.
2: Ano,
1: je to tak. Mě by se strašně líbilo, kdyby třeba jako Subaru v rámci nějakého jako featu tady s domácí scénou, představ si to, Matěj, Subaru, Toyota Vangelis a Lila Tesla.
2: Myslím si, že to máme úplně přichystaný. Jako až se jednou zastaví v Česku, tak jim tady to odprezentujeme.
1: Ale vlastně ono jako pro mě úplně v pohodě, když si vezmu jako hudbu, kterou dělá Toyota Vangelis, tak by mi to vlastně klidně přišlo jako na začátek, na jako vystoupit před Subaru, třeba v Arše Plus, kámo, proč ne?
2: Určitě, ono totiž to je přesně podobně jako ten Drain Gang, jak Younglin a takhle, tak i Subaru a HC hodně kombinují prvky jako hyperpopu a nějakého jako extravagantního trapu do toho, že vlastně to není úplně takový jako klasický rap, který můžete slyšet, i právě jste slyšeli takový jako líbezný tóny, nějaký funky,
0: tam bylo. To mě
2: přesně, takovýhle věci oni většinou dělají, je to hodně zasněný, je to hodně atmosférický.
0: Taková jako polární záře. Vlastně.
2: Je to tak, já píšu o tom, že když to poslouchám, tak se nořím se ve fantazii bažinách norského venkovského trapu, takže tak bych to jako popsal.
1: No, od tady severských teda, řekněme, i nějakých jako newschoolových věcí nebo prostě experimentálnějších záležitostí míříme za týpkem normálně, který sbírá street credit, Danzhun, můj teda velký oblíbenec z poslední doby, určitě teda jako já bych si ho dovolil zařadit mezi ty, kterým bych věštil poměrně slibnou budoucnost a myslím si, že třeba společně s Laudzuvanem tady skutečně můžou být dominantní postavy na té scéně. Hodně v něm já třeba slýchám starýho Smeka, hodně v něm cítím samozřejmě i třeba nějaký jako super crew věci, ale zároveň mi přijde, že dokáže jet jako 29 různých flows na 29 různých trecích. Teď si dáme první chain, novinka.
2: Je to tak a je hezký, že tohle říkáš, protože právě Danzun, za chvilku slyšíte skladbu první chain z alba Víc, který právě vyšlo. A to album Víc právě přesně tady tu versatilitu ukazuje. Máte tam jako tracky, které jsou hodně trapový, nějaký tracky, které odkazují třeba na německou scénu, ale zároveň tam máte G-funkový, takový jako fakt jako takový až dolar princovky prostě. Okay. A to je smíchaný i s nějakým jako jakoby až jako elektronickým tanečním stylem, například na tracku Rave Da Vinci, kdy vlastně tam rapuje o tom, že je Rave Da Vinci vlastně.
0: Nešel pro název daleko.
2: Nešel, prostě. Nešel pro, ne, ne, ne, ne. Ne, to, ale přesně jak říkáš, jako Danzun se teďka úplně situoval vlastně za poslední rok na to jméno, které sledovat v rámci české scény teďka. Taky je to kvůli jeho frekvenci vydávání. On fakt jako sype jedno album za druhým, což myslím si, že může být ke škodě i, ale v tuhle chvilku mu to vychází. Jeho předešlé album Nadhled tak udělalo jako obrovský čísla a bylo to myslím jako jeho zásadní takový album v kariéře. Teď to víc, myslím, že na to krásně navazuje. On i Danzun právě pochopil trošku, jak se dělá taková jako hra na sociálních sítích. Vlastně hodně ty jeho jakoby kampaně okolo toho jsou zaměřený na nějaký jako stálý postování a takhle, ale jako jeden z mála pochopil, že se to že to nemusí vlastně vypadat jako a poslechněte si moji písničku, ale trošku to začal jakoby provazovat i s tím jeho životem, což myslím, že dává celý ten obrázek o tom, že on je vlastně ten jako freshovej newcomer, protože dokáže i tyhle kanály využívat nějakou jakoby cestou, ke kterou dokáže mluvit
0: Mati,
2: mladému publiku.
0: Freshovej newcomer.
1: Freshovej newcomer je super. Zároveň si připomeňte, Danzun byl nedávno v Excalibru a říká tam fantastickou historku, jak na skutru naháněl Smeka, tam mě jako mega bavila, takže i v rámci naší produkce si můžete Danzuna ještě připomenout takhle.
2: Přesně tak, děkuju klukům za to, že tady ten díl udělali, protože to je zatím nejúspěšnější díl Excalibru a děkuju Danovi, že se u nás zastavil, protože ten rozhovor je skvělý a myslím, že by si ho všichni posluchači měli poslechnout.
0: I moderátoři, jdu na to. Teď první chain od Danzuna na vlnách Rádia Wave za hudební redakci Matěj Dvořák. Díky moc.
2: Díky moc.

0: Bob Bleedy a Insane na vlnách Radia Wave a Bořek teď pustí další novinku v našem playlistu. Deep Purple na rádiu Wave, to je asi velmi překvapivá hudební záležitost, nicméně, proč o tom mluvíme, já jsem tady včera recenzoval, jako moje maličkost recenzovala velikost koncertu A$AP Rockyho v neděli v O2 Areně, no a já se tam vypravím dneska znova, protože jdu na Deep Purple.
1: Neuvěřitelný.
0: Což je samozřejmě legendární, kultovní kapela se svým brachou, protože taťka je nějaký nemocný, leží doma, táto uzdrav se brzo a bude to dobrý. Každopádně teda dneska Deep Purple Split World Tour 2026, nová deska Split, vůbec jsem teda nevěděl, hodně jsem se splet, když jsem si myslel, že Deep Purple už nevydávají vlastně jako novou hudbu.
1: Já jsem myslel, že už prostě se skončili jako kdyby.
0: Tahleta rocková anglická kapela samozřejmě vznikla v Londýně v roce 1968. To je neuvěřitelné. Takže skutečně ještě na konci 60. let tahleta kapela, která určitě se jako může řadit mezi další hudební projekty jako Led Zeppelin a podobně, tak dneska teda vystoupí v O2 Areně. Jsem na to docela zvědavý, protože samozřejmě jsou to logicky už starší interpreti, kteří zažili, jo, teda parádní časy, viď, Božku? Ty si museli užívat.
1: No to museli, ale já koukám na to, jak nabitou mají teď tu tour. Dneska teda Praha, zítra Lodž, pak Bělehrad, Skopje, Atény, Curych, Miláno, Barcelona, Madrid. Já vám to řeknu takhle, oni jedou téměř nepřetržitě. Nejdelší pauzu, kterou jsem tady našel, je 9 dní, ale to je jenom jednou, jinak to prostě hrajou každý druhý den. No a 25. listopadu v Londýně po druhé, pak 5. prosince São Paulo, 8. prosince Santiago, 10. prosince Buenos Aires, 13. prosince Monterrey, 16. prosince Guadalajara a 19. prosince zakončí tour v Mexico City na Estadio Frainano.
0: No, takže to naprosto bude nádherný. Jinak jako pokud byste si mysleli, že tu dobu samozřejmě došlo k nějakým změnám, ono ty kapely z 60. let nebo i z těch jako raných rock'n'rollových časů, tak skutečně asi Rolling Stones jsou velkou výjimkou, kteří až tedy na bohužel bubeníka, který ale nezemřel vlastně jako dávno, je to pár let dozadu, tak jinak jsou kapelu, která hraje skutečně skoro v původní sestavě. Tady teda samozřejmě už k nějakým změnám došlo, ale dodnes tam způsobí zpěvák Ian Gillan, taky bubeník Ian Paice anebo baskytarista Roger Glover. No a dneska teda Deep Purple v O2 Areně. Očekávám trošku, dopustím se lehkého ageismu ve veřejnoprávním vysílání Českého rozhlasu.
1: Ty jsi opravdu, jsi šílenec.
0: Já jsem rebel, ale já očekávám výrazně jinou věkovou skupinu, než na A$APovi v neděli.
2: Mladí lidi potřebují krásu.
1: Tak užij si to, my si doposlechneme Smoke on the Water, potom zahraje třeba ještě Tokio nebo Cosmetic
0: Institute. Tokio Hotel?
1: Ne, jenom Tokio.
0: Jenom Tokio.

0: Buchty.
1: Bucha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
0: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
1: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu Wave.

možná něco, co furt nemá, možná něco, čím bych aspoň dneska zlomil realitu. Potkal jsem lidi a

0: plánu. Tohle byl Cosmetic Institute a skladba Nový závislosti na vlnách Radia Wave. Určitě jste to téma v médiích zaregistrovali, co se stalo s letem 1073 společnosti Fly Dubai, který taky dost pravděpodobně mohl skončit na zemi a vůbec ne, že by přistál, protože šlo o atentát a o vlastně teroristický útok. Teďka aktuálně, když si budete dávat dnešní Vinohradskou 12 na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz, tak právě aktuální epizoda s Matějem Skalickým, samozřejmě autorem tohodle toho pořadu, tak se bude věnovat přesně tomu, co se vlastně mohlo stát, jaký význam tahleta událost vůbec má třeba pro dění na Blízkém východě. Proto Matěj Skalický mluví se Zdeňkem Novákem, což je editor Českého rozhlasu Plus, který se právě na Blízký východ zaměřuje. Božku, veškeré takovéhle zprávy, kdy... Protože ty pokusy o útoky třeba letadly samozřejmě slavili jsme, prostě vzpomínali jsme na 25 let od 11. září 2001. Já si velmi dobře pamatuju taky poměrně nedávnou záležitost, je to podle mě méně než 10 let zpátky, kdy pilot s německou aerolinkou nebo Eurowings to napálil do Alp, protože se sám zavřel v kabině. Tady došlo teda k velkému jako boji a je obrovským zázrakem, že se tedy druhému pilotovi podařilo vlastně jako otevřít kokpit, aby tam mohli vlastně se dostat další lidi.
1: A ještě větším zázrakem bylo, že na palubě zrovna bylo pár pilotů, kteří byli schopni s tím strojem normálně přistát, protože my jsme se tady před pár dny bavili o tom, že...
0: podle nějakého průzkumu si jako polovina amerických mužů myslí, že by dokázali přistat prostě s Boeingem 737 nebo s Airbusem a 320 s těmi jako nejčastěji využívanými dopravními letadly. No tak tady jako vlastně teda došlo na tu příležitost, ale zaplať pán Bůh, že tam byli ti lidé. No,
1: já bych
0: jako...
1: ještě teda tak k tomu doplnil, že jsem četl takový střízlivý názor, který se mi velice líbil, že prostě denně je na silnicích x úmrtí. Skutečně každý den někdo umře na silnicích a vlastně už se z toho nedělá taková velká věda. Ale když někdo unese letadlo nebo prostě zemřou lidi na palubě letadla po jeho pádu a tak dále, tak se z toho vždycky udělá obrovské halo, ale ten střízlivý názor právě říkal, no podívejte, jestli jste už u gateu, jako po tom, co jste přijeli třeba, já nevím, z centra města, jo, tak jste vlastně za tou nejnebezpečnější částí cesty.
0: No, jako ano, tohle to je věc, která třeba jako já, jako letecký strašpitel, tak tohle by mě vlastně mělo uklidňovat. Na druhou stranu, tady se asi nebavíme o nějakému strachu třeba z technické závady nebo z toho, že by byly nějaké těžké podmínky a kvůli tomu mělo dojít na nějakou jako nebezpečnější situaci. Tady prostě se skutečně bavíme o teroristickém útoku, kterému právě zabránil tedy indický pilot Boeingu 737 Maxmit Machar před pár dny, tedy na tom letu 1073 společnosti Fly Dubai z 11. září právě 2001. To srovnání, kde právě byl třeba let 93, který měl původně snad končit buď na Bílém domě nebo na Kapitolu do jedné z těch budov a kde se právě po velkém boji na palubě podařil zneškodnit tedy útočníky, tak tady vlastně i Zdeněk Novák v aktuální Vinohradské 12 hledá nějaké podobné příběhy, respektive nějaké podobnosti mezi těmito dvěma situacemi. Naštěstí můžeme ten vstup uzavřít tím, že letadlo bezpečně přistálo a nikomu se nic nestalo.
1: Ano, díky bohu. Tak před námi The Help anebo Reconnaissance.

0: Určitě máma, kamaráde.
1: Určitě máma.
0: Ahoj, s námi ve studiu Jožka z Vladyka, čau.
1: Dobré ránko, dobré dopoledne.
0: No, kamaráde, ránko s tím tady moc neoperuji, na to my jsme trochu hákliví.
2: Přesně, frajer si přijde na 11. Tak to je neuvěřitelný. Přátelé, Karel Vladyka ve vysílání Rádia Wave dneska. My jsme tady měli dvakrát návštěvu, tebe čeká to stejné.
1: Taky mě čekají dvě návštěvy.
0: Mm-hmm. A kdo
1: hned,
0: to bude? Co
1: hned
0: to bude?
1: Po 11. nás čeká skvělá kanadsko-slovenská hudebnice Ashley Siena, kterou si musím přiznat, já jsem ji teď objevil v rámci tohoto rozhovoru. Dneska večer vystupuje v pražském klubu Fuchs 2, takže nás pozve na koncert a dělá takový super temný, manifestační, spirituální popík, na který se zároveň hezky tančí, takže se moc těším, až se poznáme a jak nás Ashley pozve na koncert.
0: Dobře, no a další
2: pak tady vidím
0: návštěva?
2: Kraje pro bezpečný internet.
1: No a po 12. nás čeká rozhovor o tom, jak se bezpečně chovat na internetu, zejména pokud jste mladí a mladiství.
0: Ano, takže třeba moje dcera teď přidala 2,5 leta storíčko na ženin
1: Hele,
0: telefon.
1: A v rámci, co tam přidala?
0: No sebe.
1: Jo.
2: V rámci bezpečného chování na internetu, já teďka nevím, určitě mě jako pomůžete, já ujíždím na tom kontentu, jak ta holka hledá, že ty jí pošleš
0: jo,
2: fotku,
0: to je skvělá.
2: Že najdi, kde ano. jsem a jede. Ano. A já jsem viděl, na tvém profilu bylo tohle, pak jsi byl tady na dovolném Řecku,
1: takže
2: pak jsem našla tohle, ale fakt to najde, hustá. Ale ona to najde jako na souřadnici. Ano. A vlastně tam je ta otázka přesně, že člověk si myslí, nevinná fotka, někde byl jsem na Kanárech, někde v Dunách na dovolený, ale vlastně ta digitální stopa furt někde je a takovýhle věci o tobě dokážou potom ty lidi zjistit.
0: Ale já jsem provařený, já jsem s tebou byl v podcastu Boys, takže já jsem řekl.
2: A já jsem zase byl v potu.
0: Jo, takže jako všichni o nás všichni
1: zvoní, pamatuju si to. Třeba někdy dostanu
2: pozor, pozor, pozor. Já se ti pomstím za to, mám rád vůni pánské šatny, pamatuju si přesně ten titulek z té mojí epizody. Fantastické.
1: Kdo
0: tak
1: ne?
0: Kluci, vyřešte si to mezi sebou. Teď před námi Tež a Oswald a potom už On Air s Vladykou.
2: Ahoj, ahoj.
3: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: byla Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

To byla Pink Panthers s trackem Angel na Radio Wave. Máme 8 minut po 11. hodině a od mikrofonu už vás zdraví Kas Vladyka. Doufám, že se máte krásně, já tady pro vás dneska budu až do 15 hodin a dneska se tady rozhodně nebudeme nudit a nebudu tady sám, juchu. Už za malou chvilku mě totiž ve studiu navštíví kanadsko-slovenská hudebnice Ashley Siena, která dělá takový krásný podmanivý, temný popík s manifestačními tóny, na který se dá i krásně tančit, no a na který se hlavně můžete zatančit naživo už dneska večer v pražském klubu Fuchs 2. Takže s Ashley si popovídáme naživo ve studiu už za malou chvilku. No a ještě předtím nám zazní Skepta, Máří anebo Jít.

0: Posloucháte Radio Wave, u mikrofonu je pro vás Kas Vladyka a se mnou už je ve studiu Ashley Siena, kanadská hudebnice se slovenskými kořeny, která se už dneska večer představí v pražském klubu Fuchs 2. Je tady s námi i Libor z Fuchsu. Ashley umí slovensky, takže budeme mluvit česky, slovensky, možná bude občas potřeba něco přeložit z angličtiny. Jdeme na to. Ahoj Ashley.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Ahoj Libore.
2: Ahoj a děkujem za pozvání.
0: Já jsem rád, že jste tady. Jsem nový fanoušek tvé hudby, moc se mi to líbí. Tvoje poslední album se jmenuje Angel Rave, tedy andělský rave, andělská partoška. Tak jak vypadá takový andělský rave naživo?
1: Mm-hmm, tak Angel Rave je taky combination moje dvě sides, tak mám angelic side, takže feminine, soft, a potom tam je rave side, že messy, chaotic, tak ten koncept je taky combination těch dvoch, že angelic budu mám velké tě angel krydla a bude to fun, bude to party, rave a já.
0: To zní jako takový krásný nebinární chaos.
1: Exactly, ano, prostě.
0: Tvoje tvorba je taky popisována jako temný manifestační pop. Tak jaký máš vztah k manifestování a spiritualitě a jak se projevují právě v tvé tvorbě?
1: Actually, tak můj otec má introduce na manifestation od malička, tak já jsem od malička manifestovala všetko, co jsem chcela a si myslím, že keď jsem byla malá, tak jsem manifest, že chcem být zpěvačka celý život a se to teda stalo. A moje hudba What You Need, to je moje prvá manifestation song, co jsem release. A to je...
0: To byl takový virální hit, že už před pár lety.
1: Love manifestation a každý dotožoval manifest jich crush, ex, celebrity crushes těž a teraz jsem urobila i taký album predtým, čo sa volal I Am, čo bol celý manifestation a hodím teraz aj nekedy taký manifestation song here and there.
0: Tak. Takže to vypadá, že se ti daří, že jsi vymanifestovala to, co jsi chtěla.
1: Ano, přesně.
0: Gratuluji. Slovenským zpěvačkám se celkově teď daří, že jo, podívejme se na Adélu, taky určitě manifestuje. Tak jak je to vlastně s tvými slovenskými kořeny? Vy jste doma v Kanadě mluvili anglicky i po slovensky?
1: Ano, tak obě dva moje rodiče jsou Slováci, ale já jsem se narodila v Toronto, Kanadě. Ale doma jsme se rozprávali iba po slovensky, tak proto to vím, ale za to, že žijem v Kanadě, tak jsem mi lakše aj po anglicky rozpráva. Ale aj doma jsme mali tie tradície, mamina varila aj tie slovenské, aj české jedla.
0: Halušky.
1: A, tak ano, halušky, aj knedl přezeli tiež, actually.
0: Knedl zelo.
1: Tak tak jsem vyrastala s tou slovenskou culture.
0: Super, a v Praze už jsi byla, že jo? Tak jak se ti tady líbí? Jaký máš vztah k Praze? A nebo potom i ke Slovensku? Jaký máš vztah k Česku i ke Slovensku vlastně?
1: Oh my gosh, já velmi, I love Praha, I love Slovensko a Bratislava jsem stala. Já actually chodím na Slovensko každý rok, ale tu v Prahe jsem byla prvýkrát teraz v lete a I'm in love, já chcem tu žít, I want to move here. Je to úplně krásné.
0: Jsi byla obhlídnout klub Fuchs 2, že jo? Mně tak napadá, že vlastně famously i zpěvačka FKA Twix byla inspirovaná přesně tímhle klubem, že mluvila o tom, že tam chodila na ravey a že jí to inspirovalo to album You Sexua.
1: Tak
0: třeba tě to taky inspiruje k nové tvorbě, dnešní
1: cool.
0: Angel Rave.
1: That's so cool. Já jsem vlastně byla v Fuchse a v lete jsem išla to čekat a název to bylo úplně definition of Angel Rave.
0: Takže ten tě čeká dneska, ten pražský, potom další dva dny, že jo, pokud se nemýlím, tak na Slovensku. Tak máš třeba ráda nějaké české a slovenské písničky, nebudeš je třeba i zpívat jako Dua Lipa, ona vždycky, když má koncert, tak zpívá nějaké místní hitovky, tak nemáš nějaké svoje oblíbené?
1: Actually, moje sestrnice, toto nikdo neví, ale moje sestrnice je Sara Rikas, actually. Aha. A já ji velmi mám ráda, ta pesnička Jiné plamena, Love Her, tak jsem proud, že mám ji v rodině, Love Her.
0: Já moc děkuji, to je Ashley Siena, tak ještě jednou pozveme na dnešní koncert ve Fuchs 2 od kolika hodin?
2: Yay. Od 7 a bude tam ještě Saranov jako support.
0: Saranov jako support, tak se moc těšíme a díky za návštěvu.
1: Děkuji velmi.
0: Užijte si to. You've been sober now. Ještě, pardon, zapomínám, ještě zahrajeme, abychom nezapomněli, tak zahrajeme písničku od Ashley, právě ten virální track What You Need.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Až tohle to snídlo skončí, tak si tě vezmu. Chceš?
2: Poslali ho i s rodičima do Mauthausenu.
3: Byly věci, které nešly říct.
4: Kde je moje dítě?
3: Sama víš, jak se ke mně chovala.
5: Dvoudílný film na motivy románu Kateřiny Tučkové.
6: Babi!
7: Proč mě nemáš ráda?
3: Mluv sakra, já to snesu.
5: Gerta Schnirch.
8: Kolik těl je masový hrob, pane?
5: Premiéra v neděli večer na ČT1 a v iVysílání. Gaslighting.

0: Máte platný občanský průkaz nebo cestovní pas? Radši si je před volbami zkontrolujte. Bez průkazu totožnosti vás totiž komise odvolit nenechá. Co všechno sebou do volební místnosti vzít a co když se do ní nemůžete dostat, například kvůli schodům, to vám poradíme v dalším díle našeho volebního průvodce.
1: Po celém Česku se v pátek otevře 14,5 tisíce volebních místností. V menších obcích a městech bývají na úřadech nebo třeba v hospodách. Na sídlištích je často najdete v nejbližší škole.
2: Každý okrsek má v rámci obce svoje vlastní číslo. Kde najdete adresu své volební místnosti, říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Bývá dobrou praxí těch větších úřadů, že do té volební dokumentace, která vám chodí s hlasovacím lístkem, tak je obsažena i informace o adrese volební místnosti. Současně zákon stanoví, že na úřední desce musí tedy být zveřejněny informace o umístění volebních místností.
1: Ve volební místnosti je připravená komise. Té se musíte prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. S řidičským průkazem odvolit nemůžete.
2: I letos se dá volit taky s elektronickým občanským průkazem. Ten se zobrazuje v aplikaci e-doklady, kterou si můžete stáhnout do mobilu. Loni se při volbách systém potýkal s výpadky. Jak se problémům dopředu vyhnout, radí ředitel digitální informační agentury Bohdan Urban.
4: Stačí tu aplikaci otevřít s mobilním nebo Wi-Fi nebo jiným připojením, protože dojde k synchronizaci dokladů. V tu chvíli 48 hodin je možné se prokázat i bez aktuálního připojení k internetu.
1: Potom, co se komisi prokážete, vám vydá obálku a můžete se vydat za plentu. Tam upravíte volební lístky. Jak na to, si řekneme zítra. Poté už stačí obálku vhodit do urny a máte odvoleno.
2: Pokud jste nemocní nebo třeba nezvládnete vyjít k urně do patra, můžete se s komisí domluvit na tom, aby k vám vyslala komisaře s přenosnou volební schránkou. Kdy a jak oni žádat, vysvětluje Tomáš Jirovec.
3: V den voleb můžete klidně zavolat do té konkrétní volební místnosti, tam to zvedne člen okrskové volební komise a domluví s vámi nějaký termín, kdy zhruba by ta komise vás mohla navštívit a kde vás má navštívit.
1: Číslo na komisi najdete na webu příslušného městského nebo obecního úřadu. Přenosnou urnu můžete využít, i když jste v nemocnici nebo pečovatelském domě. Opět ale záleží na domluvě s komisí.
2: U senátních voleb navíc platí, že musíte být ve svém senátním obvodě. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Máme 11 hodin a 50 minut. Na Radio Wave doznívá HID s trackem What You Cry. Ještě než odbije poledne, tak si dáme Elias Ronenfeld, Rekreace, anebo Money D a D Vincent. No a hned po 12. mě už ve studiu navštíví Lucie Časarová z projektu Kraje pro bezpečný internet. Popovídáme si o tom, jaké nebezpečí a největší problémy číhají na internetu, nejenom na mladistvé a dospívající. To všechno po 12. U mikrofonu je pro vás Kas Vladyka.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Casablanca.
3: Casablanca.
2: Svět na dosah.
3: Casablanca.
2: Pavel Sladký a jeho hosté, kteří zažili svět na vlastní kůži.
3: Casablanca. Svět na dosah. Každou neděli od 14 hodin na Rádiu Wave.
4: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
5: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Posloucháte Radio Wave, u mikrofonu je pro vás Kas Vladyka a se mnou už je ve studiu Lucie Časarová, vedoucí projektu Kraje pro bezpečný internet, který se zabývá vzděláváním v oblasti bezpečného užívání internetu a komunikačních technologií. Jednou z jeho aktivit je každoroční soutěžní kvíz pro žáky a studenty základních a středních škol, kterého se loni účastnilo přes 60 tisíc lidí. Jak celý projekt probíhá, s jakými riziky se mladí a nejenom mladí lidé na internetu setkávají a jak jsou na ně připraveni, o tom bude náš dnešní rozhovor. Dobrý den, Lucie.
1: Dobrý den.
0: Tak mohla byste na úvod podrobněji představit celý ten projekt, co má za cíl, jaké materiály můžeme najít na internetu u vás, jak probíhá to testování?
1: Tak projekt Kraje pro bezpečný internet je vlastně společným projektem všech 14 krajů České republiky. Vede ho Kraj Vysočina, jinak spolupracujeme vlastně s policií České republiky, našimi partnery jsou sdružení CZNIC nebo organizace AI Dětem. Cíl vlastně celého toho projektu je jednoduchý, seznámit vlastně uživatele internetu, aby věděli, co jim na internetu hrozí, jak se bránit, případně vlastně kam se obrátit, když už nějaký ten problém jakoby nastane. Vlastně na našem webu www.kpbi.cz máme 60 e-learningových lekcí, jsou tam doplněné vlastně krátkými videi, podcasty, pracovními listy, takže ta nabídka je opravdu jako široká, co se týče těch vzdělávacích materiálů. A není to jen pro mladé, ale vlastně i se tam můžete setkat s materiály pro rodiče, učitele, případně i pro seniory a vlastně všechny ty materiály jsou zdarma.
0: Pokud se nepletu tady, ale ten kvíz je zaměřený na žáky a studenty, tak jak dopadl ten loňský kvíz, který to vypadá, že se účastnilo hodně studentů, studentek, tak dá se nějak plošně říct, co říkají jeho výsledky o českých dospívajících, o tom, jaký mají vztah k internetu, k sociálním médiím, nebo dneska samozřejmě taky k AI případně?
1: V podstatě v loni se nám zapojilo do soutěžního kvízu přes 63 tisíc žáků a studentů, což je zhruba o 2000 studentů víc než v loňském roce. Prostě ten zájem o ten kvíz narůstá jako celkově vlastně o tu problematiku té kyberbezpečnosti. S tím, že když to porovnáme před x lety ty otázky, tak vlastně můžeme říct, že to povědomí českých žáků nebo studentů o té kyberbezpečnosti se zvyšuje. Je to vidět, ono se to stává i součástí vlastně našeho života. Před 15 lety, když jsme se soutěžním kvízem začínali, byla ta kyberbezpečnost spíš takové okrajové téma. A dnes prostě je to součástí našeho života. S tím, když se vrátím vlastně k vaší otázce, sociální sítě a podobně, tak u dnešních dospívajících, u dnešních mladých, to je prostě součást jejich života.
0: A dá se tedy říct, co je dnes nějaké největší nebezpečí, které tam na ně číhá?
1: V podstatě dneska se můžeme setkat s velkým množstvím útoků. Většinou to není ale útoků na nějakou techniku, ale spíš na člověka, na nějaké emoce, spěch, strach, stud, vlastně zvědavost. Jo, u mladých lidí vidíme jako klasické prostě příklady toho, co se může stát i nám dospělým, jako podvody při prodeji, krádeže účtu, nebo prostě třeba si přeposílají intimní fotografie, potom následuje vydírání, můžou se setkat s kyberšikanou, případně s problémy vlastně jako celkově s digitální stopou, že si třeba mladí lidé neuvědomují, že to, co dají na internet, tam vlastně zůstane a už nad tím ztrácejí kontrolu.
0: Já říkám ale, že u většiny těch věcí, že jsou docela jako věkově plošné. Jsou tedy nějaké rozdíly třeba v těch největších rizicích, pokud se podíváme na různé věkové skupiny, tak co se jich nejvíc dotýká nebo na co bychom si měli dávat nejvíc pozor? Já třeba, nevím, jako 30letý, potom jako v porovnání s žákem nebo naopak s nějakým seniorem, seniorkou?
1: Jasně, když se budeme bavit třeba rozdíl oproti těm starším, oproti seniorům, tak třeba ty mladí ovládají ty technologie vlastně daleko rychleji, daleko lépe. Jenže pořád vlastně ovládat tu aplikaci neznamená jako, že to dokážeme prokouknout, že je někdo na druhé straně. Ale co se týče vlastně těch seniorů, tak to jsou především právě nějaké ty podvody, případně vylákání peněz a podobně. U těch mladších si myslím, že to je třeba právě to zveřejňování jakoby fotografií, sdílení informací o sobě a podobně.
0: My si dáme písničku a za chvilku jsme zpátky.

0: byl první chain.
1: Posloucháte Radio Wave, se mnou je u mikrofonu Lucie Časarová z projektu Kraje pro bezpečný internet. Bavíme se o bezpečném internetu, tak pojďme se podívat na AI. Dnes velmi relevantní téma, konkrétně tedy jak například vaši edukátoři a vzdělávací materiály, jak se adaptují na tento rapidně se vyvíjející trend na umělou inteligenci a s ní spojená rizika, jako jsou deepfakey, AI generovaný content vlastně.
2: Ne, je to tak, když jsme prostě s tím soutěžním kvízem před lety začínali, tak tady to problematika AI vlastně v těch otázkách nebyla. A dneska bych řekla, že ty 2/3 otázek jsou zaměřené právě na tuhletu problematiku. Ta hlavní změna, i co se týče jako vývoje v AI, tak dřív jsme se učili hledat chyby, že jo? V obrázcích jsme hledali 6 prstů, divné mrkání, robotické hlasy a dneska už je to opravdu hodně těžké.
1: Jenom jako nějakých prostě pár poznat. Let potom.
2: Přesně tak.
1: Rok možná.
2: A teď vlastně AI se zlepšuje tak rychle, než vlastně stihneme natočit pomalu nové video, jo? Tak už jsme zase někde jinde. A my se snažíme vlastně spíš jakoby se zaměřit na to, aby si ty studenti nebo ti mladí ověřovali ten kontext, kdo to zveřejnil třeba. Píše se o tom ještě někde jinde, na nějakých důvěryhodných zdrojích. Taky je dost často dobré se zamyslet, jestli to tlačí třeba na emoce, i nějakým svým nadpisem, jo, třeba nějaký článek, nebo nějak to vytváří nějaký tlak nebo spěch. Taky třeba, když se jedná o nějaký článek přesdílený, dá se najít ten originál a podobně.
1: Mm-hmm. Zajímají se ty mladiství o bezpečnost na internetu aktivně, nebo je potřeba jak tomu nějak více motivovat, jako například i tou vaší soutěží?
2: Jako když to řeknu upřímně, tak asi málo kdo si bude číst o té kyberbezpečnosti jen tak. Spíš jako preventivně, spíš potom, když se stane nějaký problém, tak si myslím, že se začneme zajímat, tak tomu i ten náš web vlastně slouží, aby tam našli i ty informace vlastně, co dělat, když už jsme se dostali do nějakého problému. Hodně lidí se do toho kvízu dostane vlastně přes školu, můžou si ho ale dělat i sami prostě odpoledne, ale my co, jako čeho využíváme, je prostě motivace přes ceny, máme tam hezké ceny, máme tam Xbox, drony a podobně. Tím, že soutěž vyhlašuje vítěze v každém kraji, tak zase těch 60 tisíc, když si vydělíte 14, tak zase ta účast za každý kraj není tak vysoká, takže šance získat nějakou hezkou cenu docela jako je.
1: Na vašem webu jsou i různé články, například o digitální závislosti, což je taky, myslím, se dá říct s klidem fenomén, který se týká nás všech dneska. Tak kde dnes leží takové hranice, takové závislosti, jak se jí dá předcházet případně?
2: V podstatě ta hranice asi dneska neleží v nějakém počtu hodin. Hodně lidí tráví na mobil hodiny a jsou závislí. Spíš je zpozornit potřeba ve chvíli, kdy vlastně ztrácíte kontrolu, kdy chcete přestat a nejde to. Prostě mobil vám vytlačuje spánek, vytlačuje vám kontakt s kamarády a koníčky. Je prostě potřeba najít nějaký takový ten balanc mezi tím, jako budu trávit čas na mobilu, na počítači, ale současně bych se měl věnovat i něčemu jinému. Jo, třeba prostě trávit ten čas s kamarády, mít nějaké
1: jiné.
2: Přesně tak, jít ven na procházku, jít ven s kamarády. Jasně, že ten mobil je dneska jako komunikačním nástrojem mezi těmi mladými, ale prostě dokázat najít i si prostě ten čas na něco jiného. A když je to pak vykompenzováno prostě kvalitně, tak to, že strávím jako x hodin na mobilu, nemusí být až zas takový problém.
1: Můžeme tedy shrnout nějaké zásady internetové bezpečnosti, které by se mohly týkat nás všech, nějaké takové prostě jako 101, které bychom měli mít všichni na mysli, protože možná ještě více mladiství?
2: Určitě. Jako co se týče prostě třeba nějakého toho vylákání peněz někoho nebo sdílení falešných zpráv, tak je to určitě jako když to spěchá, tak zpomalte. Většinou nějaký tlak a naléhavost je nejčastěji nějaká známka prostě toho podvodu. Je dobré si ty informace třeba ověřovat jinou cestou. Když vám přijde od kamaráda zpráva, hele, potřebuju, abys tady odklikl něco, pošli mi tenhle ten kód a tak, jako zavolat znovu tomu kamarádovi. Prostě tak jako zamyslet se nad tím. Potom jako nikdy tam nikomu nic vlastně nezdílet. Jo? Žádné jakoby třeba hesla nebo ověřovací kódy. I mezi kamarády prostě to hesla má mít člověk prostě sám ve své hlavě. Případně než něco přepošleme, zveřejníme na internetu, tak určitě se nad tím zamyslet. Třeba i jako jestli tu fotku by člověk takhle zveřejnil někde doma, před dům by si dal jako ji někde vystavil, tak na tom internetu je to vlastně dost podobné. Jo, a určitě ta důležitá věc je komunikace. Když se prostě něco pokazí, tak bychom měli mít někoho, na koho se máme obrátit. A to je i apel prostě na nás, na rodiče. Jako mluvme s těmi dětmi, zajímejme se o to, co dělají prostě v tom online prostředí.
1: Nakonec můžeme tady ještě připomenout, kde jsou všechny tyto vaše materiály k nalezení, popřípadě pokud nás poslouchají nějací mladiství, co by chtěli vyhrát hezkou cenu za kvíz, tak jak se můžou a kde se můžou účastnit této soutěže, tohoto kvízu?
2: Tak kvíz je volně dostupný na našem webu www.kpbi.cz. Je tam, ten kvíz běží vlastně od 1. října až do konce února 2027. Přihlásit se můžou vlastně lidé jakoby buď to přes školu společně s učiteli, nebo i sami klidně. Je to vlastně určené pro základní školy plus pro střední školy. A vlastně můžete si projít ten náš vzdělávací obsah, který už jsem zmiňovala na našem webu, a pak si prostě vytvořit ten soutěžní kvíz.
1: Díky moc, to byla Lucie Časarová z projektu Kraje pro bezpečný internet. Buďme bezpeční.
2: Skvěle, děkuji moc za pozvání. Nashledanou.
1: Mějte se.

0: Sfilmované fanfikce vládnou plátnům a moderátorům Slejváku to rozhodně nevadí. I do popkulturního pořadu Rádia Wave dorazil podzim, no a ten si říká o nějaké to zaláskované ňufání, o které se třeba na sítích snaží influencerská dvojce Jon Marianek a Domy Alagia. Těmto ale prý málo kdo uvěřil. Tohle všechno vás čeká v dnešním premiérovém Slejváku s Vilmou a Mírou, který můžete poslouchat dneska v 18 hodin.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Rádio Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na Rádio Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 12 hodin a 32 minut ve středu 7. října a já mám pro vás jeden divadelní tip, a to na dnešní večer v Praze, konkrétně A Studio Rubín, kde můžete totiž úplně naposled, tedy v Derniéře, vidět inscenaci Kněžna. Kněžna je divadelní skica, která je vhledem do života a společného soužití dvou žen, jejichž náhodné setkání významně ovlivnilo jejich životy. Slečna a paní Drahomíra jsou hlavními hrdinkami životní hříčky, kde soucit, lidská sympatie a snaha vymanit se z osamění střídá citové vyděračství a manipulativní chování. Autorská inscenace inspirovaná skutečnými příběhy a osudy pojednává o tématech tolerance a odpovědnosti, pochopení či nepochopení druhého, samoty ve stáří i úskalí lidských vztahů. To je Kněžna v A Studiu Rubín, deska úplně naposled v 19:30 večer.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Yo.

0: Máme 12 hodin a 43 minut. Na vlnách Radia Wave doznívají Emma Louise a Flume s trackem Easy Goodbye, ale já se s vámi ještě neloučím. U mikrofonu je pro vás Kasvladika až do 15 hodin, no a ještě než nám odbije 13. hodina, tak si dáme Kate Le Bon, Ophelia, Skillo Kish anebo Sonic Youth.
1: A já jsem nadšená.
2: Playák. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
3: Playák. Hudební mix Rádia Wave.
4: Hudební mix
2: Rádia Wave.
3: Každý pátek od 8 večer na Rádiu Wave.
5: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
6: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
5: youtube.com/radiowave
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: To byly The Avalanches a Portraits of Tracy na Radio Wave 6 minut po 13. hodině. U mikrofonu je pro vás až do 15 hodin Kas Vladyka. Je 7. října a dnes se slaví Mezinárodní den míru milovné komunikace, což je krásné si připomenout, že bychom měli komunikovat míru milovně a být na sebe hodní. Tak to dělejme. Nás čeká krásný mírumilovný program i teď do 14 hodin. Čeká nás například ukázka z nových fasád o tom, jak číst město. Dáme si taky tipy na koncerty tenhle týden. No a z našeho mírumilovného středečního playlistu nás už čekají Churches, Vojtík anebo Little Yachty a Southside.
1: Já jsem nadšená.

0: Start.
1: Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

0: To byly Lily Acty a Southside na vlnách Rádia Wave a my si teď pustíme ukázku z nového dílu podcastu Fasády. Jeho hosty jsou Maria Ševčíková, spoluzakladatelka projektu Mapa Mátky a architekt Štěpán Beneš. Vysvětlují, jak se naučit číst město a proč na to nepotřebujete vystudovat architekturu. Celý díl najdete na našem webu a v podcastových aplikacích a tady už je krátká ukázka.
1: A pořád tu kroužíme kolem té otázky, kterou já jsem vyslovila v tom úvodu, a to je, jak se na ty stavby naučit dívat, jak se je naučit číst, což si myslím, že je něco, co právě vy se snažíte nás učit, nebo co se snažíte dělat. Tak Štěpáne, kdybys mi měl dát nějaký rychlokurs na to, když teď půjdu na ulici, jak mám najít to, co je architektonický skvost a na co se ani nemám dívat, tak jak to mám udělat?
2: Řekl bych, že v architektuře, vzhledem k tomu, že to je umění, tak na umění si každý může udělat vlastní názor. Nejsme stavaři, aby jsme dokázali zhodnotit, jestli ta stavba je kvalitně postavená, jde čistě o nějakou estetiku, kterou si každý určuje vlastně sám podle sebe. Takže určitě neexistuje žádný jakoby správný návod, to musí říct, jako tahle stavba je ošklivá, tahle stavba není. Možná, že vlastně nejzákladnější věc, kterou se často snažíme popisovat i na našich komentovaných procházkách, tak je nějaký příběh té stavby, možná v kontextu historickým, architektonickým, obecně v té době, takže to je třeba něco, co my ukazujeme, spíš než jako fyzickou krásu té stavby, že bychom řekli, podívejte se tady, ale ta stavba má hrozně hezkou soubor pilastrů a volut a bůh ví co.
1: Tak pojmy, spíš, architektonické pojmy.
2: Architektonických pojmů, tak se spíš snažíme ukázat. Tahle ta stavba vznikla v této době, postavil nějaký člověk s nějakým záměrem a třeba v té době to bylo naprosto revoluční pojetí architektury, které se nějakým způsobem vymezovalo vůči jako architektuře těch starších generací.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: To byly Blue Velvet a Viktor Ory na vlnách Rádia Wave. Máme 13 hodin a 29 minut a to je podle mě krásný čas na novinku, a to z dalekého Japonska. Tam se nedávno konala poněkud neobvyklá soutěž. Účastníci v ní soupeřili o to, kdo nejrychleji a nejlépe usne. Za kuriozní událostí se ale skrývá vážnější problém. Japonci patří mezi národy s nejkratší průměrnou dobou spánku a dlouhá pracovní doba si v zemi vybírá svou daň. Víc už nám poví živě zprávařka Anna Belio, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak jak taková soutěž ve spaní vlastně probíhá a co se v ní hodnotí?
1: No ty se směješ, ale je to vážný.
0: Já miluju spánek, to není žádný vtip samozřejmě.
1: I love it too. Soutěž se konala v Tokiu a zúčastnili se jí desítky lidí. Dostali 90 minut na to, aby co nejrychleji usnuli a zároveň měli co nejkvalitnější spánek. No tak kéžby. Organizátoři pomocí zařízení sledujících mozkovou aktivitu hodnotili například to, jak rychle člověk usne nebo jak hluboce spí. A vítězka si nakonec odnesla více než 2 miliony jenů, což je tedy v přepočtu něco přes 250 000 korun.
0: Za spaní to potěší. Spánek je samozřejmě důležitý pro nás všechny, jak dobře víme, ale čím je specificky důležitý právě v Japonsku toto téma?
1: Japonsko má se spánkem dlouhodobě problém, protože podle průzkumu Organizace pro hospodářskou spolupráci tam lidé spí v průměru 7 hodin a 42 minut, což bylo nejméně ze 35 zemí zapojených do této studie. Souvisí to především s dlouhou pracovní dobou, dojížděním do práce a právě i tlakem na výkon. No a nedostatek spánku navíc není jen otázkou únavy, může totiž zvyšovat riziko řady zdravotních problémů.
0: V rámci tohoto tématu se ale řešila i japonská premiérka a její spánek. Tak pověz nám, co se řešilo okolo premiérky.
1: No tak právě premiérka Sanae Takaichi v červenci uvedla na sociální síti X, že od nástupu do funkce obvykle spí maximálně 3 hodiny denně. Její vyjádření v Japonsku pak rozpoutalo debatu o tom, jestli je extrémní pracovní nasazení opravdu něco, čím by se měl člověk chlubit. Země má totiž dlouhou historii takzvaného karoši, tedy smrti z přepracování. Známým případem byla například zaměstnankyně reklamní společnosti Dentsu Matsuri Takahashi, která si pak vzala život po měsících extrémního pracovního vytížení. No a právě i kvůli podobným případům Japonsko později zavedlo limity na přesčasy.
0: Já ti děkuju za tuhle zprávu a hezky spinkej, a já vůbec nevím, jak bych tady mohl mluvit v rádiu, kdybych spal třeba jenom 3 hodiny.
1: No já to bych rozhodně nezvládla, já potřebuju právě minimálně těch 7 a už tehdy jako potřebuju dvě kafíčka.
0: Spinkejme, posluchači, posluchačky, pokud jste třeba deprivovaní právě teď, tak my vám dáváme požehnání si dát šlofíka.
1: Ano, spějte sladce.
0: Díky moc, to byla Anabelio, měj se.
1: Taky se mě krásně, ahoj.
2: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 13 hodin a 42 minut ve středu 7. října a já mám pro vás dva tipy na koncerty, tentokrát zítra večer v Olomouci a v Brně. Začínáme olomouckým Jazz Tibet Clubem, kde zítra od 19 hodin zahrají Midnight Swimmers a kapela Heima z Polska. Tvorbu domácích Midnight Swimmers charakterizují indie rockové groovy, melancholické ambientní plochy i intimní vokální linky, které dohromady oscilují mezi kytarovou energií a zasněnou introspekcí. Heima je zase kapela z polské Lodže, která vznikla v roce 2017 a rychle si získala pozornost svým vyzrálým i hořkosladkým pohledem na svět. Tohle všechno zítra v olomouckém Jazz Tibet Clubu od 19 hodin. No a v brněnském kabinetu Mus můžete zítra od 20 hodin vidět a slyšet úžasnou Katarziu. Katarzia po vydání alba Pozvím a nepřijdem objevuje své rapové skills a společně s kapelou a taky s elektronickým mágem 8Kidem chystá na koncert v kabinetu Mus speciální aranže s kombinací elektroniky, akustiky, kytary a rapu. To je Katarzia s kapelou zítra v kabinetu Mus od 20 hodin.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádio Wave.
0: Kulturistán.

0: Máme 13 hodin a 51 minut ve středu 7. října. Na vlnách Radia Wave doznívají Kali Uchis, Mariah the Scientist a jejich Pretty Promises. Ještě než budou dvě, tak si dáme Murder Capital nebo Joy Crux, no a naší poslední společnou hodinku otevřou Turnstile nebo Chapel Roan. U mikrofonu je pro vás až do 3 Kas Vladyka.
1: Já jsem nadšená.
2: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
3: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
2: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
3: Hergot.
2: Každou neděli od 18 hodin
3: na rádiu Wave.
4: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
2: Rádio Wave.
5: Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

To byla Chapel Roan na Radio Wave. Good luck, babe. Hodně štěstí, zlato, vám přeje i Kas Vladyka v naší poslední společné hodince ve středečním vysílání. V 15 hodin mě tady vystřídá Vojta Záhora. No a do té doby pro vás budu mít například ukázku z Impactu. Dáme si více kulturních tipů na filmy. Začíná totiž například filmový festival B2Can. No a taky z playlistu jsou před námi Empresso, Frost Children nebo Quezzy, později taky Rebecca Black nebo Fred Again.

0: model girl and she entitled. Got a model girl and she entitled. Spojenými státy otřásla kauza údajného hromadného znásilnění na Cornellově univerzitě. Otevřela se znovu poté, co bývalá studentka zažalovala prestižní Ivy League školu s tím, že ji dostatečně neochránila. Mohlo by se něco podobného stát i v Česku? Poslouchejte Impact s ombudsmankou Univerzity Karlovy Kateřinou Šamálovou a výzkumnicí Zuzanou Andreskou. Před námi už je krátká ukázka.
1: Skládáte to i rok od roku, protože to... Ten institut se musí vlastně jako vrůstat postupně do systému univerzity. My jsme letos dělali plošné šetření mezi studujícími a zaměstnanými osobami v otázkách právě sociálního bezpečí a vyšlo nám u studujících, že zhruba teda z těch, co odpověděli, vyplnili dotazník, tak zhruba 55% ví, že ombudsmanská pozice existuje. Což je stejně jako relativně malé číslo, je na čem pracovat. Co je nicméně horší, je to, že ze zkušeností s nevhodným chováním, kam bychom bezesporu mohli zařadit i to, které tady řešíme, tak je ochotnost s náma řešit s ombudsmanskou pozicí pouze asi 4 nebo 5% těch lidí. Což znamená, že ta důvěra, obecná důvěra vlastně jako ve zdroj podpory, profesionální zdroj podpory, je stále relativně nízká. Těch důvodů je celá řada. Dotyčné nebo dotyční se domnívají, že ta jejich zkušenost třeba není tolik závažná, že by právě bylo spuštěno to řízení. Nebo se obávají dopadů na to studium, jo, co to bude pro ně znamenat a tak dále. Takže není to jenom důvěra naše, ale za mě úkolem ombudsmanů a ombudsmanek je i vlastně demitizovat ten proces jako takový a snímat tu zátěž z těch, kteří zkušenost nějakou mají a potřebovali by ji sdílet.
2: Impact. Událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 14 hodin a 27 minut ve středu 7. října. U mikrofonu je pro vás Kasvladika a já mám pro vás poslední svůj dnešní kulturní tip, a to na filmový festival B2Ken, který se koná ode dneška až do 7. října a přináší oceňované snímky z festivalů v Berlíně, v Benátkách a v Cannes, které hýbou artovým filmem. Z dnešního programu můžeme doporučit například kino Miloše Formana v Čáslavi, kde můžete od 20 hodin vidět film Zlatý věk. Tohle epické historické drama sleduje Jeanne Lovaux, dceru řezníka, jejíž sen stát se hraběnkou se odhrává na pozadí klíčových událostí 20. století. V Praze můžete na snímky z B2Ken chodit například zase v Edison Film Hub, kde můžete dneska vidět snímky Fina, Pina, Žádní dobří muži anebo Její soukromé peklo. Celý program festivalu můžete najít na stránkách b2ken.cz.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na Rádiu Wave.

0: synthpopová novinka, kapela se jmenuje Pardon, Say Now, tohle už jsou Say Now, hned potom Venktovka a Rachel Lime.
1: Novinka na rádiu Wave.

0: Máme 14 hodin a 49 minut. Na rádiu Wave doznívá Rich Lime a mikrofon po mně přebírá Vojta Záhora. Ahoj. Ještě bych ti mohl zapnout ten tvůj mikrofon, viď?
1: Abych ho mohl převrat, ahoj.
0: Jo, já mám za sebou dlouhý den, 3 živé rozhovory, to bylo něco.
1: Je to náročné, já jsem to sledoval zpovzdálí, Kájo, a držel jsem ti palce, ale musím ti říct, všechny 3 rozhovory byly velmi zajímavé. Mně se hlavně líbil rozhovor s Ashley Siena, ten se ti velmi
0: bestinka.
1: A ona byla velmi zajímavá respondentka.
0: Moc se těším, ještě jednou zveme na koncert Ashley Sieny dneska večer ve Fuxu.
1: A ty tam vyrazíš, ses rozhodl po tom
0: pokusím se to stihnout. Je to opravdu zajímavá osůbka a superová hudba. Takový jako temný manifestační popík pro všechny takové temné manifestační královny.
1: Takže no mě ta manifestace mě hlavně zaujala, ta mi přišla skvělá. Tak mi třeba pověz, Kájo, co budeš manifestovat? Už jsi to vymyslel?
0: Tyjo, já manifestuju, abych na podzim neměl depresi, abych měl energii do života.
1: A máš ji teď?
0: Ne, právě teď ještě tyhle dníky jsou krásné, že? Takže si to užívám úplně plnými doušky, ale tak asi všichni víme, že brzy přichází takové to jako doslova temné období, tak já nám všem přeju, abychom ho přežili ve zdraví, jako doslova ve zdraví, taky jsem poslední dobou pořád nastydlej a abychom tak nějak měli trošku vervu do života.
1: Hej, tak to já to mám úplně naopak, já už si přeju a těším se na to, až bude zima, protože...
0: Na nastmívání, až si pustíš doma s
1: přítelem. Zrovna jsem dneska koukal na sociálních sítích, že hoa hoa season je tu, ale ne kvůli tomu jsem to nemyslel, je to spíš kvůli tomu, že už mám tak trochu plný zuby toho tepla a po ránu už to vypadá, že máš jako vytáhnout prostě ty dlouhý kalhoty, ty svetry, ty zimní bundy, na což já se moc těším, protože může člověk vrstvit a vrstvení je prostě
0: to
1: největší zábava
0: to
1: pod zimu. Ale samozřejmě potom jakoby vyleze sluníčko, vždycky tak po té 11. hodině ve 12.
0: A je zase horko.
1: A je zase horko a já mám pocit, že bych se potřeboval svlíknout do nahy.
0: No a když chceš jít třeba večer na koncert, tak musíš potom jako další půl hodiny čekat na šatnu na koncertě, nebo třeba v divadle. Jsou takové věci, no. Každopádně, co nás čeká dneska odpoledne?
1: Vysoké teploty.
0: Já si je užiju, já už jdu ven na sluníčko.
1: No jo, tak ty si je užij, já si počkám, až se trochu ochladne. Každopádně, já pro vás, nebo pro naše posluchačstvo budu vysílat do 17.30, potom budou následovat houpačky a do té doby spousta hudby, kulturních typů a samozřejmě...
0: Legrandy s Vojtou Záhorou. Tak se to užijte, papa.
1: Pa.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Špína.
3: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
4: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
3: Špína.
4: Špína.
5: Pořad, který se vám zarije za nehty.
3: Špína.
5: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Jessie Lanza nám právě dohrála s písničkou Slept by My Life. Je 15 hodin 5 minut, no a vytrávíte své středeční odpoledne při poslechu On Airu s Vojtou Záhorou na rádiu Wave. Já vás vítám a díky moc, že posloucháte, a přeju vám hezké středeční odpoledne 7. října. No a společně, jak už jste se možná před pár minutami dozvěděli, strávíme následujících 2,5 hodiny do té doby, než mě ve vysílání rádia Wave vystřídá Míša Sladká a její magazín pro všechny aktivní rodiče Houpačky v 17.30, ale to je až za 2,5 hodiny a do té doby máme spoustu času a já mám velkou radost z toho, že ho strávíme společně. Mám pro vás nachystáno spoustu ukázek z našich nejnovějších premiér na rádiu Wave, také samozřejmě několik kulturních tipů, o jednom určitě už i vy víte, protože dnes v Arše Plus vystoupí kanadská zpěvačka Ashley Siena, kterou jste slyšeli dnes dopoledne v našem vysílání. I o tom se dnes odpoledne budeme bavit, abych vás na koncert znovu pozval. Do té doby, ale spíš co je na řadě teď, tak to je jedna hudební novinka tohoto týdne. Nasazujeme každou středu, takže si buďte jistí, že tahle ta písnička je opravdu čerstvá. Stojí za ní slovenské duo, nebo možná teď už spíš trio, které se říká Berlin Manson. Ti totiž přicházejí s nejnovější deskou s názvem Cheap Fashion. Křít tuhletu desku budou na konci října, 29. října v pražské Arše Plus. No a samozřejmě, jako vždy, tahle ta deska odpoví nejlépe na otázku, na co si vy mladí furt tak stěžujete. Teď Berlin Manson a jejich hudební novinka, track s názvem Exam.

0: Doznívají The Cure s písničkou A Fragile Thing. Je 15 hodin 17 minut k tomu a já pro vás mám teď přichystanou jednu z těch zmíněných premiér to Radia Wave tohoto týdne. Do hotcastu Pod tentokrát zavítal vítěz soutěže Stage Out 2026, talentové soutěže festivalu Prague Pride, tedy mladý zpěvák Arty Smola, který zaujal nejen odbornou porotu soutěže, ale i Elišku a Káju. Jeho láska k hudbě je prý stejně ryzí jako jeho touha být sám sebou. Nahlédli jsme do Artyho zákulisí k jeho tvorbě, k jeho tranzici, k jeho sebeobjevování, k jeho vztahům i dilematu kolem hormonální léčby a operace hrudníku. Před námi je krátká ukázka, celou epizodu potu už teď hledejte na webu Rádia Wave a samozřejmě ve všech podcastových aplikacích. A tak příjemný poslech.
1: Z toho, jak mluvíš, co o tobě víme, tak si umím představit, že možná bys bez hudby úplně existovat nedokázal.
2: To ne, no.
1: Tak to musí být těžký tohle zvažovat. Vy.
2: Jako vlastně první moje proč ty hormony nebrat, byl vlastně zpěv, no. Protože jsem se tehdy, jsem ještě jako neměl až tak moc informací, nikdo mi neříkal, hele, ale tamhle ten člověk to taky udělal, je v pohodě. Takže jsem se strašně bál, že se to prostě pokazí, že ten hlas se zničí, že nebude tak kvalitní, jako byl. Že prostě nevím, že se ho nenaučím dostatečně ovládat na to, aby to bylo jako v pohodě za mě.
3: A přemýšlí nad tím někdy, jako, že jsi vlastně, možná to přeženuju, ale jakoby obětoval to, kým seš, pro to, co miluješ? Jakože vlastně, aby ses nevydal na stopro na tu cestu, té tranzice, tak jsi řekl, hej, ale já ty krásou miluju tu hudbu a to je důležitější?
2: Ne, ale vůbec, vlastně nikdy. Já jsem jako... Za prvý jsem umělec a to je asi jako největší část prostě mě, co mě tvoří. A to, že jsem trans, je jakoby... to, že seš trans, nemusí nutně znamenat, že chceš operaci, že chceš hormony, že chceš já nevím co, prostě všechno. A já jsem vždycky měl problém jenom s prsama a cokoliv jako jinýho vlastně pro mě nebyla moc překážka nikdy a neříkal jsem si, tyjo, tohle mě vadí, prostě tohle potřebuji s tím něco udělat. A takže vlastně jsem si říkal, hele, a co bude teda to pro, když jako budeš brát hormony, co ti to jako přinese? A vlastně si říkal, dobře, tak budu mít třeba knírek prostě a lidi mě nebudou mít zgendrovat, protože uvidí knírek, řeknu si, to je chlap, to je jasný. A nebo já nevím, mi přibudou svaly a nebudu muset cvičit tolik, prostě jo, super. Ale jako tohle asi není dostatečný důvod pro mě prostě začít brát jako hormony, no.
3: A seš OK, aby jsme se tě zeptali na tu operaci hrudníku?
2: Určitě.
3: Protože já asi jsem s nikým to takhle na rovinu neprobírala, tu operaci toho hrudníku. Tak můžeš třeba nám nějak vysvětlit, v kolika letech ses pro to rozhod, co tomu předcházelo, jak to pak třeba i jako se dělo a tak dále?
2: No určitě. Hele, mě vlastně v pubertě, kdy mě začaly růst teda prsa, tak já jsem jí měl teda mnohem dřív než všichni ostatní, v mojí třídě teda na té základce. A bylo to takový strašně zvláštní a já si myslím, že ale tohle není úplně věc jako trans lidí nutně, ale jako řekněme, jakoby jaká puberťačka nemá problém v pubertě s tím, že jí najednou tady něco začne růst. Jako.
3: Skoro každá.
2: Každá,
3: no.
2: Každá.
3: Takže... Nebo jako jenom ty, jako já, kterým začnou růst až v 17, tak ty mají radost, ale všichni kolem už...
2: Konečně.
3: No právě, ale jinak...
1: A tak celkově puberta není úplně legranda pro nikoho.
4: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Tohle byl britský rapper Whitey s písničkou Put Your Hands Up a já pro společně se teď budeme chvíli bavit o momentě, který na každého člověka přijde jednou za čas a nikomu z nás se nevyhne. A je to ten moment, kdy si uvědomíte, že potřebujete jít ke své kadeřnici nebo kadeřníkovi, že se potřebujete jí nechat ostříhat, protože na hlavě už se vám, řekněme, objevilo takové ptačí hnízdo. Já třeba osobně vždycky takový moment nemám rád, protože mě to postaví před tu hroznou, pro mě osobně těžkou otázku, co si mám na té hlavě nechat vytvořit, jak se mám jít nechat ostříhat. A takovýhle moment nebo takovouhle otázku musím zodpovídat minimálně každý měsíc a půl. Pro každého je to samozřejmě individuální. Každopádně je to pro mě jedna z nejméně oblíbených otázek v mém životě. No a pokud to takhle máte také, tak bych vám doporučil, abyste si dnes od 19 hodin ve vysílání Rádia Wave naladili naší talk show Buchty s Ivanou Veselkovou a Zuzanou Fuchsovou, protože Buchty si právě tentokrát do svého dílu o všem a o ničem pozvali kadeřnici Janu, se kterou probrali, jaké jsou takzvané trendící účesy a zda si lidé v krizi, osobní krizi, opravdu stříhají ofinu, jestli je to takhle propojené. Samozřejmě probrali i další věci, jako je zahradní jezírko, či volnočasové aktivity, brouzdání lesem s dětmi. Každopádně pro mě bude úplně stěžejní ta část o trendicích účesech. Pokud tedy nevíte, jak se nechat ostříhat, tak si určitě nenechte ujít dnešní Buchty od 19 hodin.
1: Buchty. Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
1: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
3: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu Wave.
4: You have a lot of possessions, a lot of money in the bank.
5: I'm just trying to make you rich.

Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.

Už zítra 8. října bude udělovat Švédská akademie věd Nobelovu cenu za literaturu. Už zítra budeme znát laureáta této ceny. Jenomže jak se tahle ta cena uděluje, jaká má pravidla a jaký je postup, tak to je zatím opředeno velkým množstvím tajemství. Nominovat nějaké laureáty či laureátky, řekněme spíš v tuhleto chvíli ještě kandidáty či kandidátky na cenu Nobelovu za literaturu může kdokoliv, kdo je třeba profesor či profesorka literatura či lingvistiky, třeba i také předchozí laureáti a laureátky, a nebo třeba i představitelé a představitelky různých spisovatelských organizací. Švédská královská akademie věd přijímá nominace na Nobelovu cenu do 31. ledna. A potom určený administrátor sestaví dlouhý seznam, který obvykle činí, a to se podržte, kolem 200 kandidátů či kandidátek. Ten následně předkládá Nobelově výboru Švédské akademie. Z toho následně vznikne užší seznam, už jenom s 20 až 25 jmény. No a potom se přes léto právě členové Nobelova výboru seznámí s celou tvorbou již nominovaných kandidátů či kandidátek.

takové ceny, tak my pouze víme, že laureátem či laureátkou se stane ten, kdo vytvořil nejvýznamnější dílo idealistického směru. No a pod tím už si samozřejmě můžete vykládat spoustu významů. Další zajímavost také je, že právě Švédská akademie věd nezveřejňuje po 50 let jména všech nominovaných. Takže pokud budete nominovaní, řekněme, za nějakou svoji životní práci, tak minimálně se o tom celý život nedozvíte, pokud se nedožijete nějakého požehnaného věku. Protože po 50 let si seznam nominací nechává tato akademie pro sebe. No a já připomínám, že my se dozvíme už zítra, kdo se stane laureátem nebo laureátkou letošní Nobelovy ceny za literaturu. To můžete sledovat na internetových stránkách příslušné organizace, pokud si ji zadáte do svých vyhledávačů. Tak to byla taková novinka, která vás dnešního dne čeká. No a před námi v playlistu třeba Subaru, taky Lolo Zuai a nebo Fontaine's DC.

15 hodin 48 minut nejenom ve vysílání Rádia Wave, ale také v celém středoevropském časovém pásmě. Vy posloucháte On Air s Vojtou Záhorou ve středu 7. října. Díky moc za to. Do konce hodiny nás čeká třeba Jan Trey, také Mabe Fraty a Chief Bromden, ale právě posloucháte irskou kapelu Fontaines DC s jejich hitovkou Starbuster. Pokud patříte mezi jejich fanoušky, tak určitě víte, že Fontaines DC se brzy ukážou v Praze, bude tak tomu 30. října a vystoupí na velké sportovní hale Fortuna. Lístky jsou stále v prodeji, takže pokud patříte mezi jejich fanoušky, určitě neváhejte. No a samozřejmě blížíme se také k 16. hodině, poté další program na Radio Wave. Do té doby příjemný poslech.

Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Dohrávají nám Chief Bromden s písničkou Leadership, před námi je 16. hodina a taky Fake Mink, Echo 2K, Mechatok nebo i Rosalía. Posloucháte Radio Wave a při středečním odpoledni 7. října.
1: Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave.

Tohle byla Rosalía v 16 hodin 5 minut ve vysílání Rádia Wave a u té španělštiny ještě na chvíli zůstaneme. Brněnské hudební elektronické duo Blue Wandy se po dlouhé době přihlásili na hudební scéně a rovnou s jejich novým debutovým albem s názvem La Bomba. Na tomhletom albu kombinují několik jazyků, češtinu, angličtinu, španělštinu, stejně tak i několik hudebních vlivů, elektroniku, flamenco a latino pop. Samozřejmě i trochu rapu, jak je dnes populární. Celé tohleto album se velmi s citem vyrovnává s různými niternými pocity, s takovým pocitem ztráty sám sebe, vlastní nedokonalosti, s pocity lásky a nebo i ztrátě lásky a nebo třeba i touze najít si svoji cestu zpátky k sobě. To celé zabalené v jednom výborném albu s názvem La Bomba. No a z vlastního názoru vám můžu říct, že to určitě taková bomba je. Vy ve vysílání Rádia Wave už od tuším loňské zimy posloucháte track Francesca Tu eres mi amor. To je taková balada láskyplná, ale řekněme, to je nejcitlivější písnička z celé téhleté desky. Právě po vydání desky jsme nasadili další track s názvem X. Hostuje na něm i zpěvačka Táňa Lvovská a vy ho uslyšíte ve středečním odpoledni na Waveu právě teď.

0: Tohle byly Proven a výtečná kytarovka v doprovodu smyčců a písnička System. 16 hodin 18 minut a já pro vás mám další ukázku z našich těchto týdenních premiér. O tuto konkrétní se postarala Adéla Šponerová ve své speciální sérii Stělesnění. Čtvrtá epizoda je na téma ideálu That Girl. To je osoba s takovým, řekněme, kulatým zadkem, úzkým pasem a vyrýsovanými svaly. Tenhle ideál That Girl je velmi těžký dosáhnout a často to tak bývá podmíněno náročnými dietami, nekonečným cvičením a snahou o co nejnižší procento tělesného tuku. Poslechněte si tedy novou epizodu série Stělesnění, která se zamýšlí, kde je u fitness trendu hranice mezi disciplínou a nebezpečnou posedlostí. Tady je krátká ukázka, celý díl samozřejmě k poslechu už na všech našich platformách.
1: Nejdřív jsem teda začala tím, že jsem jako omezovala jídlo, ale pak vlastně jsem zjistila, že k tomu musím přidat i ten pohyb, když chci takhle jako drasticky rychle zhubnout. A začala jsem chodit do fitka. První rok to bylo fakt jako čistě, že mi to pomáhalo, že mi to dělalo dobře, že jsem to ještě nebrala jako takový, že musím.
2: Komplikovaný vztah k tělu se u Emy začal formovat už na základce. Kvůli nevybíravým poznámkám spolužáků tehdy přestala jíst. Během dospívání prošla několika fázemi. Období relativního klidu střídaly epizody bulimie. Když na prahu dospělosti objevila sport a posilovnu, měla pocit, že konečně našla způsob, jak svůj vztah k tělu narovnat. Jenže ne na dlouho.
1: Tak to vypadalo tak, že jsem vstala, šla jsem do fitka, ani jsem se nenajedla ještě vlastně a pak, když jsem se vrátila z fitka, tak jsem si třeba jako dala snídani. Snažila jsem se furt tak nějak jako držet ty 3 jídla denně v tu dobu ještě, s tím, že jsem chodila buď to do fitka dvakrát, normálně cvičit a pak po druhý na kardio, anebo jsem šla do fitka normálně jednou, ale byla jsem tam zase XY hodin, protože jsem to dělala kombinovaně, že jsem si to odcvičila a ještě jsem si dala to kardio. A ještě kolikrát třeba jako ráno nebo odpoledne nebo večer jsem se šla projít. A tam jsem se snažila držet vlastně ty 3 jídla, ale kalorický příjem byl okolo 1200 kalorií, což je hodně málo. Neřešíš s těma lidma nic moc jiného. 90% konverzací jsou o tom, co pojedete ve fitku, co budete jíst, kdy máte závody, kdo tam bude. Pořád jako jsme lidi, pořád rádi drbeme, takže zároveň jako tam je dost často i, že se poslouchá o těch druhých, že no, ona šla na stage tlustá. Ale přitom nešla na stage tlustá, šla na stage jako normální člověk. Ano, nevypadala jako ty holky vedle ní, protože třeba nesypala, nebo protože nevím něco. Ale nešla na stage tlustá, že v té fitness komunitě se slovo tlustá používá v úplně jiném kontextu než v normálním světě.
3: Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. Sérii Stělesnění poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Tohle byl Eris the Planet na featu s Rico Nasty, jejich společný track 8 Feet Tall. Před námi je teď rubrika Kulturistán. Mám pro vás kulturní tipy pro zítřejší čtvrtek.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Začneme ve východních Čechách, v Hradci Králové a přímo v Galerii moderního umění v Hradci. Zde můžete najít výstavu, která spojuje typografii dnešní doby společně s módou. Výstava se jmenuje Co všechno máme a stojí za ní Eva Horská a Jakub Horský. Představí vám nejen volnou tvorbu autorské knihy a textil od této dvojice, ale bude též takovým pomyslným vhledem do možností starobylé techniky tisku z výšky a knihtisku, takzvaného letterpressu, který v současné době dokonalých a odosobněných digitálních sazeb a tisku dává možnost vnímat a prožívat krásu nepatrných nedokonalostí. No a pozor, je to vernisáž. Zítra ve čtvrtek 8. října můžete zajít právě od 18 hodin do Galerie moderního umění na vernisáž výstavy Co všechno máme v Hradci Králové. Druhá moje pozvánka je divadelní a je do Prahy. Ve čtvrtek zítra od 19 hodin uvede divadlo na zábradlí hru Fušeři. Ta vás vezme do jednoho hobby marketu. Místa, kam se vydávají lidé předtím, než se pokusí splnit své stavitelské sny. Ale také místo, kde pracují vyhořelí zaměstnanci a zaměstnankyně, frustrovaní zákazníci sem chodí každý den, nekonečné fronty stojí u pokladen a nenávistných reklamacích, nebo u pultu nenávistných reklamací. Je to inscenace Anny Davidové, která volně navazuje na stejnoměný knižní debut Mikuláše Křepelky, který formou zápisového deníku proaktivně zachycuje nebo provokativně zachycuje všednodenní realitu právě jednoho vedoucího hobby marketu, kterým sám po mnoha let byl. Inscenace Fušeři je k vidění zítra v divadle na zábradlí v Praze od 19 hodin. Jedna koncertní pozvánka na zítřejší koncert v Olomouci do Jazz Tibet klubu. Od 19 hodin tady můžete zajít na koncert Midnight Swimmers. Je to indie rocková kapela s výraznými groovy, melancholickými ambientními plochy a intimními vokálními linkami, kterou moc dobře znáte z vysílání Rádia Wave. No a společně se s nimi představí i polská kapela Haima z polské Lodže, která vznikla v roce 2017 a vyniká takovým vyzrálým a hořkosladkým pohledem na svět, který komentuje současné společenské dění jak v Polsku, tak ve světě. Haima a Midnight Swimmers se vám od 19 hodin zítra představí v olomouckém Jazz Tibet klubu. Tak to byly tři moje tipy pro zítřejší čtvrtek 8. října.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. 1, 2, 3, 4.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu. Chceš?
2: Poslali ho i s rodičima do Mauthausenu.
3: Byly věci, které nešly říct.
4: Kde je moje dítě?
3: Sama víš, jak se k ní chovala.
5: Dvoudílný film na motivy románu Kateřiny Tučkové.
6: Babi!
7: Proč mě nemáš ráda?
3: Mluv sakra, já to stesu.
5: Gerta Schnirch.
8: Kolik těl je masový hrob, pane?
5: Premiéra v neděli večer na ČT1 a v iVysílání.

Něžná Julia Vranuš a její písnička Fly Like a Bird se úplně krásně hodí do podzimního období a do podzimního počasí. A já pro vás mám teď pozvánku k jednomu taky takovému podzimnímu poslechu. Už od tohoto týdne totiž můžete na rádiu Wave a na našich platformách poslouchat nejnovější audioknihu od Kateřiny Šaradické s názvem Apotéka Agnes Divotvorné. Kateřina Šaradická je spisovatelka, také knižní redaktorka a scénáristka a mimo jiné je také oceňovaná autorka Young Adult románů, jako jsou Zmizení Sáry Lindertové, Noc běsů a nebo třeba Neklidný hrob. No a právě její dílo Apotéka Agnes Divotvorné, tak to napsala jako poctu všem svým milovatelům

Právě nám hraje Karolína Beranová a její písnička Prague. Je 16 hodin 48 minut. No a před námi už je téměř jenom půl hodiny společného času, tedy půl hodiny odpoledního on-airu s Vojtou Záhorou. Už za takových 40 minut budete poslouchat Houpačky s Míšou Sladkou. Tentokrát o poporodní péči, takzvané poporodní návštěvy, mohou ženy v Česku využívat už 10 měsíců. Co je to za službu a jak si taková služba vede, tak to víc však od 17.30. Do konce 16. hodiny vám zahraje třeba Tolstoy's nebo Jarvis, poté 17. Horse Girl Kim Petras a před námi je i hudební novinka od pražského rapera Danz Huna. Já jsem Vojta Záhora, doufám, že vaše středeční odpoledne je příjemné a díky moc, že posloucháte Radio Wave.

Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích.

Five, you, one, two, this, right.

Tohle byla Kim Petras, písnička Need for Speed. My jsme překročili 17. hodinu a já pro vás mám jednu kulturní pozvánku k tomuto dnešnímu večeru. Pokud nevíte, co dneska podniknout, něco chcete podniknout, ale nevíte co, a jste v Praze nebo jejím okolí, tak můžete vyrazit do Fuxu 2 na ostrovu Štvanice, kde dnes od 19.30 vystoupí kanadská altpopová hudebnice Ashley Sienna. Ta pochází sice z Kanady, každopádně dokáže plynule mluvit slovensky. A to kvůli tomu, že její rodina právě ze Slovenska pochází, ale trvale žije právě za oceánem. Ashley staví takové imaginární světy ze všeho, co se jí děje, ze všeho, co jí láme srdce, ze všeho, co jí povzbuzuje. No a právě svojí temnou hypnotickou hudbou vás dnes večer vyzve k tomu, abyste se v těchto jejich imaginárních světech nebo k ní připojili. Sama svoje koncerty označuje za takové andělské rejvy, které jsou plné manifestace. Co taková manifestace znamená, tak to jste si mohli poslechnout v Ashleyném rozhovoru dnes po 11. hodině s mým kolegou Kájou Vladikou, když právě Ashley navštívila naše studio. No a v jejím, nebo při jejím koncertu jí dnes také doprovodí domácí hudebnice Sara Noro. Takže pokud nemáte plány na dnešní večer od 19.30, vyražte na ostrov Štvanice do Fuchs 2, abyste si poslechli tento unikátní koncert a Slovenky a svou krví, každopádně rodačkou Kanaďanky Ashley Sienny a její krásnou temnou hudbu. A teď už další hudební novinka z dnešního dne, Danzun a jeho track První chain.

Tohle byly Dukla a taky Velocetrol na featu a společný track Druhej břeh. No a na takový pomyslný druhý břeh, nebo vlastně i skutečný druhý břeh, my se teď vydáme. A to na druhý břeh Atlantského oceánu a podíváme se do Ameriky, do amerického mediálního prostředí, protože dnes bylo oznámeno, že americký mediální konglomerát Paramount Skydance dokončil převzetí své konkurenční společnosti Warner Brothers Discovery. A to v přibližně 110 miliard amerických dolarů a v přepočtu tedy 2,4 bilionu českých korun. Skupina, která nebo mediální skupina, která tak nově vznikla, bude mít i nový název. Společně jenom Skydance. To oznámil šéf celé této skupiny David Ellison již minulý týden a uvedl, že právě novým názvem nebo vymyšlením nového názvu Skydance je vlastně takový záměr zachování samostatné identity jak filmových studií Paramount, tak právě filmových a televizních studií Warner Brothers Discovery. Dohoda o mimosoudním urovnání, kterou skončila žaloba 12 amerických států v čele s Kalifornií, potom umožnila tento celý obchod a tuto celou koupi. Abyste měli přehled, tak tuto žalobu právě 12 amerických států podalo vlastně u antimonopolního úřadu, protože se právě obávali, že David Ellison se zakoupením společnosti Warner Brothers a právě se spojí společností Paramount Skydance vytvoří takový jeden obrovský mediální monopol, který bude zahrnovat spoustu mediálních domů. Právě třeba jenom filmová studia Warner Brothers, také filmová studia Paramount, k tomu i několik kabelových televizí, CNN, také CBS, anebo třeba i velmi populární VOD platformu HBO. No a k téhleté koupi tedy nakonec došlo a David Ellison se vyrovnal s těmi 12 americkými státy za několika podmínek. Jednou z nich je třeba vznik takové komise, která bude hájit redakční nezávislost televizí CNN a CBS. Celé tady to se momentálně odehrává právě v období, kdy Hollywood čelí krizi u předplatitelů kabelových televizí, také vysokých nákladů na získávání diváků streamovacích služeb a hlavně neustálému tlaku odborů ohledně pracovních míst a také pracovních podmínek hollywoodských pracovníků. No a to celé rozebíráme dnes na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz, takže pokud vás zajímá to, jaký možná monopol, nemonopol právě teď mediální vzniká v Americe, tak se běžte podívat tam do sekce Kultura, kde zjistíte víc. A my už teď míříme zpátky do našeho playlistu. Před námi třeba Knee Archives s písničkou Boys in Blue, Gleb, Workin' Workin' a nebo Don Toliver a track Body. Tak příjemný poslech.

0: rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: About to do some big boy shit, okay?

0: Dvě minuty před půl šestou nám dohrává track Buddy od Dona Tolivera. No a odpolední středeční On Air s Vojtou Záhorou došel do svého konce. Před vámi jsou teď houpačky o poporodní péči, o službě, kterou ženy v Česku můžou zkoušet už posledních 10 měsíců. Já doufám, že se vám houpačky budou líbit, přeju vám hezký zbytek vaší středy a zase někdy na vlnách Rádia Wave. Mějte se a užijte si houpačky.
1: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče.
2: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
3: Na rádiu Wave posloucháte Houpačky. Od mikrofonu vás zdraví Michála Sladká. Po dlouhé době je tady se mnou Petr Kolek, primář gynekologicko-porodnického oddělení ve fakultní Thomayerově nemocnici v Krči. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Jsem ráda, že jste zase tady.
4: Děkuju za pozvání.
3: Od ledna letošního roku mají ženy, které porodí, nárok na návštěvu porodní asistentky u sebe doma, na jakousi kontrolu hlavně jejich zdravotního stavu, psychické i fyzické kondice. Je to něco, co tady jako dřív nebylo, nebo nebylo to takhle, jestli to můžu říct, nárokovatelné? A přitom je ta návštěva asi poměrně důležitá, je?
4: Je určitě důležitá, byla tady vždycky, bylo v číselníku pojišťoven, byla návštěva porodní asistentky, málo se to využívalo a od 1.1. se tomu dal takový rámec, že vlastně porodnice je povinná té ženě vydat poukaz vlastně na ty návštěvy, takže tím jednak poučíme o tom, že na to má nárok, jednak dostane káčkovou poukázku, klasicky jako když jdete někam na vyšetření, na kterou vlastně může uplatnit ty návštěvy. Je to jedna návštěva, může být už před porodem a dvě návštěvy po porodu. A nebo se spojí tři návštěvy až po porodu.
3: K té technice návštěv třeba, jak to trvá dlouho, a tak se dostaneme. Ale proč, jak z vašeho hlediska lékaře, gynekologa, porodníka, proč je důležitý, aby šla porodní asistentka se na nás mrknout?
4: Myslím si, že to je velmi prospěšný té ženě, že může získat spoustu informací od té porodní asistentky, protože to je přece jenom profesionálka, která může zhodnotit zdravotní stav té ženy, může zkontrolovat porodní poranění a různé takové jako domněnky, co ta žena se domnívá, jestli tohle ještě normální nebo není normální, tak ona jim může zodpovědět většinu těch otázek, které má. Zároveň jí může doporučit třeba návštěvu zase zpátky ambulance nebo přímo té porodnice, kdyby měla nějaké pochybnosti o svém zdravotním stavu. A zároveň je jí schopná pomoct s miminkem. Může zkontrolovat stav miminka, jestli prospívá, jestli probíhá technicky dobře kojení. Může jí pomoct kojením, protože většina porodních asistentek jsou zároveň laktační poradkyně.
3: O co můžeme o všechno poprosit? I možná, teda, když se vrátíme ještě k té návštěvě před, jste říkal, že vlastně jedna je ještě před porodem, i jestli si můžeme teda probrat oba ty druhy návštěv.
4: Ta první návštěva je volitelná, to ta žena nemusí využít, nebo nemusí využít žádnou, ale je volitelné, jestli si to rozdělí tak, že jednu před porodem a dvě po porodu, anebo tři až po porodu. Před porodem většinou to volí ženy, které budou rodit poprvé. Oni získají nějaké informace o tom porodu, jak bude probíhat, jestli jsou dobře formované bradavky, jestli není potřeba nějaké formovače začít používat ještě před tím porodem, protože měsíc před porodem ještě furt se s tím něco dá dělat. Takže pro ženy, které třeba neabsolvují nějaké kurzy předporodní, nejdou si prohlídnout svoji porodnici, tak si myslím, že to může být taková jako uklidňující návštěva, kde ta porodní asistentka jí vysvětlí, jak to bude probíhat, jak porod začíná, to je nejčastější dotaz prvorodiček, jak vůbec poznám, že začnu rodit. Takže probrat takovéto věci, zkouknout vlastně asi ty prsa, jinak ta porodní asistentka mohla by poslechnout dítě, mohla by změřit orientačně velikost toho dítěte, ale tohle už je náplní klasických prohlídek před porodem.
3: Jasně. A nebo si můžeme navázat s někým takhle vztah? Je to někdo, kdo nám jako vydrží jako člověk? Uvidíme se spolu všechny ty tři návštěvy? Nebo...
4: Může to tak být, záleží na tom, jak ta žena si to zvolí, koho osloví. Na asociaci DUL, na stránkách asociace DUL je přímo seznam porodních asistentek nebo zařízení, které tyto služby nabízejí a na ně se musí žena po porodu nebo před porodem obrátit a využít tu káčkovou žádanku.
3: Jak byste to třeba dělal, s jakým předstihem byste začal schánět? Je tam potřeba jako to dělat nějak významně brzo nebo tak?
4: Já si myslím, že tak ten měsíc před porodem by to bylo ideální. Otázka je, jestli třeba o něco dřív, abych skutečně ten měsíc před porodem tu návštěvu měl. No a po porodu to začít řešit těsně po porodu, protože ty návštěvy jsou ideální krátce po propuštění z nemocnice. Tam většinou přichází ty komplikace, ty rozpaky nad tím zdravotním stavem a nad zdravotním stavem toho miminka, a tam může být každá rada drahá. Návštěva po porodu, ta už je zajímavější, ta porodní asistentka skutečně může zkontrolovat to porodní poranění, může zhodnotit očistky, jak odchází, zkontroluje nebo skonzultují různé problémy s mikcí, jestli nedochází nějaké inkontinenci, můžou zhodnotit cvičení po porodu, protože dneska už vlastně rehabilitace nastává i hned po porodu, nečeká se až po 6 nedělí, ale cvičí se už 6 nedělí. Zkontroluje se to kojení, technika kojení, zkontroluje se miminko, hygiena, jak té ženy, tak toho miminka. Je spoustu oblastí, které oni spolu proberou, a myslím si, že na hodinu a půl toho mají spoustu práce.
3: Mm-hmm. Ty návštěvy jsou 3, jste říkal, a každá má hodinu a půl.
4: Ano.
3: Kde k té žádance přijdeme?
4: Tu žádanku vystavujeme každé ženě, která opouští porodnici.
3: Mm-hmm. Takže každá porodnice.
4: Každá porodnice.
3: Pak teda se jdeme na ty stránky, jste říkal.
4: Půjdu na stránky a podívám se, kdo mi to nabízí, kdo je v mém okolí, a domluvím si ty návštěvy.
3: Mm-hmm. Tím, že na to máme žádanku, takže za ní neplatím.
4: To je, pokud oslovíte pracoviště státní, které mají výkon nasmluvovaný na pojišťovnu, tak tam za výkon neplatíte. Pokud oslovíte soukromou porodní asistentku, která nemá smlouvu s pojišťovnou, tak tam platíte nějakou sazbu za každou tu návštěvu.
3: Uh-huh. A tak tu žádanku ale potom nepotřebuju?
4: Tak tu žádanku bych teoreticky nepotřeboval. Ty kontroly se dají i spojit, dá se vlastně to prodloužit, a ta návštěva může být delší a můžu třeba dvě návštěvy spojit do jedné, a otázka, jestli to ta žena potřebuje ty další návštěvy, takže když bych tam měl porodní asistentku a ta řekla, že je vlastně všechno v pořádku, vy to skvěle umíte s miminkem, jste krásně zahojená, zdravá, všechno je skvělý, tak tam ještě proberu víc věcí, natáhnu to prostě na dvě návštěvy a vlastně už další návštěvu nepotřebuju. Zase každý, jak potřebuje.
3: To opatření se zavedlo proto, z vašeho hlediska, protože dřív se o něm nevědělo, nebo nebylo něj zájem, nebo v čem je ten posun?
4: Myslím si, že to říkáte asi všechny ty body, které říkáte, že se jednak se ty ženy o tom nevěděly, že to mohou chtít, nikdo to moc nenabízel, protože to nebylo moc dobře honorovaný ze strany pojišťoven. A my jsme potom volali už dlouho, chtěli jsme ty návštěvy začít nabízet jako za porodnici, pak vlastně přišlo toto opatření, že se to udělalo centrálně, ale vlastně to je tlak od porodních asistentek, od porodníků, aby ta žena skutečně byla ještě zkontrolovaná po tom porodu a vyhnout se tak různým jako problémům, které přichází třeba ke konci až 6 nedělí, kdy ta žena přijde s tím, že celý 6 nedělí nějak divně krvácí, ale přichází teď, protože kontrolu má až po 6 nedělí. Jo? Ale dalo by se to řešit už třeba týden po porodu. Ale my tu ženu máme v porodnici 72 hodin. Jenom kvůli vlastně očkování miminka, tak jakmile se vlastně skončí péče o dítě, tak my ženu propouštíme a pak už vlastně ji nevidíme. Že jo? Pak má kontrolu až po 6 nedělí u svého gynekologa. No a když by v průběhu tohoto období ta žena měla možnost nějak konzultovat ten svůj zdravotní stav nebo to, co se děje, a zvlášť ty prvorodičky, který s tím nemají žádnou zkušenost, nemají možnost se někoho zeptat, tak pro ně by to bylo velmi cenné.
3: Ženy mají hodně kontrol před porodem, že? A pak je tam taková docela dlouhý období, kdy se nemusí, a možná ani jako nechtějí s nikým vidět, ne?
4: Hodně dbáme na jako psychickou pohodu. Dneska už i porodu a toho poporodního období. Dokonce ženy vyplňují u nás takový dotazník, který dokáže vlastně identifikovat nějak poporodní depresi, a snažíme se intervenovat ty ženy, které jsou velmi rizikové pro porodní depresi. Takže hodně se věnujeme už i tomu, jako, tomu psychickému stavu, a nejenom jako rozpoznat patologii, ale i skutečně tu pohodu. Že tam je ta psychická pohoda. To znamená nastavit ty ženy tak, aby odcházely jako kompenzovaný, aby byly spokojený, aby byly šťastný. A to se ne úplně vždycky děje. A není proto úplně jako práce, jako ten prostor na tuhle tu práci s tou ženou. I když máme psychologa, máme kaplanku v porodnici, a pokud se dějou pro nějaký jako nehezký věci, tak ty ženy mají jako skvělou péči. Ale pak je tam taková ta šedá zóna, kdy ona vlastně nespadá do žádné patologie, ale jenom je prostě nespokojená s něčím, skončil porod s tím řezem, ona si to takhle nevysnila, nenaplánovala a je z toho taková jako rozladěná, dekompenzovaná a může se to rozvíjet i v tom poporodním období a tam si myslím, že zase je jedna z možností, že ta porodní asistentka s tou ženou promluví a identifikovala by nějaká taková to rizika.
3: Pojďme si o té, nevím, erudici možná porodních asistentek říct víc, protože oni umí teda být tím zdravotním dozorem, oni nám umí se podívat na miminko, ale umí i nás vlastně trochu psychicky povzbudit nebo probrat s námi i třeba proč ten porod vypadal, jak vypadal. A ze zkušeností, co já mám za ty roky, co natáčím Houpačky, tak bývají jako naprosto zásadním člověkem pro tu rodičku, porodní asistentka, ta její. Tak co všechno umějí a co to jsou vlastně za pracovnice a čemu se smějete?
4: Ne, já s váma souhlasím každý slovo, právě proto se tomu směju, protože vy mi to jako berete z ústy, ty informace. Jo. Porodní asistentka je velmi cenný člověk. Myslím si, že to je profese, která je ceněná, nevím, jestli je úplně doceněná v dnešní době a je to historicky jedno z nejstarších zdravotnických profesí. Porodní asistentka tady vlastně byla od doby, kdy člověk rodil v nějaký jako sociální skupině, tak se rodilo jenom s porodní asistentkou. Já dneska, když se bavíme o tom, co je přirozený porod, tak vždycky se tam do jakého časového období, do jakého kontextu to chcete zařadit. Jestli jako když jsme lezli ze stromu na zem, nebo jako v době, když už jsme žili v domech, ale ještě nebyli žádní doktoři, tak už ale byly porodní asistentky. Už prostě v té komunitě byla nějaká starší žena, která s tím měla nějakou zkušenost a té rodiče s tím v mezích svých možností pomáhala. Moderní porodnictví, kdy do toho začali zasahovat vlastně lékaři, je relativně mladý. To trvá několik set let teprve, kdy se začaly používat kleště a byli jsme schopní prostě vyndat dítě proti přírodě vlastně dneska. Císařský řez, že jo, to je stoletá záležitost prakticky, nějaký bezpečný císařský řez, až sérou antibiotik. Takže porodní asistence je strašně důležitá, velmi cenná a myslím si, že to, po čem ženy touží dneska, hodně v mediálním prostoru se to užívá, je vlastně návrat k tomu přirozenému porodu. A já si myslím, že tam právě je práce té a cesta pomocí porodní asistentky. Jinak to prostě ne.

0: nějaký nepříjemný stavy a hlavně, abych prostě měl satisfakci z toho porodu, aby ta žena prostě odcházela a byla prostě spokojená, i když se třeba něco nepovede. Takže to si myslím, že je práce té porodní asistentky. Pak samozřejmě celá ta péče okolo porodu, kde by za mě ideálně byla jedna porodní asistentka na jednu rodičku a celý ten porod by strávili spolu, navázali by nějaký vztah. Ona by jim rodila jedno dítě, pak by jim porodila druhé dítě, pak třeba třetí dítě. Tak jako to bylo dřív prostě v těch vesnicích a v těch komunitách. Takhle si myslím, že by to bylo ideální. Byla by jim i radou právě, jak se připravit dál, co pro to miminko připravit, kdy ho začít přikrmovat. Samozřejmě ty poporodní kontroly. Je toho strašně moc, ta porodní asistentka všechno umí, i dnes. Toto je všechno v její náplni práce vlastně. A takže oni to umějí, akorát ta společnost to neumí dobře využívat.
1: A možná se to ani neví, že jo? Já si myslím, že i spousta lidí neví, že porodní asistentka má vysokoškolské vzdělání. Co se všechno musí učit během té školy?
0: Vzhledem k tomu, že my tam máme i žákyňky, který se učí, tak samozřejmě klade se důraz na ten vlastní porod. Ale je tam edukace rodičky, je tam resuscitace novorozence, je tam laktační poradenství. V dalších vlastně návazných kurzech mají ošetření porodního poranění. Jo, třeba u nás porodnici, porodní asistentky komplet zaší porodní poranění. Jo, takže ta náplň je obrovsky široká a oni jsou jako velmi kvalifikovaní ty ženy.
1: Ta žádanka, kterou vy vydáváte, tak vydáváte jen svým ženám, nebo se na vaši, vy jste velikánská porodnice, můžou obrátit i ženy, které u vás nerodily, nebo takhle to nefunguje a každá si musí tam, kde rodila, to vybavit rovnou.
0: Přesně tak, ale ta žena by neměla z porodnice odejít bez té žádanky. Mm-hmm. To je dneska úplně standardní proces, ta žena ji dostane, ať ji využije nebo nevyužije, tak tu žádanku dostane. A je to vlastně i takový stimul, aby se začala zajímat o tu návštěvní službu, aby si zapátrala, kde se k tomu dostane, komu koho oslovit a ať už teda neplacenou nebo placenou službu si zajistila, pokud o to má zájem. My samozřejmě se snažíme rozklíčovat ty rizikové pacientky, teďka se vracím k tomu psychickému zdraví, ano. A těm nabídneme nějakou intervenci, nějakou návštěvu, nebo oni můžou navštívit nějaký komunitní centrum a tam si pobavit s psychologem nebo s psychiatrem. To je taky služba, kterou čím dál víc naše pacientky využívají, ale je to zase o tom, musíte jim to jako nabízet, musí ta cesta být jednoduchá, krátká a ne moc složitá pro ně.
1: Chápu. Vy máte zpětnou vazbu od porodních asistentek i od rodiček, jak jsou spokojení s tímhletím, nebo ono to opatření není nový, jak jste říkal na začátku, ale s tím, jak to funguje?
0: Když už to proběhne, tak jak porodní asistentka, tak ty ženy jsou nadšený z té návštěvy.
1: Aha, a co říkají, co hodnotějí, nebo co jim přijde důležitý a dobrý? Těm asistentkám třeba u nich můžeme začít.
0: Jim přijde, že to je jako, že tam pocítí svoji důležitost, že cítí, že to bylo potřeba tu návštěvu udělat, že cítějí tu platnost toho, že to není nějaká formalita, jenom se tedy od čárku, že jsem byl na návštěvě, ale že ty ženy opravdu jako potom touží po těch informacích a potom, aby to s někým probrali a zkonzultovali, jestli tohle ještě je dobrý a tohle není dobrý. No a ty ženy poznají, co by mohlo chybět a vlastně zhodnotí to, že to bylo skvělý, že tam někdo přišel a že se měli s kým o tom pobavit.
1: Že se někdo zajímal o ně, že jo, taky ne?
0: Jako přesně tak.
1: Ten fokus bývá na toho človíčka malýho. Víte, nebo evidujete nějak, kolik jste zachytili problémů během té návštěvy, že ta návštěva opravdu jako opravdu reálně zachránila zdraví nebo ochránila nebo se přišlo na něco právě třeba stran té psychické nepohody a tak
0: nějak
1: víte?
0: To ne, neevidujeme jako ty zdravotní problémy, ale co se týče psychické pohody, tak tam máme řadu intervencí. Myslím, že to je jako v desítkách intervencí, co jsme teďka řešili v poslední době, kdy jsme měli s psychiatrama schůzku, tak nám říkali, že my to máme vlastně zpětně spíš od těch psychiatrů, než od těch pacientek, protože my už jako zpětně se k tomu nedostaneme, k těm datům, my už tu pacientku nevidíme. Ale ty psychiatři nám řekli, jo, od vás přišlo, teď nám prostě dali řadu pacientek a dokonce tadyhle byly jako vážní intervence prostě těm ženám. Takže si myslím, že se spoustě jako i nějakým těžkým problémům předešlo. Důležitý je říct, ať ty ženy si o to řeknou, ať si je vyžádají, ať se najdou ty kontroly, protože myslím si, že to je jako skvělá věc a je to takový jako uzavření celého toho procesu, toho porodu, že to není jenom ten porod a vy se odnášíte miminko. A jak jste říkala, všichni prostě se zaměří už jenom na péči o to dítě a o tu ženu se vlastně nikdo moc nestará. Tak využijte to, že ještě někdo se o vás postará, že někdo si vás poslechne a nebude se to točit všechno jenom o péči o miminko.
1: Je ještě nějaká doba, v rámci které to musí být využito? Ta služba, ta návštěva, nebo ty
0: mám
1: návštěvy?
0: Pocit, že je omezení na 6 nedělí.
1: To je 6
0: nedělí. No, tak tam to dává smysl, protože po 6 nedělí už vlastně tohle všechno jako vyprchá, že jo? Jako péče o dítě už máte v maličku, jste perfektně...
1: To se asi některý matky teď podle mě hodně zasmály, když vás slyší.
0: No tak většina. Zdravotní stav už je vlastně zpátky do normálu po 6 nedělí, takže tam už to moc nedává smysl. V těch 6 týdnech, proto je to 6 nedělí, že tam se dějou ty věci, které mohou být nějak rizikové a ten jednak stav toho dítěte se nějak stabilizuje a ta žena zase se zpátky vrací z toho těhotenského statusu, z těch změn zase do normálního těla a to může provázet nějaké komplikace. Je tam ta hormonální horská dráha, kterou každá ta rodička zažije. Takže si myslím, že ta intervence by měla být asi co nejdřív po tom propuštění, jo? Protože my tu ženu samozřejmě propustíme, nějakým způsobem jí máme zpracovanou, tam s ní mluvíme velmi, velmi často a celkem podrobně. Tam se může na všechno zeptat. Myslím si, že zpracovanou ve smyslu, jak se má starat o dítě, jak se má starat o sebe, o suturu a tak dále.
1: Je zvaže.
0: I přesně tak. Uh-huh. Ale postaráme se i o tu jizvu na duši, kdyby tam nějaká byla, ona vyjádřila tu potřebu, nebo je identifikovaná to riziko na základě toho dotazníku, ona je okamžitě oslovena, že si může požádat o tu intervenci. Uh-huh. Otázka je, jestli chce nebo nechce. A akorát říkám, je to těch 72 hodin a potom, ale ještě několik dní, podle mě ta žena má nějakou jako takový zvláštní stav, kdy je tam spoustu rizik a mě bych řekl teda těch psychických.
1: Takže doporučujeme.
0: Já rozhodně, za mě rozhodně. Za mě, kdybych mohl, tak automaticky každý ženě tam tu návštěvu pošlu, ani bych se jí neptal.
1: Říká primář gynekologicko-porodnického oddělení v Tomajerově nemocnici Petr Kolek. Děkuju, že jste přišel.
0: Nemáte zač.
2: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru

0: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Slejvák. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na Rádiu Wave.
2: Ahoj Miruš.
3: Čau Vilmuš.
2: A ahoj všichni, ahoj Slejmily. Vítejte u další epizody našeho oblíbeného a snad i vašeho podcastu o popkultuře a nejen o ní. Ať už jste na zelené platformě, nebo červené platformě, nebo na aplikaci Můj rozhlas, anebo na Wave.cz. Všude jste vítáni s otevřenou náručí. Já jsem teďka jakoby naočkovaná tou dikcí Saskej Burešový, protože jsme se teďka společně s Mírou dívali na první epizodu.
3: Ano, ne, dokoukali jsme teď její nový pořad o umělé inteligenci. Protože pokud jste si nevšimli, tak Saskia Burešová oznámila svůj příchod na Instagram. Mm-hmm. Se slovy, že ona sama ho teda nehodlá spravovat, protože se Facebooku, Instagramu a všemu takovému vyhýbá, ale už nás zdraví i z Instagramu, kde jí teda někdo ho spravuje a někdo ji natáčí. A ten Instagramový profil právě vyniká s takovejma AI animacema se Saskijou v různých situacích. Je to
2: buď
3: tak?
2: Jede na koni svatého Václava, nebo srovnou lítá na vznášedlu sci-fi.
3: Lítá na vznášedlu, venčí psa, který pak randomly
2: i větší
3: se
2: pes.
3: Zvětší. A tak
2: a hlavně a vždycky na konci jako podává tu ruku takhle.
3: Jo,
2: jako
3: podává
2: těm,
3: ruku nějaký paní.
2: Důchodcům,
3: jo.
2: No, protože jako by to je
3: jo, je to pořád pro seniory. A právě já jsem z toho hodně bál, protože jsem si říkal, ty jo, jako odkaz Sasky Burešový, jako kalendárium, ikonický outfity, ikonický takový ty počítačový...
2: Je to první CGI prostě, první green screen.
3: Jak se vždycky ocitne na, já nevím...
2: A vždycky si tam takhle sedí.
3: Královský koruně třeba.
2: A má jako ikonický outfity, že ona doteď nosí ty zatmavovací brýle a má vždycky tu načesanou hlavu. Já jsem jednou potkala v metru a vypadá furt stejně.
3: Wow, hustý.
2: Ona podle mě má nějakou substanci nebo něco prostě, ale vypadá prostě.
3: Jako jestli nějaká
2: jako konstanta. S kým si to ale jakoby střídá, že jo, tu
3: substanci.
2: Jestli
3: je nějaká stálost, tak je to...
2: Tak je to Saskia,
3: tak
2: Saskia
3: je
2: jistota.
3: A s kým si to... Kdo je taková mladá Saskia Burešová?
2: Právě, kdo je mladá Saskia Burešová?
3: Jako ty bys actually mohla být mladá Saskia Burešová. Možná
2: já jsem si vzpomněla na Pepunu z I vysílání.
3: Jo, ok, tak to taky.
2: To by mohla channelovat vnitřní Sasky, uzdravíme.
3: Zdravíme.
2: Zdravíme. No dobře, takže o tom už dneska se moc bavit nebudeme.
3: No,
2: čekají nás zábavnější
3: ten pořad,
2: témata.
3: Jo, protože
2: chceš to probrat?
3: Jenom kratunce, abyste ho vy nemuseli vidět, tak my jsme ho viděli, takhle k tomu tady přistupujeme
2: dobře.
3: Pravidelně, takže my jsme se ho pustili a jako ačkoliv jsem se hodně bál toho, že právě tady odkaz Saskie bude znehodnocený tady nějakým AI slopem, tak jako není to tak hrozný. Mm-hmm. Je to reálně prostě poučný pořad pro seniory o tom, jak používat AI jako umělou inteligenci, co umí. Zmiňuje tam i rizika, naznačuje, že bude mluvit i o nějakých AI skemech a tak dál, což je dobře.
2: Jo.
3: A jediná moje fakt výhrada je prostě ty animace, ale tak je to trochu bizár a asi...
2: A k ní se to vlastně hodí, no.
3: Jo, asi
2: ale
3: jo.
2: Je to
3: a teda jedna ještě výtka taky, když tam skládala kamarádce básničku, básničku k narozkám. To nedělejte.
2: Tyhle ty osobní věci přečíst, mají zůstat osobní.
3: Jako já bych fakt nechtěl, aby mi někdo předčítal AI básničku.
2: Já naší produkční každý měsíc, když ji posílám docházku, tak vždycky pracně googlím existující kýčovitý básně, kterých je všude
3: stvořil.
2: Spoustu.
3: No, ale máš jistotu,
2: zdarma.
3: Že je už nejsou AI vytvořený?
2: Právě. No,
3: nemáš.
2: Jakoby takovou, no, jakoby Saskia by mě vyvedla z omylu, že jo? Ona by byla jako, ne, riziko, tady takhle to poznáš, ale já to nepoznám, že jo? Samozřejmě mám jakoby svoje zdroje. Podle mě jakoby třeba nějaký jakoby věci typu básně CZ, jakoby, tak to jakoby nejspíš není AI.
3: No, jakoby já bych...
2: nebo paní Anna. Paní Anna není AI.
3: Paní Anna není AI. Paní
2: to je důvěrohodný zdroj.
3: Jo, to je úžasná. No, pojďme teda na popkulturní věci.
2: Tak co budeme dneska řešit?
3: Ty chceš mluvit o...
2: Hypotéza lásky. Life hypothesis.
3: Ano, a taky o další lásce. Domy Aláži a
2: to jsem dala i do anotace. O jejich lásce
3: velmi,
2: v uvozovkách. Pozor,
3: velmi láskyplný díl. Já chci zmínit... Jak si zmínit asi hlavně odchod Česka z Eurovize.
2: A na to jste se nás i ptali hodně.
3: Jo. Myslím si, že je o čem mluvit.
2: Určitě, tak to bylo takový hlavní témátka. No tak čím začnem?
3: Jakhle nemůžu začít, to je jakoby docela nová zpráva.
2: Je,
3: to je,
2: vlastně
3: docela breaking news. Jakože my si stěžujeme na to, že tím, že vycházíme ve středu, se většina těch věcí děje o víkendu, takže my k tomu dojdeme prostě se skluzem a tak dál.
2: Konečně,
3: tak teď se konečně něco stalo v úterý a v úterý 6. října oznámila teda Česká televize oficiálně, ačkoliv už se o tom několik dní spekulovalo, že se Česko už nebude účastnit teda Eurovize, A důvodem je teda šetření, snižování rozpočtu na příští rok a snaha ušetřit peníze. Mm-hmm. Česko se tady toho soutěže účastnilo po návratu od roku 2015 v kuse, takže to znamená, že víc 11 let tam vydrželo teďka dokonce. A vlastně jako zažilo konečně nějaký úspěchy. Jo? Když vzpomeneme fakt ty první tři účasti, Kabát, Tereza Kernlová a Gypsy.cz, který byly jako flop za flopem, tak od toho návratu se vlastně Česku dost dařilo. Jako poprvé se dostalo do finále, poprvé se dostalo do levý půlky toho finálového skóre, dostalo se do top 10 s Mikulasem Josefem. Mm-hmm. Některý ty jako vystoupení fakt docela rezonovaly, jako ať už to byl Mikulas Josef nebo Vesna a tak dál. Takže jako byly tam dílčí úspěchy. A teďka teda naposled po tom posledním úspěchu, kdy teda Daniel Žižka postoupil do finále, tak teda se Česká televize rozhodla, že se už účastnit nebude a řekla prostě, že skončíme. A jako vyvolává to smíšený reakce. Samozřejmě jako mám pocit, že mainstream reaguje tak, že je to jedině dobře, protože už se nebudeme účastnit tady ty přehlídky bizáru, směšnosti a úpadku západní civilizace, jak tomu říkají mnozí diskutující na spoustě fórech. Hmm. A na druhou stranu druhá část zase tvrdí, že je to škoda, protože to za sebou neslo určitý jako benefity. A já bych se rád podíval na ty benefity, protože já s tím souhlasím. My jsme tady loni jsme se docela výrazně zaobírali jako nějakýma kontroverzema kolem Eurovize. My jsme na ní i přímo byli předloni, to se nám líbilo mega, udělali jsme z ní vlog, můžete si ho pustit na stránkách Waveu, celý díl prostě z Eurovize ze Švýcarska. A bylo to hrozně zajímavý a byl jsem vlastně fakt, jsem rád, že jsme to jako mohli tam bejt a jako podívat se do toho trošku jinou perspektivou, než jenom přes tu televizi. No a tak samozřejmě, ale jinak jako letos jsme mluvili spíš o těch jako kontroverzích, které se s ní pojí jako s tou Eurovizí, protože tak poslední rok to sebou neslo bojkoty, odstupy jako z účastnických zemí a tak dál a tak dál.
2: A už jsme dělali jenom tu watch party vlastně, která zároveň nakonec byla fajn, že vás přišlo spoustu, bylo tam bingo a bylo to takový hezky komunitní.
3: Je to přišlo super a vlastně přišlo fakt dost lidí jo, jako tehdy na tu watch party, takže... A vypovídá to trošku i o tom, že když se člověk podíval na čísla sledovanosti, tak i když to nelámalo, jako rozhodně to nelámalo rekordy a ani to nebylo jako kdo ví jak úspěšný, tak ale se musí jako zmínit to, že tomu jako tady ta sledovanost rostla. Tady to finále poslední bylo nejsledovanější snad od roku 2016 a hlavně, co, jako který čísla rostly jako postupně, tak byly čísla v té cíl sledovací divácké skupině od té nejmladší divácké skupině, která se měří, protože když se na to člověk podíval, tak to vlastně letos byl druhý nejsledovanější pořad večera hned po hokeji v nejmladší divácké skupině, jako na televizi. Přitom prostě televize samozřejmě už dlouhodobě řeší jako nízký zájem ze strany jako mladých diváků, musí prostě nějak být působit na sociálních sítích, na internetu, lidi koukají na věci prostě na streamovacích platformách, Česká televize zavedla a rozjíždí víc to i vysílání a tak dál. Tak a samozřejmě u té Eurovize jako spousta lidí kouká jako na vysílání, spousta lidí kouká na YouTube přenos a tak dál. Takže jako získat tu pozornost je prostě pro televizi v současné době fakt těžký. A ta Eurovize fakt postupně rok co rok víc a víc rezonovala minimálně mezi, dejme tomu, jako mileniály a generací Z. Mm-hmm. Mám pocit ten, jo? Jako víc se o tom mluvilo. Už to když to přišlo v roce 2015, tak to byl takovej, nikdo to neznal a nikoho to moc nezajímalo. Mm-hmm. Ale vlastně o 10 let později, jako když jsem se s někým bavil v našem věku o Eurovizi, tak to lidi aspoň jako tušili, co to je, nebo věděli, co to je. Znali, já nevím, třeba Mikulase Josefa z toho nebo něco takového. A dost často byli fakt v obraze, i co se týče tý jako současný, jako aktuální účasti tam.
2: Já jsem byla součástí tady té vlny, že vlastně jsem to jako dítě vnímala prostě jako bizár a pak přesně kolem nějakého toho roku, co teď ty zmiňuješ, jsem se o to začala víc zajímat a jako nějak si toho vážit a vnímat to jako serióznější věc než dřív vlastně.
3: No jo, to jsem rád, že jsme tady toho tady i my důkazem. A další věc, kterou je potřeba podle mě zmínit a proč si já osobně myslím, že je teda fakt velká škoda, že Česko jako odchází z tady té soutěže, tak je to, že jeden z těch argumentů, co zaznívá, je to, že pro český hudebníky je hrozně málo příležitostí, jak se ukázat před nějakým mezinárodním publikem. Mm-hmm. Jo, a tady máme vlastně pořad, který je nejsledovanější pořad svého druhu na světě, jako láká opravdu jako stovky milionů lidí, kteří koukají na ten živej přenos toho finále. A jako je to fakt velká příležitost, jak pro ty interprety, co tam vystupují, se aspoň ukázat a oslovit, tyjo, tolik diváků, prostě tolik lidí jako neoslovíš, jo, jen tak za jeden večer normálně. Tak i pro, bych řekl, tu televizi, co se týče toho držet nějaký jako technický standardy, jo, tam je to opravdu jako světová špička, co se týče pořádání živých přenosů, jo, jako všechno se tam musí strašně rychle přestavět vždycky. Není tam vlastně, skoro nikdy nedojde k chybě, jo, to, že letos tam byl ten glitch při tom vystoupení, byla jako jedna z fakt mála chyb, kterou já si vybavím, že se stala vůbec během těch živáků, jo, je to prostě profesionální a technicky na úplný špič, je to úplná špička prostě. A přijde mi, že tohle je fakt dobrá příležitost si nějak jako osát tady ty světové standardy a vlastně se jako porovnat, jak si stojí třeba Česko ve srovnání, já nevím, se zeměma jako je Nizozemsko a tak dál, který tam mají třeba dlouhou tradici a tak podobně, no. A co se týče právě té příležitosti se prosadit, jo, já jsem se koukal a vzpomeneš si jako kdo z českých jako popových nebo prostě mainstreamových interpretů měl jakýkoliv nějaký ohlas v zahraničí?
2: Já se pamatuju jako na Adonise, že byl jako miláček Eurovize toho tehdejšího ročníku.
3: Mimo Eurovizi.
2: Mimo Eurovizi právě. To jo, tak to je hrozně těžký. Mně přijde, že to je i tím, že jakoby vlastně tolik ty český lidi neposlouchám, nebo ne ty mainstreamový vlastně.
3: No ale tak
2: vlastně.
3: Víš, jako kdyby měl někdo úspěch zahraničí, tak pravděpodobně bychom
2: to
3: o tom mluvili
2: vědět,
3: někde.
2: No, jasně.
3: Já jediný, co si pamatuju, Marta Jandová, který se prostě milkoval ten její úspěch v Německu.
2: A nebo Eva Farná v Polsku.
3: Eva Farná v Polsku, ale Eva Farná, tak to je jakoby jedna věc, máš tam jako kořeny, že jo, a zpíváš polsky, vycházíš těm lidem hodně vstříc. A Marta Jandová, jako to, tam jako samozřejmě byla nějak tam působila. Byla, ale to je jako už strašně dávno, jo, co ten hype kolem ní, kolem toho, to bylo, když byla tehdy v Superstar, tak se o tom mluvilo, že jako měla tady ten úspěch v Německu a to je fakt už docela dlouho. No a krom nich, jako já si vybavuju ještě Leny, že měla docela našlápnuto solidně, když měla tu písničku Hello někdy v roce 2015-16.
2: A co s Buckingham se taky tvářila,
3: ale to je Slovenka.
2: Že? To je pravda.
3: To nemůžeme do toho zahrnovat. Leny, která měla to Hello, to tehdy jako dost fungovalo a bylo fakt úspěšně v Itálii, dokonce myslím, že zpívala s tím na San Remo, ale
2: to bylo takhle úspěšný
3: jo,
2: v Itálii.
3: Jo, jo, nebo na nějakým podobným velkým festivalu, kde vystoupila s touhle písničkou, tam to bylo jako by rádiovej velikánský hit a ona byla fakt tam jako populární a jako oblíbená, nicméně jako nic tady těch vlaštovek vlastně nemělo nějakou delší výdrž, jo. Mám pocit, že tady jako už se dlouho mluví o tom, že tady vlastně není nějaká úplně asi systematická podpora těch interpretů, aby jako se prosazovali v zahraničí. Naopak, že jo, ty interpreti, když mluví kor ty mladí, tak jim říkají, no nám řekli, že musíme zpívat česky, protože ta angličtina nemá cenu, že to jakoby nikoho nezajímá tady.
2: A jako, Charlotte Gott.
3: Charlotte Gott. Ale prostě víš co, jakože teda jakýkoliv ambice těch lidí se prosadit v zahraničí jsou většinou sražený nějakým studiem, labelem a tak dál, nebo okolnostma prostě, protože jim řeknou, zpívej česky, jo, Pam Rabbit, jo, první album anglicky a teďka už zpívá česky. Všichni se prostě přizpůsobují tomu Česku, což samozřejmě dává smysl v kontextu jako toho jednoho malého trhu, který jsme, ale zároveň to podle mě vypovídá i něco o tom, že tady fakt je jako minimální pravděpodobnost pro ty interprety, aby se jako uchytili jako mimo ty hranice Česka a potenciálně Slovenska.
2: Jako je prostě větší pravděpodobnost, že se uchytějí tady, protože jsme malí, takže zpívají česky.
3: No jasně.
2: A tím pádem se oddalujou ještě jakoby dál tomu světovému trhu.
3: A pak tady máme jako ještě několik vlaštovek. Já jsem si tady projížděl.
2: Pozor, Míra vytahuje počítač. Připravte se na data. Tvrdá data.
3: Já jsem si projížděl ještě ty jako další potenciální interprety. Mm-hmm. Jako je tam Midi Rabiket, dnes už jenom Midi.
2: Kdo?
3: Ale taky to není jakoby čistý pop a mainstream, je to takovej funk, nebo je něco takového jako takovej jazzy vibe.
2: A to je jako současný nebo třeba 10 let
3: zpátky? Je to třeba 10 let, ale jako zpívají doteďka, jo. Midi, vede to Joffie Darbujánová, taková prostě zrzavá, výrazná žena. A oni měli, jim se povedlo v roce 2016, že vystupovali na nějaký jako vedlejší stage na Glastonbury. Ale víš co, to jakoby taky to vlastně nikam nevedlo.
2: No, tak.
3: A pak se prostě pravidelně se děje to, že Pravidelně se děje to, že jako někdo, každý rok mám pocit, že někdo z Česka vystupuje na Sigetu v Budapešti, ale taky ta stage prostě, jo, byl tam Tom Artway, jako vždycky je tam někdo, byl
2: no,
3: tam snad Bufrau.
2: No kde mu konec, Tom Artway, RIP.
3: Jako vidíš, je to prostě, mám pocit, že vždycky, když byl někdo ambiciozní a měl našlápnout to, že jako hele, tak aspoň prorazí trošku v té Evropě, jo, něco jako ZAS, kterou jsme si my přitáhli z Francie,
2: jo,
3: takže bychom aspoň, že by Česko mělo někoho takovýho, jako aspoň v jedné zemi, jo, kdyby to bylo Polsko, kdyby to bylo Německo, kdyby to byla Itálie, ale jako nikdo takovej není a přijde mi, že fakt jsou omezený příležitosti pro ty interprety, aby se prosadili jakkoliv, jo. Já jsem i našel jeden z textů Michala Kašpárka z roku 2023 na iRozhlase o právě tom, jakoby datová analýza českého hudebního rybníčku, kdy přesně on popisuje z těch dat, na základě těch dat, že jako Česko je taková, titulek zní hudební periferie Česko, lejl by sem přišli prodávat zahraniční nárovky a ne generovat místní hvězdy. A to je ono, jako my tady prostě máme ten trh dost ovlivňovaný těma zahraničníma trendama, anebo českým a československým hiphopem, jo, jako naštěstí tomu fakt se tady jakoby objevil ten svěží vítr v podobě Steina, Kelina, Izomandiase, všech tady těch jako interpretů, ale je to taky jako hodně česká věc, ale zároveň si myslím, že tyjo, kdyby se někdo snažil, nemyslím ty interprety, ale kdyby byla nějaká systematická podpora, tak i to by mohl být český export, jo, tady ten jako temnej, tyjo, trošku heavy zvuk těch toho jako CZSK repu, ale taky ne, jo, jako ty čísla těch streamů jsou úplně brutální v Česku.
2: Tam jako německý rep jede celosvětově,
3: jede celosvětově, no. Takže tak, takže prostě, když jsi jako český hudebník, tak máš podle mě fakt omezený šance se prosadit zahraničí. A když už se mluví, hledal jsem si, o kterých hudebnících Česka se poslední 3 roky mluvilo i za hranicema. A všechno to jsou vlastně ti, co hrajou klasiku. Jsou to lidi, co hrajou v orchestrech, jsou to lidi, co zpívají ve sborech a tak dál. A jsou úspěšní
2: operní zpěváci možná.
3: A jsou úspěšní jako jediný český hudební export, který má úspěch za hranicema, je klasická hudba. A to je prostě jako
2: to je
3: super,
2: pravda,
3: to je super,
2: pravda.
3: Ale co se týče toho, jako co dominuje a co jako vládne tomu hudebnímu průmyslu, tak tam prostě si Česko ani neškrtne. A myslím si, že právě Eurovize byla super příležitost pro to, jak se jako prosadit. A právě když se na to podíváme, tak ty lidi, co byli v Eurovizi, jo, tam si vždycky jsou argumenty, kdo byl v Eurovizi, to jsou, já je vůbec neznám, ty lidi, co byli v Eurovizi, to jsou prostě podivný individua, no-nameové, jo, a tak dál. A přitom ale vlastně, když se podíváš na ty účastníky, tak po té své účasti jim se aspoň podařilo nějak trošku prolomit ty ledy. Jo. Nejvíc samozřejmě Mikolas Josef, který po té své účasti měl fakt super čísla na streamovacích platformách a s písničkou třeba Delilah měl jako se umístil v hudebních žebříčcích jako je snad víc jak 10 zemí. Jo. Mimo jiný i ve Velké Británii dokonce chartoval. A to je jenom na základě toho, že se prosadil a v té Eurovizi a že tam byl, jo, a takhle ho to nakoplo. Když si vezmeme další, tak si myslím, že třeba Aiko, která sice nepostoupila do finále, což si myslím, že bylo fakt na úkor jako špatného stagingu, tak ta taky, jako potom, co byla v Eurovizi, objela malý evropský turné, jo. I to je prostě mega úspěch pro ty český interprety.
2: Teďka Adonis má nějakou tour.
3: Adonis po té své účasti, která taky vlastně vůbec nebyla úspěšná, jo, a myslím si fakt, že ty interpreti získají nějaký povědomí, aspoň mezi nějakou částí fanoušků i po Evropě, a je to prostě něco, na čem můžeš dál stavět.
2: Vlastně ten Dan Žižka mi přijde, že to zatím tolik nevytěžil, teďka
3: ten
2: hraje v nějakém
3: jako
2: seriálu
3: to nedělá,
2: a hudebně
3: no.
2: Nějak jako se šetří třeba na jindy.
3: Jako nepřemýšlel nad tím tak jako biznisově, mám pocit, ale ty, co jo, jako co byly přesně Aiko, Mikolas Josef a tak, tak těm se toho úspěchu v té Evropě nějakýho, opravdu se toho dočkali, jo. A přijde mi, že fakt se tady jako obíráme o něco, co je podle mě jediná takováhle šance a příležitost pro ty mladý talenty hudební a mladý hudebníky, aby se jakkoliv mohli prosadit.
2: Ty už zavíráš počítače, já chci data nějaký.
3: Jo, já jsem ještě jsem se koukal právě na to, kolik teda Česká televize tady tím odchodem ušetří, no. Jo. A náklady na účast v Eurovizi letos byly 5,8 milionů korun. Ale když jsem se podíval, což se zdá jako vlastně docela, nebo já nevím, jo, tak je to špičková televizní soutěž.
2: Taky nedokážu posoudit, jako jestli to je hodně nebo středně, nebo normálně, nebo...
3: No, když se na to podíváme, jakože teda, když se hovoří o tom, že cílem tady toho odchodu je hlavně uspořit, tak ale jako v kontextu celého rozpočtu jde úplně o drobný, jo, protože letos měla Česká televize hospodařila s rozpočtem 8,5 miliardy korun, takže tady je opravdu jako 5,8 milionů. Jsou to samozřejmě peníze, které na zemi nenajdeš, jo, ale jako nevěřím tomu upřímně já osobně, že je ta úspora tak razantní. A argumenty, že jo, nízkou sledovaností, já si myslím, že opravdu by se tam mělo posuzovat ten mladý divák, na kterýho i tady ta soutěž cílí. A na to, že je to opravdu jedna z mála věcí, která dokáže ty mladý diváky jako dostat k té televizi. A to se, přijde mi, že to opravdu je jako ztráta, no, jako v nějakým slova smyslu.
2: Zároveň, no, jako my jsme tady, že jo, řešili v kontextu těch kontroverzí, že jo, jakože by někdo zvažoval nějaký odchod.
3: No to tam ale vůbec nehrálo roli,
2: a to,
3: že
2: tohle
3: jo?
2: Samozřejmě jako v tom rozhodování skutečně nehrálo roli, ale jako by některý lidi vlastně z tohohle důvodu to třeba uvítali, nebo nevím, jim to nevadí.
3: No to asi, no. Ale jako by každopádně tím, že právě Česká televize teda odešla, tak se Česká televize se postavila do stejné roviny teďkon, z toho, že tam není z finančních důvodů, tak se postavila do stejné roviny jako Bosna a Hercegovina, Maďarsko a ještě nějaká jedna země, která tam prostě není z ekonomických důvodů, jo. A
2: no, to zní hrozně, no.
3: To jsme prostě tady jako na stejném levelu, jo. Já nechci skazovat Bosnu, protože si myslím, že to je super země, ale tam ta televize prostě měla nějaký jako hrozný korupční skandál, jo, po kterým tam osekali všechno a neúčastnili se té Eurovize a nebo ne korupční, ale prostě dlužili nějaký EBU hrozně moc peněz. No a teďka vlastně Česká televize tam vlastně není z těchto důvodů. Slovensko se taky neúčastní už 100 let, no.
2: No, to víme taky, no. Myslím, že by se na to nikdo nekoukal. Je podle mě ten argument.
3: Jo, asi primární. Jo, asi nedařilo se jim tam, no, tak se nemají ambice vracet, ale...
2: No, ty jo, zajímavý.
3: No.
2: Já z toho mám smíšený pocit, jako nějak mi to vlastně asi nepřekvapuje tolik. Protože my vlastně už jsme se na té Watch Party bavili o tom, jestli haha, bude se Česko účastnit nebo ne. A teď je to jako skutečnost.
3: Jo, jako mě to taky nepřekvapuje ten krok, protože ta podpora té Eurovize byla fakt jako minimální a promo to mělo samozřejmě minimální a jako všichni, co do toho jakkoliv kdy byli zapojení, tak vlastně mám od nich jako ten pocit z toho, co oni říkají, je takovej, že prostě ta podpora z té strany té televize byla fakt jako malá a byla vlastně jako pro mě i záhadou, proč tam ta Česká televize jako dál zůstává.
2: Ale zároveň ty tři roviny jakoby toho mladého diváka, nějakého světového povědomí a jakoby pomoci té kariéře těm hudebníkům, tak to jsou jako silný dost argumenty. Jako.
3: No a samozřejmě jako dál se, ale Česko asi bude účastnit třeba soutěží, jako je Eurovision Young Musicians.
2: A tam se účastníme?
3: Tam se účastníme. Myslím, že se tak jmenuje Eurovision Young Musicians, což je samozřejmě určitě jako nesrovnatelně levnější tady ta účast v tomhle, protože je to právě jako pro klasiku.
2: Ale to nemá tady ty benefity už tolik, jako, víš co?
3: No,
2: jakoby přitáhne
3: to
2: pětiletý dítě k televizi, to
3: no,
2: jakoby
3: ne, no,
2: jakoby
3: na to
2: nejde.
3: Pak
2: nejde
3: rozkorniku, Česko se účastnilo i Eurovision Young Dancers, těch soutěží, který pořádá EBU, kterých se Česko účastní, je fakt spousta. A teď se jako oseká ta nejvíc viditelná, no.
2: No, takže to si můžeme pomalu odškrtnout z dnešní epizody.
3: Asi jo, Jakoby dejte vědět, co si myslíte o ztrátě Česka na Eurovizi vy, protože samozřejmě jako v souvislosti s těma kontroverzima jako určitě je třeba část lidí jako vlastně ráda, jo. A já si furt, jako já jsem si ale furt říkal, tyjo, tak možná se ta Eurovize prostě jako pohřbí nějak sama a my budeme na té lodi. Samozřejmě jako se týče ale Eurovize, tam jsou jako ty updaty, že aby oni nahnali počet účastníků, protože to klesá strašně moc, jako část je bojkotující země, část jsou odstupující země, jako je teďko i Česko, z nějakých jako ekonomických důvodů, tak právě tam natáhali Kanadu. Spekuluje se o tom, že přemlouvají hodně Maďarsko, aby se vrátilo za nějakých výhodných podmínek pro ně a tak dál. A v Česku se samozřejmě jako už jako objevila i varianta, že by třeba do budoucna mohla Eurovizi vysílat a účastnit se i komerční televize česká nějaká, což ale je jakoby velice komplikovaný, protože když se, jako já si nemyslím, že by to bylo zákonitě špatně, myslím si, že vlastně by to možná bylo super, protože by ta soutěž dostala jako velký promo. Každopádně na druhou stranu nemyslím si, že je to úplně reálný, protože aby se mohla tohodle pořádat komerční televize, tak by se pořád muselo to dělit ve nějaký jako spolupráci nebo dejme tomu za nějaký podpory té veřejnoprávní televize, protože to můžou dělat jenom účastníci, teda členové Evropské vysílací unie, která združuje veřejnoprávní televize. V některých zemích to opravdu zaštiťuje ty komerční televize, ale prostě musí tam být nějaký jako deal.
2: Nějaký krok, nějaká vazba, něco.
3: Nějaký deal mezi tou komerční a tou veřejnoprávní televizí, což tady si nemyslím, že je upřímně reálný.
2: To je těžko představitelné. To se musím zjistit, jak to funguje v nějakých těch zemích, kde to takhle mají.
3: Někde to tak mají, no.
2: No, tak jak říkáme, dejte nám vědět.
3: Dejte vědět, yes.
2: A my jdeme na jednodušší téma.
3: No, pojďme na lásku.
2: Já mám sama jednoduchá témata, ale taková hřejivá.
3: No,
2: jo?
3: Plná lásky.
2: Takže, prosím vás, já mám filmový tip. Výjimečně mě něco bavilo, líbilo se mi to. Je to přesně, jakoby, že si uvaříš to dýňový kafe, vlezíš si do té deky prostě, za okny padá déšť a pustíš si tohle, jo. Potom, co jsi slyšel díl Slejváku, tak si pustíš tohle. No a já jsem teda viděla konečně Hypotézu lásky. Love Hypothesis, která má na CSFD nějakých třeba 60 něco procent, což je vlastně dost. Režisérka tady toho filmu, což je vlastně sfilmovaná fanfikce, já se k tomu dostanu, tak je to taková jako prapodivná paní prostě ve středních letech, která zároveň na kontě má prostě The Office a Brooklyn Nine-Nine, takže si řekneš OK, tak to asi jakoby má smysl pro humor, tempo, scénář, dělala tam myslím jako editorku nebo jakoby střihačku, ale podílala se i na scénářích. No a potom v posledních letech dělá nějaký jako romantický komedie a seriály, které už nejsou tak úspěšný, trochu se jí jako proměnila ta tvorba. No a já jsem teda jí neznala doteď. A
3: Nine-Nine jsem znal, ale jinak jo, asi nevím.
2: No, to je právě skvělý seriál, to mám hodně ráda, tak to tam dělá několik dílů. No a herecký obsazení je moje oblíbená Lily Reinhardt z Riverdaleu. Prosím vás, kdo jste se dívali na Riverdale, napište mi, pojďme sdílet toto trauma. Někdy bych udělala Slivák speciál o Riverdaleu, fakt.
3: Udělám já rešerši. Jsem pro, udělej mi, jo? Prosím, udělám ty, deep dive o Riverdaleu, jak to bylo šílený.
2: Tak jo.
3: Jako myslím si, že bychom se měli vrátit k tomu, jako jak extrémně šílený to bylo, ale zároveň, jako zpětně už si začínám říkat, že
2: to bude kultovní jednou.
3: Já to vlastně asi miluju, že tam prostě cestovali časem a byli nějaký superhrdinové
2: ano, to,
3: a upíři.
2: Jako bez zkratce to začalo tím, že byla prostě někde nějaká vražda a že někde někdo umřel.
3: Jako klasická teen.
2: Na základě komiksů,
3: no.
2: Kde oni byli takový jakoby čtyřka jako takových jako chytrých prostě středoškoláků a prostě pátrali tam. A pátrali tam tady potom, ale pak prostě tam byly takový twisty, že jakoby oni očividně asi nepočítali s tolika sériama.
3: Oni prostě odvraceli konec světa. Ne?
2: Nebo chvíli byly jakoby quad, jakože čtyřka lidí jakoby polikule.
3: Jo, tam se to furt nějak míchalo.
2: A všichni byli se všema. A ta Betty Cooper, což je vlastně stvárňuje Lily Reinhardt, tak měla, že jo, gen sériovýho vraha. A pak cestovala nějak tím časem.
3: Ty jsi viděla celý?
2: Ne, já jsem skončila. Jako viděla jsem hodně, myslím, že poslední třeba série nebo dvě, kde právě cestuju tím časem, už jsem neviděla, protože jako to
3: tak
2: už jako, mě
3: nebavilo. Ale pokud bys tady mluvila o Riverdale, tak to musíš
2: dohnat. A docela bych, víš co, už na to mám chuť. Teďka tady po tom filmu mám chuť, vrátím se teď k němu. Lily Reinhardt vlastně, která teďka jakoby v promo rozhovorech říká, že by hrozně chtěla, aby vznikl film o lesbických upírkách, že by se tam ráda zahrála, že na to neví, jestli na to už jsou lidi ready, ale že by ona to poptala. Říká, že její hlavní jako childhood crushes jsou všechno ženy a je taková jako, já mám ráda tady ty jako výrazný osobnosti, které jako asi mají velký PR training, ale furt cítíš takovou rovinu autenticity a jsou něčím takový jako odlišný a prostě quirky, což je hrozný slovo, který
3: jako
2: nesnáším.
3: Jako Zara Larson třeba.
2: Jo, třeba trošku. Taková jako cute. No a ona hraje vlastně i tady tu postavu a s ní to hraje vlastně v tom romantickém páru je Tom Bateman, což byl pro mě vlastně doteď neznámý herec. Hledali někoho vysokého a tmavého, protože ona je na jakoby poměry americký herečky vysoká, má nějakých 165 cm a ono normálně herci jsou jakoby mega malí, že jo. A hledali prostě někoho vysokého a našli tady toho pána, protože ta fanfikce je na základě Star Wars. Star Wars Reylo fanfic. Já slibuju, že tohle nebude nadlouho, ale to fakt zajímavý. Počkej, jakoby.
3: To je to Love Hypothesis je
2: ano, Love Hypothesis je fanfikce na Star Wars stará třeba 10 let, kterou někdo ale prostě knižní autorka, spisovatelka nějak jakoby přebrala a přepsala do knížky, ale původně to je fanfikce na, že jo, na Darth Vadera, kterýho hraje Adam Driver, jsme doma, Adam Driver mentioned, a na Rey, kterou hraje britská herečka
3: Daisy.
2: Má tři jména. Daisy Ridley. Dobře ty. A wow. Ještě jakoby zajímavost, tak tady ta herečka je ve skutečnosti žena Toma Batemana, který hraje Love Interest Lily Reinhardt. Takže jakoby v té fanfikci ona je jakoby s ním a ona je s ním jakoby ve skutečnosti, ta herečka. S tím Tomem Batemanem, který hraje jakoby toho Adama Drivera, jakoby toho Darth Vadera.
3: Hej, to už
2: pozor, já to zase zjednoduším. No dobrý, takže jakoby to jsme si trošku řekli, background, který je skoro zajímavější než ten film. No a je to teda o tom, že ona je prostě mladá doktorantka, která studuje nějakou vědu. Ne, jakoby tohle, jakoby ta... Ta, jakoby to učivo a ta látka a tady ty jakoby scientific background je opravdu jenom background. Jakoby to, jakoby všichni říkají, že...
3: Jsou tam jakýsi nesmyslný, sneříkající rovnice.
2: Jsou tam úplně jako absolutní nesmysly, chodí tam v pláštích, který mají rozeplý a pod tím mají prostě tílko s minisukní, což nejde, protože tě kyselina postříká a prostě odejdeš. Potom, že jo, nosej ty chránicí brýle na hlavě, nemají rukavice, no prostě je to absolutní mes v té laboratoři. Takže jakoby kdokoliv, kdo studuje nějaký vědy a je v laborce, tak na to mega nadává. Samozřejmě. No a ta zápletka teda už se tam dostává, je, že ona teda dostane teda na tu školu a na té škole učí tady ten vysoký a tmavý, mírně autistický muž. A ta zápletka je taková, že pozor, já jsem to ještě neřekla, už se tam dostávám. Jakoby ona i on mají být jako takový jako lehce autistický, neúplně konvenčně atraktivní. Ona se jakoby mega potí, má nějaký breakdowny, nemá být jakoby úplně hot, má takový rozsuchaný vlasy. On je zase takový jakoby autistický, přezdívají mu Dr. Evil, že je jakoby nejzlejší učitel na té škole, ale je prostě hrozně divný a všichni ho nesnášejí. Takže jakoby přijde mi, že se docela těm filmařům podařilo zachytit takovou jakoby, samozřejmě to jsou jako nedokonalost.
3: Ano.
2: Jo, že to jsou jakoby herci, kterým to jako věříš trošku, že nejsou perfektní. No a teda už se dostávám k té záplatce finally at last. Tady ta naše jakoby protagonistka má nejlepší kamarádku, která s ní studuje na té škole a nejlepšího kamaráda. No a tady nastane jakoby love triangle, kdy té naší protagonistce se ten kluk líbí, ale tomu klukovi se líbí její nejlepší kámoška.
3: Je, no jistě.
2: A protože naše protagonistka je hrozně hodná a má srdce ze zlata, tak si vymyslí, že má fake boyfrienda, tady už víme, jak to dopadne, aby mohla ta její kámoška chodit s tím týpkem, protože ona jí má tak ráda, že jakoby si nechá zlomit srdce. Je to girl's girl. Jakoby tady jakoby girl's girl, to pouto je mega cute, jako je to docela třeba čtvrtina filmu je jenom o nich, takže okay, to je vlastně hezký. Mega hezký. No a ona tý svojí kámošce prostě řekne, jo, v sobotu jdu prostě na rande, blablabla, ale prostě, že nemá žádný život a je v sobotu ve škole a je v laborce, tak tam je v té laborce a ta její kámoška jde nějak kolem a teď ona by jí viděla, že je v té laborce a že není na tom rande, že jo. Takže naše protagonistka políbí prvního muže, který ho potká na škole, ve škole na chodbě, aby přesvědčila tu kamarádku, která se nejspíš dívá, že teda fakt je na tom rande a že tam někoho má. No a ono se stalo, že to je čirou náhodou prostě Dr. Evil, je to tady ten pan Adam, který se jmenuje Adam jako Adam Driver, asi já nevím. A tady ten doktor, tak oni pak vlastně spolu uzavřou dohodu, že budou spolu fake dateovat měsíc, což je výhodný pro obě strany, protože jakoby kvůli tý kámošce by mohla chodit s tím kámošem a pro toho doktora aby, což je jakoby bizár, jo, ale jakoby pro něj je to výhodný prej kvůli tomu, aby vypadal, že má na tu školu a na to místo jako fixaci a aby dostal nějakou dotaci.
3: A není jako problematický, že chodí jakoby se studentkou?
2: To, hele, to tam řeší hned na začátku, jo. To jakoby jako obecně všechny ty roviny jakoby toho konsentu
3: tam jsou hned vyřešený.
2: Jsou tam hned vyřešený a je to takový trochu vtipný, že jakoby, že kdyby to podle mě někdo viděl prostě v roce 2000, tak jo, si bude klepat na čelo prostě. No, takže potom, co ona ho políbí, tak ona jakoby překročila ten konsent, že jo, protože ona mu řekla, can I kiss you? ale on už ji nestihl odpovědět, jo. Takže to bylo trochu nekonsenzuální. A on netka na ní. To bylo nekonsenzuální.
3: To je vlastně dobrý. To je dobře, aby se takový věci ukazovaly. No, pojďme na to.
2: A on prostě řekl, bro, to je nekonsenzuální. A ona, promiň, to už se to víckrát nestane. A on jdu si číst tady nějaký článek prostě ve té škole, jakože... No.
3: Vědecký.
2: A nakonec teda ona se mu nějak omluví, on to pochopí a nabídne jí tady tu dohodu a zjišťujou, jestli ta škola umožňuje pravidla, jestli můžou spolu chodit doktorantka a doktor a zjistili, že můžou, když nejsou ve stejném oboru nějak. Takže jakoby všechno je tam posichrovaný. Žádný dobrý. Mezery, žádný díry. No, takže jakoby začnou spolu chodit. No a já nevím, jestli mám vlastně vůbec říct. Asi nebudu to spoilovat, že? Myslím,
3: ale
2: že jsem to
3: já se
2: ptám, jakoby,
3: jak to souvisí se Star Wars.
2: No, jakoby...
3: jako halo.
2: Právě. Ta původní fanfikce si přebrala fakt jenom ty dvě postavy, který v těch Star Wars se nesnášej.
3: Jo.
2: Protože oni se na začátku vlastně docela nesnášej. A zároveň on je takový jakoby chladnej, vysoký a tmavý.
3: Ale to je prostě úplně crazy, teď přece
2: je to jakoby na sílu hrozně.
3: A uděláš z nich tohle,
2: ale prostě ono tohle teď je úplně jakoby zlatý grál filmařů, protože že jo, máme jakoby takový to šílený s Annie Hathaway, což je fanfikce na Harryho Stylese. Me before you?
3: Ne.
2: Anyone but you?
3: Idea of you.
2: Všechny tyhle věci existují.
3: Jo.
2: No a pak
3: máme
2: že jo,
3: after.
2: No, máme after a máme stmívání, že jo? Což je fanfikce na Fifty Shades, ty jako ty
3: ale
2: byly
3: jako
2: první.
3: Ale jako mám pocit, že after fakt oživilo, jo. Jako vneslo nějaký závan toho, že teď všichni budou chtějí dělat ty fanfikce a myslím, že za to vděčí after, který má asi 4 filmy nebo 5 a všechny vlastně byly hrozně kultovní
2: a pozor,
3: ve své době. No,
2: tohle bude mít pokračování nejspíš, knižní i filmový. A já jsem tady proto.
3: A to je ze streamovací platformy, chci. Že jo?
2: Je to ze streamovací platformy, kterou bys nečekal, protože je modrá. A světle modrá, ne tmavě modrá. Takže já jsem to nemohla najít včera večer. Ale už jakoby jsem to všechno našla. No. Takže vlastně za mě to je filmový typ k podzimnímu večeru. A bylo to prostě
3: bavila
2: cute. Já jsem u toho normálně jakoby vydávala zvuky na hlas. Já jsem to komentovala, já jsem pištěla, jsem se zakrývala oči a přišla jsem se jak prostě...
3: To je ale hezký.
2: Ty jo.
3: Já jsem včera viděl Shreka.
2: Kterýho?
3: Jedničku.
2: Oh.
3: Asi po 150.
2: V češtině se správným dubbingem?
3: S prvním dubbingem.
2: Takže tenhle keř vypadá jako Helena Pavlovská.
3: To je ve dvojce.
2: To je ve dvojce. Tak co je v jednici za nějakou ikonickou?
3: Včelka Mája.
2: Máme jí co závidět. Víš, které vidí svět. Oh.
3: A takovýhle věci tam jsou. No, co tam je ještě je? Ty jsi krásná. To je taky v tom druhém říká Fionos, ale ty jsi. To je hrozně říká to dlouze, ale už to nehytuje.
2: A jak má velký ten hrad a jestli se tím něco nekompenzuje.
3: Jo, taky.
2: Cibule. Zlobři jsou jako cibule, mají vrstvy.
3: No prostě ten první dubbing je úplně úžasný.
2: A je tam dobrý ten soundtrack.
3: No i ten soundtrack, i ty písničky. Jo. Jako... to, co se udělalo prostě z Haleluja díky Shrekovi je úplně úžasný a to je prostě takový cozy film, hrozně hřejivej, krásnej, pěknej, příjemnej, hrozně má strašně jako nabitej, hrozně to ubíhá, jo, a vlastně já u toho vždycky se směju, brečím všechno a bylo to takový jako příjemný, chtěl jsem si pustit něco takovéhle příjemného. Takže
2: já
3: to
2: myslím,
3: jsem
2: že jsem to, když jsem se učila na státnice, tak jsem měla ve skriptech jednou zmíněného Shreka. Jednou tam byl Shrek jako příklad interdiskurzivity. Což je, že on prolíná ty pohádky různý, že jo. Tak jsem hrozně doufala, že budu moc u státnicích mluvit o Shrekovi, ale nebyl
3: sakra,
2: na to čas. No.
3: Sakra.
2: Nevadí. No takže to je za mě tip. A jestli...
3: Já mám ještě taky tip vlastně.
2: Máš ty? Povídej.
3: Myslím si, že to vychází teda na té stejné platformě, nevím, ale vychází to vlastně v den, kdy vychází Slejvák. A to je teda seriálová adaptace Carrie od Mikea Flanagana. Mm.
2: A už to vychází teď? Nevíš?
3: V den, kdy vychází Slejvák.
2: Ah,
3: jo.
2: Hezký.
3: No a jako, já asi bych o tom mluvil víc třeba příští týden, ale jenom tady jakoby avizuju, že to vychází a že je to fajn, jakože je to vlastně, jako z toho třeba, co, jak se to ukazuje v trailerech a z toho vlastně to, z toho, co vidíme, jako z toho přístupu, protože to režíruje Mike Flanagan jako jeden z nejtalentovanějších podle mě hororových režisérů, co se týče televize a streamu, nejenom, ale má i filmy, ale ty jeho největší a nejlepší věci jsou třeba Haunting of Hill House nebo A Bly Manor a nebo Půlnoční mše. No prostě má jakoby skvělý hororový věci a tohle je taková jako modernizace Gary, kdy se celý ten příběh zasazuje do současnosti, hrajou tam větší roli, tam hraje nějaká kyberšika na mobily, sociální sítě a tak dál. Nicméně, já si furt stojím za tím, že ta první filmová verze, to první filmování zpracování od Briana De Palmy ze 70. 80. je jako nepřekonatelný.
2: Kamoc, nemůžeš prostě jakoby vytáhnout takovýhle znalosti po tom, co já tady mluvím prostě o hypotéze lásky. Jako to jsi úplně schodil, že jsem řekla.
3: Ne, já jako by mě docela i nalákala docela hypotéza lásky. Jako reálně já si mám...
2: Tak jo.
3: Já si říkám, že až budu mít fakt přesně takovejhle náladu, jako včera, když jsem si musel pustit Shreka, tak si asi pustím hypotézu lásky, protože já mám taky rád Lily Reinhardt.
2: Tak jo.
3: Jako vlastně mě je mega sympatická. A mám rád
2: ještě
3: i tu druhou,
2: Dark
3: i tu Vanessu.
2: Betty, že jo? Dark Betty, která byla jakoby domina v Riverdale. To byl taky jeden její trop.
3: No jako já si pak mám ještě tu Vanessu a ta ty v něčem asi nehraje, ne? Ta druhá z Riverdale.
2: Jo, to nevím.
3: To nevím, vlasa.
2: Ale taky občas hraje v nějakých takovýchhle věcech.
3: Jo. No nicméně, myslím si, že jako Kerry je hrozně těžký adaptovat kor v současnosti a jeden z důvodů, proč který funguje, je, že je to hrozně takový živelný a tělesný. Jo? Jakože ta knížka je kraťounká a popisuje to prostě holku, co vyrůstá s matkou, která je náboženská fanatička, která ji bije a týrá. Holku, která je nějak jako při těle a šikanovaná za to, jak vypadá. A která je nejvíc vlastně šikanovaná, když dostane první menstruaci jako nahá ve sprchách s ostatníma holkama. Jakože je to hrozně krutý vlastně. A samozřejmě to všechno vede k tomu jako šílenému a hroznému a katastrofickému finále. A vlastně v té knížečce, která je krátká, to prostě ten přerod jakoby dává smysl, jo. A tohle je takový uhlazený, takový, že mám pocit, že se tam hrozně ubralo tady na té tělesnosti v té Kerry, kdy prostě v té první šikanovací scéně, která má být prostě hrozně skandální a tělesná a šílená, což se povedlo v tom tehdy v tom starém filmu, kdy tam jsou opravdu jako nahý holky, kdy ta jedna dostane tu menstruaci a vlastně začnou šikanovat a tak dál. Tady se tak jako převlíkají, pak jí zaženou oblečenou do sprch, no je to takový, samozřejmě já nechci vidět žádný nahý lidi, ale myslím si, že to jako ubírá trošku na tom, proč ta scéna je tak silná a proč pochopíš jako opravdu tu hrůzu té hlavní postavy, jo? Kdy seš jako nejvíc prostě zranitelná a bezbraná.

0: riskovat a prostě uhlazují všechny tady ty potenciálně jako negativní...
1: Potenciálně kontroverzní věci.
0: Jo, potenciálně kontroverzní věci, jo. Stejně tak, že tam prostě nakastují holku, která je jako taková šedá myška, ale opravdu neřeší ty věci, že tam je ještě prostě strašně velký ten přerod, nebo ta nějaká jako... to dospívání tý, který je tam zachycený, kde jako nějaký ty tělesní změny, které se s tím vážou a vlastně, když si to vezme, že jakoby se to dá interpretovat, takže celá ta věc s tím, že ona získá nějaký schopnosti a vybuduje v sobě ten vztek, je vlastně metafora k dospívání a k menstruaci a k těmhle s těm věcem, tak to prostě v tady té adaptaci vůbec takhle nevyznívá, no, což je velká škoda. Každopádně jinak je to, myslím, dobrý uchopení a fajn zpracování, který naopak zase rozšiřuje jinak ten lore Stephena Kinga. Trochu jiným směrem, získává to dobrý recenze a jako je to fajn, jako nenudí se člověk u toho, ale opravdu jako když se člověk podívá na to, jako co to adaptuje, tak je to najednou něco jiného, no možná, nevím, to je škoda. Nicméně, pardon, nechtěl jsem zase kritizovat, já si jinak myslím, že to je fajn, jako ten počin, jako jo, že to bude asi dobrý a že to bude zábavný a asi to jako stojí za nějakou pozornost, ale já jsem trošku i zklamaný. Prosím tě, a teď mě pojď zasvětit do toho, co se děje kolem Domy Aláči a Johna Mariánka.
1: No, takže všechny Infludrbar nové skupiny ožily v posledních dnech. Myslím si, že to byl takový burácivý týden. Začalo to rozchodem Evy Farný se svým bývalým manželem.
0: Ježiš, to je hrozný, no. To...
1: A pak se na to nalepily další věci, ale tohle podle mě jako vede.
0: No to vede, ale ten rozchod Evy Farný byl vlastně jako dost smutný a vlastně auto... Jako... v souvislosti s těma textama na tom albu nebyl asi úplně out of nowhere, ale bylo to opravdu jako překvapivý a smutný. No a ona pak dávala takový TikTok, jak sedí někde na poli a na tom autě a prostě má tam...
1: Lipsynkuje
0: tu svoji písničku. Zde si nevím, jestli to je teďka hlasová zpráva. No, tak je to takový, že člověku to je fakt, je fakt smutno, no. Jako, i když se mě vlastně vůbec nedotýkali jejich vztah, neznal ani jednoho.
1: No jasně, ale
0: mám tady
1: parasociální vztah, máš jí rád, když
0: a vlastně, a zároveň mám pocit, že jsem smutný, vlastně, když se rozpadne každý dlouholetý vztah, který jako aspoň v nějakého vnějšího pohledu nevypadal prostě toxicky, dejme tomu, no.
1: Jo, jo, jo. No, tak samozřejmě jakoby drbárny drbou a spekulujou o tom, který zajíček jí padne v náručí, ale my jsme veřejnoprávní bulvár, takže budeme řešit jenom Domy Aláči a Johna Mariánka.
0: Jo.
1: Ne, ne, ne, tak jenom jakoby v pár slovech, jo. Já vlastně nejsem nějaký jakoby velký konzument jejich obsahu ani jednoho z nich. Vím, že John Mariánek, právě dneska jsme to řešili, že vlastně on se proslavil tím, že tenkrát spal v okolí sídla jednoho z těch bratrů kontroverzních.
0: Jake Paul?
1: Ne. No, Jake Paul a Logan Paul, jo. Tak Jake Paul, jo, okay. Jo. No a nějak se mu prostě povadlo jakoby proniknout do té jeho skupiny, začít se s ním kamarádit a byl to prostě no nejmák z Česka.
0: No, on mu tehdy snad editoval videa, ne, jestli se nepletu.
1: No, možná až potom.
0: A nějak s ním jakoby kutil, no potom, ale právě jo, pak jsem nějak mu editoval ty videa a pak jsem nějak začal felit jo. Jako v těch videích, jo. Že jo. A vlastně se jako takhle dostal do toho jako do toho amerického snu,
1: přesně,
0: který
1: přesně.
0: Prodává na těch svých sockách.
1: Přesně,
0: jo?
1: Což jakoby to, co tady ty jakoby klučičí skupiny dělají, třeba mě není úplně sympatický, nebo na jaký jakoby, a nějaký jakoby politický dění třeba
0: hodně
1: reagujou.
0: Hodně se Mariánkovi věnoval Mikýř ve videích, kdy prostě poukazoval na nějaký věci, které on třeba propaguje nebo inzeruje, které jsou potenciální skem. Zároveň jakoby já se mi Mariánka vnímám, jakože hodně šíří prostě fakt takovou tu toxickou mentalitu, jako když budeš makat a budeš mít disciplínu a budeš prostě grindit tady, tak budeš taky bohatý a kdo je bohatý,
1: přesně,
0: tak je úspěšný.
1: A ty malí kluci na to slyší a je pro ně prostě ten, co
0: vzor,
1: to jako dokázal,
0: no.
1: Jako ten vzor.
0: Je, no.
1: No a on vlastně, ten John Mariánek, měl dlouhodobý vztah s jistou Abby, s Američankou, se kterou měli i pejska a říkali chicken a vlastně to byla taková nejméně toxická věc na něm, jako zvenku, z pohledu, jakoby neviděli jsme do toho, že jo, ale zvenku vlastně ten jejich vztah byl hrozně hezký. No a teď se prostě spekulovalo, ještě vlastně než to oni dali, než to zveřejnili na Instagram, že on dával na storíčko fotku z baru z Benátek, kde si vedle něj dávala panák slečna, která měla nějakou jakoby francouzskou manikuru a už se jakoby řešilo, kdo to je podle těch nechtů. No a ta jednota jakoby už je trochu zase random overshare, ale oni vlastně ve stejnou dobu dali spolu fotku na Instagram a náhledovku na YouTube video spolu, kde jsou právě v Benátkách na té loďce a vlastně téměř bez kontextu, no a začalo se právě řešit, jestli spolu teda chodí, že on teda už není s tou Abby, co se stalo a takhle. No a Aláďa k tomu vlastně dala vyjádření, že ta fotka v těch Benátkách vznikla prostě v krátký době, kdy oni poprvé v životě se spolu fyzicky viděli v těch Benátkách na pár dní, asi k sobě něco nějak cejtěj. Nejspíš spolu nechodí, spíš to bylo jakoby pro čísla, lidi spekulujou, ale jako něco tam nejspíš je a ona vlastně teďka se hodně distancuje od věcí, které na něj jakoby
0: lezou.
1: A to třeba právě jakoby z úst Abby, jeho bývalý přítelky, někdy on vlastně říkal, že já dneska úplně jdu ty romantický trojúhelníky, kde on jakoby říkal, že můj nejlepší kámoš mě zradil a našel si prostě novou holku a to je moje ex a prostě teď to táhnou spolu. Tak prostě on jakoby říkal různý věci, nejspíš i mluvil o tom jejich pejskovi, který nějak jako zemřel nějakou hrozně nešťastnou náhodou.
0: A jo, to se
1: no, no, no, takže čas. Jakoby teďka se poprvé, fakt poprvé se ta Abby vyjádřila jako nějak víc tady k těm všem jakoby kauzám. Říkala, že prostě nechtěla, že ho chtěla bránit a i po tom rozchodu chtěla, aby ho lidi vlastně měli rádi. Uhum. Ale to, z čeho on jakoby nějak osočil, nebo jak mluvil vlastně o tom jejím současným partnerovi, že jim ji nějak přebral, tak byla nucena jakoby se vyjádřit. A na základě tady těch vyjádření i pak reagovala Aláďa. No a v těch vyjádřeních bylo, že prostě to je chronický lhář, že jí strašně moc krát podváděl tu Abby, že to s tím pejskem si prostě vymyslel, že to bylo celý jinak. No a že ten jeho bývalý nejlepší kamarád, co s ní teď chodí, tak vůbec nebyl jeho nejlepší kamarád, jenom nějaký známý. No a další věci. A mně to přišlo docela takový jako genuine a jako docela jsem tomu věřila. No a Aláďa vlastně pak na základě všech tady těch věcí si dala na storíčko, že se s těmahle věcma jakoby obeznamuje, že se od nich jako distancuje, že toho člověka teprve poznává a že spolu jakoby asi nějak vážně to netáhnou. No a jelikož ona je taková jako it girl, hlavně i pro ty mladý lidi dneska z té české scény, která že teďka měla být na tý Miss, takže je i taková jako světová iš a teď on je světový, takže to je takový Barbie a Ken prostě českoamerický. No tak se čekalo, co bude a zatím tohle je teda všechno, co...
0: Tohle je to nejnovější zatím.
1: Tohle je to nejnovější, co zatím tady Breaking News Slivák zjistil za vás.
0: Já ještě z Influencer Baren a tak jsem pochytil, že se trochu vyrojili nějaký starý screeny toho, kdy John Marianek repostoval různý videa nebo fotky od Donalda Trumpa asi v období voleb to bylo a něco jako na tu podporu, což by asi i dávalo smysl v kontextu toho, že je Logan Paul, Jake Paul, jeden z těch Paulů, tak je jako hodně spjatej teďka s administrativou Donalda Trumpa. A takže se jako vyrojili tady ty nějaký starý screeny a Domila Aláďa se měla vyjádřit k tomu, že jako nějakým komentáři, že nepodporuje Donalda Trumpa a že se jako nechce takhle s politikou spojovat a vlastně takhle jenom
1: to jo, dal od toho ruce pryč, jo. No. A právě my, když jsme se dneska přišli, tak jsme říkali, no jo, teď ještě doma leží s tou zlomenou nohou a ty si říkal, no jo, rok ohnivého koně.
0: Hej, tedy tu chudák, jako teď ona i přesně, ona teď to měla, no. Ještě předtím měla něco s tím...
1: S tím Spicy Pájou.
0: Spicy Pájou. Předtím ještě s tím Benem Kristovájem. Teď je to, jako nemá ona klid, za jeden rok a zlomila si nohu 2 týdny předtím, než měla odletět na mis. Jakože ona má, jako ona, she can't catch a break. Jakože její ten rok ohnivýho koně teda fakt dává.
1: To hodně ohnivej, no. No, tak snad vaše roky ohnivého koně nejsou tak ohnivé.
0: Já nevím, jako mám pocit, že skoro všech lidí, co znám, všichni mají takový jako turbulentní rok. Jo, jako, jo. Ne všichni v negativním slova smyslu, jo, ale jako když se podíváš na ten...
1: Prostě. Jo,
0: intenzivně, když se podíváš na prostě sebe... Na začátku toho roku a teďka, jako
1: ona
0: co to
1: nevěděla
0: je
1: nic. Ona nevěděla nic.
0: Ne, ona vůbec chudák asi nevěděla
1: ona
0: nic.
1: Ona chudinka no. Nevěděla nic.
0: Takže, jo,
1: no, ale jako by my o astrologii mluvit nemůžem, takže...
0: Jdeme radši pryč.
1: Jdeme radši rychle pryč.
0: Pryč.
1: No, máš tam něco, nebo jdem na ikony?
0: Pojďme asi klidně na ikony tak za mě. Jo. Ikona týdne. Já mám už ikonu týdne vybranou, ale ještě si tady dáte jako shoutout speciální jednomu videu, který musím se, a já myslím, že to něm spíš něco dokládá o mně, než že by bylo tak úžasný,
1: no,
0: ale je
1: bude.
0: To video, který musím se smál třeba 5 minut, 3 dny.
1: Je to Pepper?
0: Ne, to ne, to není to Pepper. Pepper, když to mě taky pobavilo. Je to video z nějakého dětského koutku, kde spolu skupinka dětí provádí takovej jako aura fight, takzvaný aura fight.
1: Já jsem to viděla a různě jakoby stojky a lehaj si a
0: jo,
1: takhle.
0: Ten jakoby malej kluk na začátku takhle jako poskakuje a vouguje a ukazuje, pak dělá jako 6-7 na tu holku.
1: Jo.
0: Ta holka vrací úder v zápětí a udělá... Udělá, jakože takhle udělá 6-7 pod jako takhle pod... něj, pod nohou, takhle. Kluk potom udělá hvězdu a spadne a dopadne a ukáže jednou rukou prostředníček na tu holku. Ta se ale nevzdává a následně udělá hvězdu taky a udělá 6-7 znova. Ten kluk ale udělá zase hvězdu a už se ty movie jejich opakou a udělá double prostředníček na ní. No a následně ona je úplně z toho rozezena, ale ona neprohrává, protože za ní přijde nějaká její tady malá asistentka a poradí její ultimátní move. A ultimátní move je, že udělá pro vás a udělá...
1: Jo, skuba. Tyjo, tak to jsou dobrý emotes.
0: Jakoby,
1: tak si do Fortniteu.
0: A já úplně miluju prostě, jakože já úplně a miluju vývoj tady toho souboje, který podle mě ona zjevně vyhrála, protože teda jakoby malý chlapec už se nesnaží o nic dalšího. A pak se miloval i komentáře, jako pro tohle jsem COVID nepřežil.
1: To je strašný.
0: Nebo prostě... No prostě komentářová sekce mě úplně nadchnula a já to prostě miluju. Já vlastně se mi líbí, že žijeme v době, kdy spolu pro děti dělají aura fights a já se asi můžu jenom učit asi tady od generace alfa.
1: Přesně.
0: Já myslím, že by to měli prostě lidi dělat obecně, jako tady ty souboje.
1: A ono se to aury. Děje, ono se to děje, protože teďka Lifer a Mat 213 vydávali tu písničku CC a udělali k tomu přesně, jakoby, že sdílnuli lokaci a dělali tam tady ten, jak kdyby
0: a
1: fight.
0: A aura fight?
1: Nevím, jestli se to tak jmenovalo.
0: Já nevím, jestli to si mluvím, říkám
1: ale,
0: já.
1: Ale já se to tak dokážu představit. A viděla jsem přesně, že tam různě jakoby přesně jakoby dělali, že se stávají na ruce a hvězdy. A takhle. A hraje tam ta jejich nová písnička a je tam pár jako mladých lidí
0: tak
1: kolem
0: dokola. Tak tohle je vlastně dance battle, akorát upgradeovaná na jakoby generaci alfa a tohle možná prostě je to jakoby novej vývoj dance battles. Jako zatím se my jsme koukali na nějaký tady Let's Dance a tady ty filmy, tak...
1: Na Pitch Perfect.
0: Na Pitch Perfect, tak teď čekám, kdy bude film ohledně toho, jak lidi dělají na sebe 6-7 po místnosti poskakujou a ukazují si 6-7 a... No nicméně, to není moje ikona týdne, jenom jsem to chtěl zmínit. Moje ikona týdne, tenhle ten týden je rozhodně Zdiša Pokorná v Zrádcích, protože ačkoliv mám ke Zrádcím spoustu výhrad, tak si myslím, že tohle je něco, co se hrozně povedlo a to je odhalení expoze páru,
1: ano.
0: Který je ve Zrádcích, o kterým jsme my díky, že jo, Influ drbárnám a tady těm šíleným skupinám věděli už dávno, že tam ten pár je. Nicméně způsob, jak mi to bylo odhalený, je podle mě úplně výborný. To, jak to, že to vytáhla u toho stolu, si myslím, že je super krok a já jsem opravdu zvědavý, jak se bude ta její cesta vyvíjet dál, protože zároveň samozřejmě si na sebe upleteš jako velký terč, jako spolu s tím vyjednávačem Adamem teda taky, tak jako já bych bejt zrád se, tak samozřejmě to by byly moje potenciální adepti, jako koho už odprásknout, protože prostě umíš, že jo, vyčíst nějaký tady ty vazby a spojení a tak dál. Zrovna si ale nemyslím, že ty zrádci, kteří tam jsou momentálně, jsou kdo ví jak silný a já fakt mám pocit z toho, že z toho, co vidíme, že tam je velká snaha, aby vyhráli věrný, nebo respektive, aby prostě nevyhráli původní zrádci.
1: Mně ještě přijde, jak jsme řešili teďka, že to jsou jako lidi, kteří by si zasloužili asi být co nejdřív venku, že jsou prostě jako vlastně nebezpeční pro tu hru, tak mně přijde, že tam vzniká zase taková ta královská rodina trošku
0: jo,
1: nedotknutelný.
0: S tou Felix
1: a je to
0: ještě.
1: Právě, jo, a je to Felix, Zdíša, ten vyjednavač a asi Špaček ještě, a jo. Možná někdo ještě. A to mi přijde, že jakoby jsou zase ti nejvěrnější z věrných a ta královská rodina.
0: Nejvěrnější z věrných,
1: jo. A doufám, že tam vydrží všichni tyhle lidi mega dlouho, protože pro diváky to jsou úplně nejzábavnější lidi za mě.
0: Já zároveň jsem fakt jako zvědavý, jako jaká dějová linka se tam vyvine, protože si myslím, že ta nejsilnější dějová linka druhý série byla překvapivě dějová linka Daniely a Mii, kdy opravdu jako vyřazení Daniely je podle mě jeden z nejikoničtějších televizních momentů, kdy to bylo strašně dojemný a silný a vlastně víš, jakoby člověk by to fakt nečekal, že tohle se jako s tebou tak zamává a bylo to super a já jsem opravdu zvědavý, co bude dál. Každopádně si myslím, že tady to odhalení v těch Zrádcích bylo fakt zábavný, dobrý, dobře odvedený. Mm-hmm. A zajímá mě, jestli s tím ta produkce počítala, že to se stane, že to stane takhle brzo, že to někdo prokoukne.
1: Hrozně se tam ty věci dějou brzo. I ten Jura vlastně, jak, co řekl, jak vypadne, mně to všechno přijde takový.
0: No, to mě mrzelo, že šel jako tak brzo.
1: Chystal si to, no. Rychlý to je prostě, no.
0: No, jde to rychle. No, nicméně.
1: Jako tento rok. Nicméně.
0: Jako tento rok.
1: Nicméně, a ikona.
0: Je to ikona.
1: Je to ikona. Je to ikona, podepisuju za mě Zdíša ikona s velkým I. A laťka ke konci epizody velmi nízko na humor. Mě hrozně baví Jennifer Lawrence na Instagram, kterou jsme zmiňovali.
0: Oh je,
1: která říkala, jsem tady a když na mě budete zlí, tak odejdu. Aha, já jsem to hodně cítila. Má tam prostě dva příspěvky a je úplně ikonická a nechala se teď ostřihnout ofinku, takže já se budu asi inspirovat. Takže to mě hodně baví. No a pak z American Horror Story podobná jakoby věc, jako ty jsi zmiňoval tady Aura Farming, tak já mám zase každý druhý příspěvek Jessica Lange, která říká, what is this, not a pine? A má to breakdown. A já prostě nevím proč, ale vždycky mě to rozesměje.
0: Jo, jo, jo. Já, nebojte se, naše dojmy z nové série American Horror Story
1: budou.
0: A přijdou.
1: Šetříme se.
0: Těším se na něj, Z toho, co slyším, je to opravdu skutečně bizarní. Těším se. No nicméně, to bylo dnes pro dnešek všechno. A napište nám, kde je vaše ikona týdne a co si myslíte o čemkoliv. Napište nám vlastně cokoliv.
1: Co si myslíte o čemkoliv, to je hezký.
0: Co se vám honí hlavou. Napište nám, co se vám honí hlavou.
1: Jo, jako na Facebooku.
0: A jako na Facebooku. Hmm. A sledujte nás na Instagramu slivák.co Radio Wave. A my zase za týden.
1: Ahoj.
0: Čauky.
2: Slivák. Rychlá popkulturní sprcha na Radio Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slivák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
4: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
3: youtube.com/radiowave
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Buchty.
3: Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Buchty.
3: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
5: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás pořadu Buchty, který je o všem a o ničem. A dnes je tu Jana Škaldová. Já bych ti říkala Škaldy, kdybych se s tebou vydala v běžném kontaktu. A Jana je mimo jiné kadeřnice a obyvatelka, je to okres Nové Město nad Metují nebo okolí Nového Města nad Metují.
6: Ano, ano.
5: Jo.
6: Mně se líbí, Zuzko, že jsi dneska konečně zase po dlouhé době použila tvou oblíbenou předložku v pořadu. Vítáme vás v pořadu, to tady dlouho nebylo. Takže ano, čas je placatý kámen a opět se navracíme s přicházejícím podzimem do času. Vítejte v pořadu.
5: A já jsem to neříkala, já jsem říkala na pořadu, nebo jak? Jako, já říkám vždycky já nevím, v
6: dlouho,
5: pořadu.
6: Dlouho jsem teď neslyšela, nezdá. Vítejte v pořadu teda, ale možná jsem jenom nedávala pozor na tebe, takzvaně. No. Disociovaná.
5: Já říkám vždycky v pořadu. Tak
6: můžete napsat, kdy jste naposledy slyšeli Zuzku říkat v pořadu. Ano.
5: A domov je tam, kde si pověsíš klobouk.
6: Tak, řekl Jan Přeučil. A dole v obchůdku rozhlasovém v Radiotéce prodávají audioknihu Jana Přeučila a ta se jmenuje, já jsem ti to posílala tu fotku, Zuzko, a tam bylo něco jako 10 klobouků, nebo...
5: No, něco s kloboukama tam vždycky
6: nějaký
5: je.
6: Nějaký počet klobouků tam byl, no, životní klobouky Jana Přeučila, takže takový tip pro vás, kdybyste si chtěli něco pořídit. Ale my už teda se přesunujeme k dnešní agendě, kterouž to je tady Škaldy, jaký už Zuzka přezdíla, to je hrozný, podle mě Škaldy. Přijde ti to v pohodě, Škaldy?
7: Asi úplně jo. Jako.
6: Já myslím, že řekneš asi úplně ne.
5: Škaldíte. Škaldstvo.
7: Hele, nebudu vám říkat svoje přezdívky jako životní.
5: Řekni právě.
7: Teď jsem si o to řekla. Nabihla. Vlastně mě to baví, takže úplně nejvíc jsem socka. Socina, socinka.
6: Proč? Jakože děláš sociální sítě? Nebo vůbec? Že máš sociální cítění?
7: Hele, vždycky je nějaký období, kde je přesně nějaké takové to slovo nebo...
5: Oblíbeného, jo.
7: Oblíbeného, jo, mm-hmm. Díky. A v té době asi...
6: Před sto lety,
7: když jsem přišla do naší obce za mým nynějším manželem, tak jsem každému říkala jako, jo, ty jsi sociál, ty jsi ale socká.
6: A takhle jsi byla sympatická, jo. No, to se tam teda dobře uvedla, takže ty jsi tam přišla do nové obce a říkala se všem, ty jsi socká. A oni si říkali, je, to je ale sympatická žena.
5: To byla nějaká taková tvoje věc tehdy, jo?
7: Jo, tehdy prostě jsem to jela hodně, no a samozřejmě jednou jsme se vrátili na dopíjení soudku. A
5: po to akci, z nějaké pohádky o medvicích, no. Pění soudku s medem.
7: No, jo, ano, s medíkem. A první, co jsem uslyšela, je socka jede. No a od té doby jsem socka.
5: Jo, takže jsi to, a to je v pohodě za tebe.
7: Hele,
5: to
7: pro mě úplně. Já už jsem prostě, jako já jsem fakt socka. Vlastně mě je předurčeno, že nikdy nic mít nebudu, jako mám pocit. A jinak samozřejmě mám krásný, jako bohatý život, jo. Ale je to tak. No a i děti kamarádek, starších kamarádek, tak jako otevřou dveře a mami, je tady socka. Co to říkáš? Jaký to říkáš? A tak
5: A ty jsi s tím v souladu. Jsem, a ještě nějaké jiné zajímavé přezdívky bys...
7: Kostě.
5: Kostě. Mm-hmm. A to Kostě. Znamená co?
7: No, že jsem byla hodně, hodně hubená. Mm-hmm.
5: Jako kostlivec.
7: Jako kostlivec.
6: Takže ne jako to kdo? Jméno ruské, Kostě, to je taky jméno, že jo? Mm-hmm. Ale takže jsi teda kostlivá, hubená.
7: Ano, ano.
6: A to ti říkal kdo třeba a považuješ to za urážlivé, nebo taky jsi s tím v pohodě, Kosocka a Kostě?
7: Tak to jsem dostala asi v 9 letech na letním táboře od pana vedoucího, protože jsem měla udělat...
5: Taky pěkný, to doporučujeme. Pan vedoucí hodně veřejnoprávní přezdívka.
6: Jak dát dětem
5: přezdívky. Jak potěšit malé děvče před pubertou.
7: No, tak jsem tam měla nějaký přítah udělat a když viděl moje kosti, jak se úplně jako... ukázali, tak prostě tam úplně z něj vyplul jako Kostě. Mm-hmm. No.
5: Tak,
7: ale naštěstí to mě nikdo jako moc neříká, jo. Jo. To
6: bys nechtěla.
7: Já bych radši tu socku, no.
5: Socka je v pohodě, dobře.
6: A ty máš, Zuzko, nějakou přezdívku, nebo jakou bys chtěla mít, Zuzko, přezdívku třeba?
5: Teď mě první, co mě napadlo, co bych chtěla, Bugina. To bys mi líbilo.
6: To bys chtěla, aby ti lidi říkali v Brně Bugino.
5: A jako, nej, že, napadlo mě to teďka.
6: A jako, že ti to přijde, že to je takový jako crazy rozparáděný, nebo že jako taková... Nevím,
5: takový spolehlivý, jako,
6: jedeš
5: Bugina.
6: Život, Bugine, spolehlivý.
5: No, já vím, co to je, to slovo.
6: To ti přijde jako synonymum spolehlivosti. Jakože ty bys chtěla, aby tě lidi vnímali jako někoho, kdo je spolehlivý.
5: No jasně.
6: To by přijde jak nějaká pojišťovna. Spolehlivá.
5: Bugina je dobrý, takže podle mě zvládáš ten život jak jde, no.
6: Dobře, tak
5: a ty jsi chtěla jak?
6: Těžko říct, nad tím jsem se nikdy nezamýšlela. Já jsem měla přezdívku Mikádo a ve školce jsem měla přezdívku Sprostá Ivana.
5: To se mě vůbec nepřekvapuje.
6: To mě taky nepřekvapuje, ale...
5: A už ve školce jsi měla tady ty tendence vulgární?
6: Tak ve školce vulgární tendence, já jsem znala podle mě tak 3 sprostý slova.
5: A ty jsi používala
6: pořád. Ty jsem používala, ostatní děti je nepoužívali, takže Sprostá Ivana a Mikádo. A nevím, teda rozhodně přezdívku Bugina bych asi nechtěla.
5: A mohla bys být Sprosté Mikádo.
6: To by mi přišlo Sprosté Mikádo něco jako svlíkací pokr, jako že by to byla nějaká hra, protože Mikádo byla taky taková ta hra, jak si měl takový ty slámky a nějak si je pustil a pak si je tahal, hra před 100 lety, ale tam nebylo na tom nic prostýho, tak kdyby tam k tomu jako přiřadila nějaký takzvaně šťavnatý ještě obsah, tak Sprosté Mikádo. Ale zpátky teda k Janě, která upřednostňuje přezdívku Socka nad přezdívkou Kostě. Nominovala tě tedy tvá kamarádka Anička, která napsala krásný mail a sice již před časem někdy v dubnu, ale aspoň vidíte, že tedy občas je velká fronta,
5: ano,
6: do Buchet.
5: Ano, jsme busy.
6: A Anička napsala: ahoj Ivanko a Zuzko, váš podcast miluju a vždycky mi zlepší náladu. Tady je vidět, že si chystá půdu, že se nám snaží zalichotit, ale
5: pičnout,
6: mě to vždycky potěší, když mi někdo zalichotí, to klidně mi lichoťte. Už nějakou dobu taky přemýšlím, že k vám nominuju jako hostku svou skvělou kamarádku Janu.
5: Jenom podotýkám, že nominující kamarádka s tebou přijela, není tady v místnosti, ale vedle a hlídá. Hlídá ti bagáž.
6: Ano, ano. Aby to tady někdo neukradl.
5: Takže to je jako velká podpora za mě. Tak. Něco o Janě.
6: Dvojtečka.
5: Je to holka do nepohody, showmanka, která nikdy neskazí žádnou legraci. Má dobrodružnou povahu, pořád by něco objevovala a zkoušela.
6: Tady bych se rovnou Zuzko už zastavila, že mně přijdou takové ty, až dejme tomu, klišovité obraty typu jako holka do nepohody a tak dále. To je jak z nějaký online seznamky, jakože kdyby ses tam chtěla seznámit, tak tam přesně napíšeš
5: showmanka.
6: Jsem holka do nepohody, co se nebojí žádné legrace nebo neskazí žádnou legraci. A dost často taky třeba, a teď nechci stereotypizovat, někdo, kdo se tam vyfotí třeba s rybou, tam potom píše, že hledá holku do nepohody, co neskazí žádnou legraci.
5: No, a já bych si to překládala tak, aspoň na těch seznamkách, že když někdo hledá holku do nepohody, tak holku, která nic nechce po něm.
6: No to mně taky přijde, že holka do nepohody je jako, že třeba seš hroznej bordelář a prostě jako neděláš, jako nic nebudeš dělat a tak, ale ta holka do nepohody to všechno zkousne.
7: Jo, jo, jo, že je vlastně s tím v pohodě, že jo?
6: Vždycky. Se vším, jo, se ale vším. Se vším.
7: Že jako pojď se mnou na ty ryby.
6: Nemá žádné požadavky.
7: No, no, no.
6: A vyčistí mi tady kapra. No.
5: Tak to už jsou tady Ivančiny projekce, ale připadáš si jako holka do nepohody?
7: Připadám, jo.
6: A jak, jo, jo. Jak bys to definovala, no?
7: No, jako hele, asi jak jsi to říkala, jo, jako vlastně ta přizpůsobivost jako v daných, v nějakých situacích, nebo teda tím pádem jako ve většině situací, kde něco přijde v tom životě, tak nejsem vyhraněná vůbec, jako bych o sobě řekla, do nějakého stylu, nebo životního i nějakého jako nekomfortu, nebo...
5: Jo, tak
7: to
5: příklad, jo. No. Spadne meteorit do vaší vesnice. Většina lidí...
6: Je mrtvá.
5: Je mrtvá. Zbídeš jenom ty a ještě třeba dva lidi. A jak se projevuje holka nepohody v této situaci? Že bych řekla, se laví, co
6: a nebo třeba
5: děláš?
6: Případně ještě tam máš showmanka, takže bys jako uspořádala nějakou
7: legrandu.
6: Taneční
7: srandu. Bych si s meteoritem jako...
6: Karaoke.
7: No, byla
5: a to je taková extrémní situace, to se asi nestane.
7: Jo, já právě přemýšlím, co by tam jako zůstalo, víš? Na čem to postavit po tom meteoritu, no?
6: Tam už asi podle mě moc nejde na ničem.
7: Jako v tu chvíli nezhroutit se, nepanikařit, rozhodně. Jo.
5: Že by se k tomu nějak postavila.
7: Jo, jakože, pane bože, co budem dělat?
6: A mě by zajímalo, jestli by o sobě někdo řekl, že je holka do pohody. Jakože jsem taková holka jenom do pohody.
7: To zní líp.
6: No, holka do pohody. Dobrý. Ale ono zároveň to může být jako, že jsi holka do pohody, že jsi jako hozená do té pohody, takže jsi
5: pohodářka.
6: Vlastně v pohodě. Mm-hmm. Pohodářka.
5: Pohodářka.
6: No? Protože pohodářka rovná se holka do nepohody, že? Showmanka, no? Tak možná, jak se to projevuje, to tvoje showmanství? A neměla by si být showwoman, to se taky jednu dobu, myslím, říkala, že jsem slyšela, že ne, že máš říkat třeba frontman kapely, ale frontwoman.
5: Mm-hmm. Takže a ombuds vlastně... osoba. Mm-hmm. Já jsem teď četla u nás na škole takzvaně, tam není ombudsman, ombudsmanka, ale ombuds osoba.
6: Jako já jsem podle mě v tomto bohužel již boomer a zatím jsem frontwoman, myslím, nepoužila jako v reálný tý...
5: Konverzaci.
6: Že bohužel teda říkám frontmanka a showmanka bych asi taky spíš řekla, spíš než jako showwoman. Hmm. Mě, jako showwoman,
5: mě by to asi ani nenapadlo. No,
6: mě bohužel
5: ale my jsme na to staré, Ivanko.
6: Je to pravda. Tak si teda showwoman, showmanka, nebo jak se to projevuje?
7: To musí asi zhodnotit ostatní, ale...
5: Klaunstvo?
7: Jako, no, přesně. Já fakt si myslím, že to je postaveno na tom udělat ze sebe prostě úplně blázná. Jako...
5: A jak to vypadá? Že
7: nebo neblázná.
5: Nějaké prostě... psí kusy?
7: Hele, ale já si teda slovo. Myslím, že spíš je to u mě o těch grimasech obličejových.
5: Že máš jako velkou expresivitu obličeje?
7: Ano, ano.
6: Mimiku,
7: jo, že myslím tak. Jako, a takový ty...
5: Drsnou mimču máš, jo?
7: Jako Anička mě zná vlastně nejvíc, spolu chodíme na treky
6: a ona
7: s kamarádkama.
6: Zná, jak dlouho? Vy se znáte spolu jak dlouho, když tě nominovala? Dlouho, ne? Podle mě to tam taky někde v tom mailu je, ale kolik let?
7: Tak typuju 16, 17 roků.
5: A vy se znáte, to je zajímavé, k tomu se ještě dostaneme, že vaši manželé jsou bratranci.
7: Ano.
5: To je
7: ano,
5: spletenec.
7: Přesně tak.
6: A škoda, že nejsou dvojčata, viď, Zuzko, to by bylo podle mě pro Zuzku teda výrazně zajímavější.
5: Ano, kdyby byste žili v jedné domácnosti.
6: Vaši manželé byli bratranci, ale
5: tak
6: vaši...
5: Bratranci jsou.
6: V jedné. Takže jsou teda bratranci a jsou si podobní aspoň? Třeba jako dvojvaječná dvojčata nebo vůbec?
7: No, genetické rysy tam jsou určitě v povahách a vizuálně jako taky nejsou úplně jako, úplně jako že odlišný. No,
5: jo, takže trošku se podobají.
7: Trošku jo.
6: Tak dobře, tak k tomu se určitě ještě dostaneme, ale tady tvoje kámoška dál teda jede.
7: Teď až to uslyší Honza, promiň, tak mě zabije. Proč? Svýmu o
5: a tak to je normálka, ne?
7: Staršímu.
6: A teď můžeš být podobný, když si třeba můžeš být podobnej svý babičce, která
7: ale já to
6: může
7: tam
6: být
7: vidím
6: třeba
7: prostě,
5: to tam vidíš.
7: To jsou moje pocity,
5: ale zůstala bys u toho stávajícího bratrance, kterého máš za manžela.
6: Že bys nevyměnila
7: ano,
6: to.
7: Ano,
5: jo.
7: Jednoznačně.
5: Jo? Dobře, okay.
6: Tak teď, jestli to slyší, tak bude určitě potěšen, si myslím. Má dobrodružnou povahu, pořád by něco objevovala a zkoušela. No tak co třeba naposledy si takhle objevila nebo zkusila?
5: Protože to nemusí být jenom pozitivní věci, jestli prostě nehazarduješ.
7: Jestli můžu, tak to je teď, právě teď.
6: Že jsi zkusila...
7: Že jsem otevřela dveře do Českého rozhlasu a byla to pro mě výzva prostě jít do toho. A vlastně, když Anička mě to řekla, tak říkám, jo, prostě to je jako výzva a proč se toho bát? Jako samozřejmě jsem nervózní trošku, to jo, ale je to pro mě prostě... objevení něčeho nového, neznámého.
6: Záchod i v rozhlase si tady viděla.
7: Super, ten klik je zrenovovaný, jo, to je ten nádherný.
5: Jo, takže zase taková nová zkušenost. Takže to je, ten level teda toho dobrodružství, který ty vyhledáváš. Vstoupíš do cizí budovy.
6: Sáhneš si na kliku na záchodku, pěkná vyleštěná klika.
7: Může mi takhle to říct.
5: A do Prahy si jela. Po jak dlouhé době jsi byla v Praze, mimochodem?
7: To není zase tak, to zase není tak dávno. Ale fakt teď, jo, nevím.
5: Když
7: jsme tady byli naposledy.
5: Tak jo. Přesně nemusíš.
7: Nevím, to, fakt, ale bylo to letos.
5: Letos, tak to jsi světačka. To je dobrý.
6: Tak, no. Dobře, takže objevila, zkoušela. Takže tedy poslední, co si objevila a vyzkoušela, bylo sáhnout si na kliku na toaletě Českého rozhlasu. A to mi přijde fajn. Hlavně, co se sportu a cestování týká. Tak podle mě sahání na kliku v Praze je vlastně v spojení jak sportu, tak cestování.
5: A je to i riziko, že dostaneš třeba žloutenku.
6: Ale v rozhlásku ne, adrenalin vyčištěný všechno.
5: To je pravda.
6: To nemůže být.
5: A sporty máš ráda jaké?
6: Krásná otázka. Tak v AZ kvízu.
5: Jaká je tvá oblíbená barva? Jak v druhé třídě?
6: Mé záliby.
7: Mé záliby.
6: Křížovky, zahrádkaři.
7: Tak jako co se týče pohybu, tak jako no, takže horské kolo.
5: Co to je?
7: Snowboarding.
5: Jo, horské kolo.
7: Takový jako, ty traily jezdíme s rodinou. Jako to, jako to jezdíme třeba 6-7 roků.
6: Tak to už je taky nějaká doba.
7: No, ale jako nepovažuji se jo, za žádného úplně rajdera. Jako, nebo...
6: Rajdera.
7: No.
6: Jasně, Zuzko,
7: ale baví mě to prostě...
6: Přesně dělá kolo, tenhle zvuk. Jako jo. To není vůbec motorka, ale je to horské
5: kolo. Ale potato, to je kolo prostě.
6: Klasický horský kolo. Bum, bum. A jedeš.
5: Ale já si úplně představuji, jak rozjíždíš ten prach a jaký to padá do očí.
7: No. Jo, jo, tak to je.
6: A ještě k tomu Zuzka, to je škoda, že nejsme ve videu, ale Zuzka rukama naznačuje startování motorky, ale pořád se bavíme o horském kole. Jsme na kole, Zuzko. Tak, kolo je jako kolo. Takže dobře, je mamkou, to dá, pokračujeme v mailíku, dvou dospívajících kluků, kteří mají geny hlavně po ní, takže o legraci a adrenalin je doma postaráno.
5: A to nějak nedává smysl, protože geny logicky musí mít i potom druhém rodiči, ne?
6: Právě, no.
7: Přesně tak.
6: To je nějaká slohová chybka, dejme
5: to. Ti taky, ne, to ti taky chtěla zalichotit, že ty děti jsou jenom po tobě.
7: A to pozitivní samozřejmě, že jo? A to jako čím se chlubí, tak mají po mě, no.
5: Nevím, jestli to není příliš citlivá otázka, ale nedávno jsme řešili, pamatuješ si svoji placentu? Viděla jsi placentu?
7: Ne.
5: Ne? Aha, tak nic.
6: Zajímavá otázka. Jo, já vím, to jsme řešili v souvislosti tady
5: hnusný.
6: S kombuchou neboli kombučou a za Zuzku je to hnusné. Ano, děkujeme Zuzko, že to připomínáš. Je vidět, že to je nějaké podle mě palčivé téma, protože ta placenta tady vyplouvá na povrch v buchtách poslední dobou celkem často. Kromě placenty Zuzka ještě často zmiňuje film Odysseus. Tam já také vím.
5: To je podle mě Odyssea. Trauma.
6: Nějaké trauma s otcem, já nevím. Takže Odysseus. A pak Zuzka ještě doporučuje, já to už Zuzku můžu za tebe doporučovat, film, jak se to jmenuje, I Swear.
5: No, o tom klukovi s Turetem, to je moc hezký.
6: A pak ještě Zuzka doporučuje pořídit si projektor domů,
5: jo,
6: protože je to prý lepší sledovat filmy třeba s přáteli, udělat si filmový kroužek. Díky projektoru.
5: No, což nikdo nikdy přede mnou nepřišel, já jsem to doslova vynalezla. No,
6: tak je to hezké, Zuzko, že to můžeš už doporučit jako s tou osobní zkušeností, že opravdu jsi na to sáhla takzvaně. Ale zpátky teda tady ke škaldě. V civilním zaměstnání, to je nějaké necivilní zaměstnání, v civilním zaměstnání se stará lidem
5: třeba je klaunstvo,
6: kadeřnice.
5: A pak je kadeřnice.
6: To je taky krásný slovo kštice.
5: Lazebnice.
6: To používáš slovo kštice, nebo to používá jenom Anička
7: v mailu? Jo, občas to používá kštice.
5: Přijde třeba nějaký 12-letý kluk a ty mu řekneš zastřihnutí k štici.
6: A nebo taky se říká čuprina.
7: Low taper fate, ti zastřihnu k štici. No. Jak to používají, víš tyhle.
6: A teďka, tak když je ta kadeřnice, tak jsou třeba tak nějaké trendy takhle v těch kšticích, nebo dejme tomu v těch, jak to
7: bylo? To přesně úplně nemáme rádi.
6: Nemáte. Kadeřnice,
7: co je teď moderní, co teď frčí?
6: Jo. Tak to jako... A to lidi se tě ptají na to.
7: No, jako, samozřejmě.
6: Ostříhejte mi, co je teď moderní. A ty jim řekneš v žádném případě.
5: Ale dle mého pozorování, aspoň mladí lidé
6: mají brokolice.
5: Mají takzvaně květák nebo brokolici, že je to podstříhaný a nahoře je kudrnatá taková džungle.
7: Ano, ano.
6: To hodně, teďka v gymu vídám takhle, no. Hodně lidí.
7: Ale mně přijde, tak... že to je zrovna trend, ano.
6: To se mi docela líbí.
5: Ale mně přijde, že ty kluci této generace mají nějak lepší vlasy. Nebo já nevím, kde ty vlasy byly. Předtím měli všichni jako splihlý a teďka ta generace úplně
6: Jako Zuzko, myslíš,
5: dobrý vlasy.
6: Jo, za našeho mladá, jo, že no, se ti zdálo, že to bylo splihlý. Jo.
5: Že kluci neměli tak
7: ale
5: dobrý
7: jako
5: vlasy.
7: Ale to máš pravdu, no. Ty si na tím takhle,
5: mají
7: jako,
5: to kvalitní
7: nějaký. Když to řekla, takhle tak jako něco na tom je. Oni teda si to hodně jako tupírujou. A nebo no, zasypávají se to těma jako objemovými pudry a tak. Jako, aha, jo, takže tak oni si hodně jako pomáhají hodně jako
5: že to
7: stylujou, jo, jo. Takže působí to fakt jako obrovský někdy, jako včera teda tady metrem, tak to, já to sleduju, že jo, jako nejvíc úplně inspirace ty veřejný dopravy a veřejný místa, tak to jako...
6: A v Praze teda si viděla hodně brokolic, kvalitní květáctvo. Přesně, a brokolic jo, jo, jo, metru, tě zaujalo.
7: Je to tady dobrý, jako.
6: Ale to i teda u vás, u, jak se to jmenuje, Nová... Nové město nadmetují, tak tam v okolí taky teda teď rostou hodně brokolice.
7: Já pracuju přímo v Náchodě, máme s kamarádkou takový malý salon a tam teda jsou taky dobrý květáky.
6: Takže to je teďka...
5: A u dívek? Co trendí u dívek?
7: Hele, u dívek bych řekla, že pro ně teďka opravdu jako nejvíc zdravý, jako dlouhý, hodně dlouhý vlasy nosej, jako vlastně nebarvěj se moc. A nebo jen tak jako lehkej třeba jako jo, prosvětlení, jako bajeláž a tak. To jako podle mě, jako, co jsou techniky melírování různý. Je to na tvý fantazii, hodně na toho kadeřníka a na ty slečně samozřejmě, co se jí líbí. Ale co se nám tak jako rozmohlo teďka poslední dobou nejvíc, že choděj s fotkami z AI.
6: Aha.
7: Tak to je skvělý.
5: Jako, že si vyrobí nějaký prompt, jaký máš ostříhat tu osobu.
6: Ano. Jo, to je takový to, že jak ti to má údajně doporučit třeba, že je spoustu takových přesně aplikací, tak. Že ty si tam nahraješ fotku a teď ono ti to má vybrat, jaký účes ti jako nejvíc bude slušet.
7: Ano.
6: Takže s tím teď lidi hodně chodí, že si vygenerujou, jaký účes jim má nejvíc slušet a je to nějaký AI účes.
7: Přesně tak.
6: No a shoduje se to podle tvý zkušenosti s tím, že jim to jako opravdu pak reálně sluší, anebo to je úplně nesmysl jako blbost. A nebo to jsou účesy, které vůbec ani nejdou udělat?
7: Ne, je to, je to reálný, jako vypadá to malinko, mě na tom ruší vždycky, že to upraví i ten obličej. Jo,
5: že prostě jako,
6: že jako ti to udělá, že k vašemu obličeji se hodí toto, ale už to není tvůj obličej.
7: Přesně tak. No.
5: Jo, že ti to trošku upgradeuje.
7: No. Tak to jako, já teda... jo, ale jasně, trošku jako nohama na zemi, tak si z toho vybereš, jako ten odstín dá se. Jako máš se čeho chytit, prostě když ti ukáže obrázek, jako nejsme odpůrkyně, že jako, no tak to ani netahejte, jo. Nebo prostě to mě neukazujte, vy máte. Ale bavíme se o tom a je čeho se chytit. Je tam ta inspirace, jako jo, tohle se vám líbí, fajn, vidíš, tak pojďme se o tom pobavit.
6: Ta umělá inteligence, Zuzko, už je to zákeřná. Opravdu podle mě zasahuje do reálných životů i takhle jako civilního obyvatelstva, minimálně tím, že ti to vlastně doporučí, jaký máš mít účes.
5: No.
6: A teď už by mě to teda zajímalo, co by mi to doporučilo. Takže to bys řekla, že je teď takový trend, že lidi chodí tady s těmi obrázkama od AI a chtějí to pak jako po tobě. A nějaký třeba trend, který už jako minul a ty jsi s ním třeba úplně jako nesouzněla, ale lidi to chtěli, tak já nevím, byly takový ty časy jako oživíme, nebo se nosily takové ty třeba výrazně oranžové barvy, nebo já nevím, jako...
5: A nebo modrý prameny v ofině a tak.
7: Záleží na kom, záleží u jaké zákaznice, protože za mě tyhle ty jako přímý pigmenty, tomu říkáme, že jako barvičky, prostě zelená, modrá, jo, tak... Za mě je to prostě jako, když to je spojené s tím životním stylem, tak jsem s ním v pohodě. Protože ty ženský se k tomu oblíkají, doplňky, doladějí to a vypadá to jako, fakt šmencovně cool, jo, někdy. Ale když si to prostě tamhle paní, jako teď nechci nikoho urazit, ale prostě paní tamhle z úřadu, kostýmek a do toho tam modrá ofina, tak s tím nejsem v pohodě. Jako.
5: A tak crazy úřednice, taková jako odbržená.
7: Roštěnda, jo, no.
5: Právě tak dobrý.
7: To, ale hele, něčím, ať to opatří fakt i to v oblečení. Jako
6: ale ono to někdy může být. A máš takovou tu zkušenost, že se říká, že lidi často mění ty účesy, zejména teda stereotypně se to týká žen, třeba po rozchodu nebo po nějaký jako zásadní životní změně. Dost často byly takový vtipy svýho času na sociálních sítích, které se týkaly ofiny, ve smyslu, že když se nějaká žena ostříhala ofinu, bangs, takže to jako znamenalo, že se nachází teda ve hluboké životní krizi nebo případně, že je po rozchodu a tam jako nastal ten čas ostříhat si ofinu, případně ostříhat se jako úplně, tak máš s tím nějak zkušenost, že by lidi v nějakých jako hlubokých životních krizích k tobě chodili a chtěli nějakou zásadní změnu účesu?
7: Určitě to takhle funguje, jakože vlastně chtějí se něčeho zbavit. Mm-hmm. Fakt jako možná ty vlasy jako s tím souvisí, že jako ostříhem je to, ať to je pryč, i s tím příběhem, i s tím jako osudem za mnou.
5: Jo, ale to říkal Lenny Kravitz, že když si ostříhal dready, že prostě ta historie nebo ty stresy prostě z něho opadly.
7: Tak ty vlasy, hele, s tebou taky žijou ten příběh, viď? S tím člověkem nebo jako, v té dané situaci vlasy, životní. Tak... No, když máš dlouhý vlasy, ale jo, určitě to funguje. Nějaká očista jako vlastně.
5: A děláš třeba dready nebo copánky?
7: Ne, bohužel. Nejsem s tím v pohodě, nedělám.
6: A tu ofinu, to bych se ještě k tomu bych se vrátila, chodí lidi i s tím, že by si chtěli ostříhat ofinu, protože mně přijde, že ta ofina je něco, co třeba dost lidí zvažuje, nebo dost lidí jako zase znovu, teda já znám jenom samý jako ženský, a že právě se k tomu odhodlají až opravdu v nějakou chvíli, kdy přichází nějaká krize, ale někdy teda bohužel podle mě ta ofina jako tu situaci úplně nezlepší, protože třeba zjistíš, že ti vůbec nesluší. A ona ještě navíc ta ofina, jako já jsem jí svýho času měla, ona jako není úplně jednoduchá na údržbu, že někdy, když se s tím jako probudíš, tak ta ofina fakt není taková jako zarovnaná, hezká, jak to vypadá na fotkách.
5: A navíc, když máš kudr na ty vlasy, jak máš kudr to jako, ofinu, to je,
6: že ta ofina je podle mě docela náročná na údržbu, takže pak třeba když jsi v těžký životní situaci a do toho si jako přidáš ještě tu ofinu, ještě která ti nesluší.
7: No, jako některý prostě zákaznice se rozhodujou jako roky, fakt, prostě a přijdu a tak až příště. A já to tam načešu, že jo, do toho čela, připravím si to a Ne, tak ještě nejsem připravená, pojď, jako, a já, teď to dáš, když tak do sponky, že jo, prostě to je pohoda, pojďme udělat změnu. No, ale přesně jako, už bych řekla, že trošičku jako poznáš, kdo se s tím jako úplně pak bude prát, že jo, jako, že o tom není přesvědčená. Takže jako říkám, hele, tak fajn, tak hele, ustřihnout to jde vždycky, necháme to na příště.
6: No, a pak to dlouho dorůstá, že tam je podle mě i to čekáš, problematický.
7: Až budeš zase normální.
6: Že přesně ustřihnout to můžeš vždycky, ale jako to dorůstání pak je teda
5: nebo
6: jako...
5: si můžeš vyholit tu ofinu úplně.
6: No, a jako, to jsem taky tak to měla přeci tenkrát taková ta zpěvačka z té kapely The Antwoord.
5: Jo, ona měla takový...
6: Tam měla takovou úplně ostrý... Ale tak někomu to sluší, někomu to nesluší.
7: Přesně tak.
5: A mě vadila, já jsem když si měla ofinu a mě to vadilo mít něco takhle v obličeji, že mě vadí i brýle a jakékoliv objekty v obličeji, že to je nepříjemný.
7: Objekty.
6: A to je pravda, že ty jsi Zuzko nějak přeci zvažovala, nebo ty jsi dokonce i pořídila brýle a pak si je ztratila.
5: Ne, mám.
6: Máš je, ale nikdy v životě je nosíš.
5: Já většinou nevím, kde jsou.
6: Jo, že nevidíš.
5: Já jsem teďka byla na očním a oni říkali, aha, vy máte asi tak 100 dioptrií, ale kde máte brýle? A jsem říkala, že nevím, že což byla pravda.
6: Je nevidíš. Ale vím, že jsi se chtěla koupit, ale to už je teď pase.
5: Na koncert Beda Bunnyho,
6: co bylo prázdninách, tam si nejela, takže podle mě, Zuzko, teď ty brýle už zase můžeš odložit.
5: Ale já tam pojedu.
6: Na co by se koukala v Brně taky, ale no a kam pojedeš? Na koncert Orloj. Beda Bunnyho?
5: No, prostě mám v plánu si ušetřit na Latinskou Ameriku.
6: A to Zuzko, aby to nebylo jako s tou ofinou, tak teď už prostě
5: odklady.
6: Čas takzvaně to stříhat.
5: Kvapí. Nicméně čtu dál, jo. Kadeřnice, kštice, to jsme řešili. Ještě mě zajímá k tomu kadeřnictví poslední věc. Včera jsem se o tom bavila s nějakým chlapcem barberem, jestli se občas nestává, nebo spíš často, že přijdou lidé, kteří ti takzvaně vymluví díru do hlavy, že řeší jako nějaký svoje právě trable nebo dědické řízení a jestli tě to neobtěžuje, nebo jak to zvládáš. To mě přijde vždycky
6: to
5: zajímavé.
6: To jako takovou psychoterapii někdy to kadeřnictví.
5: Začnou někteří lidé mlet.
7: Tak já si myslím, že třeba 70%, nebo já nevím, jo, na ty procent, ale větší část naší práce je právě o tom navázání vztahu, jako nebo...
5: Jo, tak to
7: prostě s tím klientem a my tomu říkáme, že přehodíme ten plášť přes ně, že jo, a oni začnou prostě mluvit, jo, jako, že fakt tam spustíš nějaké a všechno ti tam nechají. I to, co prostě fakt nechceš, jako neobtěžuje nás to, ale někdy je to, ty témata jsou někdy jako náročný. Jak s tím pracujem, no tak pak jdu prostě se psem jako do lesa, no. Nebo jako musím si najít. Jako
5: a ty jim na to nějak odpovídáš, když ti svěřují nějaké své těžkosti, nebo to vypínáš? Nebo děláš
7: No, odpovídám. Já jsem jako, jak se říká těm lidem, jsou jako nacítění, no.
5: Empatická.
7: Díky, o to je ono. Tak fakt jako jsem empatická a pak jsem jako unavenější, to cítím, že když pak jako mám ty dvě národy, třeba zákaznice, který fakt jako mají těžký období a chtějí si o tom popovídat, což v tu chvíli jsem tam pro ně, tak prostě jsem jako jo, unavená. Jo,
5: takže
7: ale...
5: je taková psychoterapie se stříháním de facto. Jo.
6: Ale to je tak často, no. Podle mě to nějak i vzbuzuje takový pocit jako důvěry tím, jak ti někdo sahá na hlavu.
7: Ano.
6: Nevím, protože mě třeba přijde, to je zase nějaký můj konstrukt, že obecně jako sahání na hlavu je taková jako hodně intimní věc. Jakože třeba kdyby ti někdo cizí nekonsenzuálně jako sáhl někde na hlavu, tak je to teda extrémně nepříjemný, to mnohem nepříjemnější.
5: To ti může otevřít hlavu a
6: než když ti sáhne někdo třeba na ruku. Takže to podle mě to tam funguje i nějak jako opačným způsobem, že nejenom ty, že přes ně přehodíš plášť a oni mají chvíli pohodu, tak povídaj, ale i asi tím, že tam se nějak vytváří nějaká jako důvěrná situace tím, že ty jim asi musíš sahat na hlavu, když seš kadeřnice.
5: Mohla bys ne? Třeba to mít na nějakým, jak střího ruky Edward, jenom na nějakým drátě zas, ty nůžky.
6: Jak bys to jako mila jim tu hlavu potom, víš co,
7: ne, tak nůžkama. Jako svoji práci mám ráda, ale jak říkám někdy, jako, že mě přijde za ty léta, co to dělám, tak ty lidi fakt některý osudy. A děláme si jako spoustu věcí, samozřejmě si stěžujeme sami, takže jako...
5: Takže si stěžujete recipročně, jo? Do kříže. I ty si stěžuješ těm lidem někdy?
7: No někdy jo, když už to jsou fakt jako takový ty přátelé, že jo, za ty roky, tak jako samozřejmě tomu neuniknou. Že já jim to tam taky jako...
6: Oni se jítají, že jo, samozřejmě. Jak říkal Honza Vojtko. Blíčky, blíček.
7: No, ale jako je fajn s některými, zase to jsou příběhy, které jako, že odejde a je vlastně takový seriál na pokračování.
5: Jak to bude dál?
7: No a jak to bude dál? A teď přijde mezi ty dveře znova na další návštěvu. Opět. Tak co, jak to pokračovalo? Tak to je jako fajn, no. Že
6: tam ti nechávají cliffhanger, jakože to se dozvíš příště.
7: Jo. Tak to mě baví.
6: Ale ještě teda, když si ta kadeřnice staráš se o ty kštice, tak možná, aby náš pořad byl i takový edukativní a užitečný, tak dej třeba teda nějaký tip, nemůžeš jmenovat konkrétní značky, ale co třeba teda s vlasama dělat a nedělat?
5: Co nebo určitě... to je takový must have.
7: Hele, tak jako must have. Rozčesávání, když prostě si umyješ vlasy, tak začesávat ty kondicionéry, prosím vás.
5: Začesávat jako... kondík?
7: No, že asi v těch velkých vlasech.
6: Kondík je hrozný slovo, kondík.
5: Jako, no, a proč to máš začesávat?
7: Aby se jako dostal vlastně do ty struktury vlasů, co nejhlubí a všude.
6: Jo, takže ne, ale to tam jenom jako kondík popatlat, ale že pak kondík máš tady i zapracovat.
7: Ano,
6: jo,
7: ano.
5: A kondík
7: přesně,
5: pak smýváš, to já nikdy nevím, kondík smýváš šampónem nebo vodou?
6: Vodou.
7: Aha, oplachuješ, ano. Důkladně
6: ono to
7: oplachovat.
6: Funguje nějak přeci, takže ten šampón ti takzvaně vlas vyčistí. Otevře, vyčistí. Ano, jo. A pak ty si ho musíš na závěr té procedury takzvaně jako zavřít.
5: Jo.
6: A to si ho zavíráš tím kondíkem. Takže Zuzko, pokud ty si dáš kondík a pak si to znova umyješ šamponem, tak si ho znova otevřeš a vlastně ty vníveš.
5: Vlasy.
7: No. Zranitelný. Velmi zranitelný
5: vlasy, pro boha.
7: No a pak jako třeba na spaní, když máš dlouhý vlasy, tak by bylo dobrý si zaplíst třeba volný cop, aby se ti ty vlasy nezacuchávaly, nepřeležili, jako nepřeležíš si je, takže se jako minimálně lámou a tak, jako takový ty.
5: A suchý, ještě vím, že teď trendí nějaký jako oleje do vlasu, ale to si bojím, že bych měla mast na vlas prostě.
7: No jsou, normálně jsou i suché oleje.
5: No ale olej jako, ze své podstaty no, pro mě není suchý, ne?
7: Jo, tak to, tak...
5: to je prostě suchá
7: jo,
5: voda.
7: Prostě olej je jedno oxymorod. Olej jako a to. No tak všeho s mírou prostě, no. Tak jako...
5: Jo. Jako já vím, že to... Ale suché oleje ok, jo?
7: Jo, dobře. Jo.
5: Ještě mě napadla otázka.
6: No, jaká Rusko zase?
5: Jestli, no to je prostě taková srandovní, jsem si vzpomněla na culíky, že culíky jsou hrozně srandovní účes.
6: Jako myslíš, jako jeden culík nebo dva culíky?
5: Dva culíky.
6: Takový to, když máš jako na každé straně vaculíky.
7: No,
6: když máš na každé straně dva Lukáše vaculíky. Tak, a to je, to byla otázka, Zuzko?
5: Ne, to jsem si jenom vzpomněla.
6: Takže ty jsi řekla, že tě napadla otázka, ale pak to bylo jenom taková jako postřeh, že jsi si vzpomněla na dva culíky.
5: Jo. A to nic, to je všechno.
6: A že to je
5: nicméně, jdu dál, jo.
6: Jasný.
5: Když není v práci, tak se věnuje, zase pokračuji v tom mailu, mimo plánování, kam a za jakým dobrodružstvím vyrazit, to už víme, jako, že sáhneš na nějakou kliku, se Fence zvelebuje své nové zahradní jezírko, vede puťáček, kroužek pro děcka nebo trénuje v takovém malém vesnickém ochotnickém divadle. To se nám tu docela sbírá, ti lidé, už jsme tu měli jednoho člověka, který také hrál v ochotnickém divadle, tak co k tomu chceš říct, k tomuto výčtu?
6: Co třeba ti přijde jako takové pěkné, zajímavé téma, že bychom se mu tady měli trochu víc pověnovat, jako že by to obohatilo posluchačky a posluchače Buchet fakt jako fest.
7: Tak jako samozřejmě kolem těch dětí, ten kroužek puťácký, tak je to jako fakt jako to je ten, to odreagování, ta radost, to je super úplně.
6: A puťáček každý... to znamená, že chodíte někam na výšlapy, na bílek.
7: Přesně tak. Jo. Po okolí Šonova Provodova a jednou za čas vyrazíme vlakem a třeba vracíme se pěšky zpátky a nebo přespíme někde.
5: A to jsou děti, které tě našly jak?
7: To jsou děti ze vsi a okolních vesnic, je to od první do páté třídy, což máme tu malotřídku, že u nás. A já tomu říkám teda spíš jako venčení o těch dětí, protože my už je máme to v pátek odpoledne a my už je nechceme prostě do nich nic valit a vlastně chceme jenom, aby jsme byli spolu v té přírodě a užívali si ten společný čas a vlastně prostě, aby se uměli chovat fakt v té přírodě.
6: A teď vy jdete jako jenom v pátek odpoledne nebo puťáček probíhá, že jdeš od pátku odpoledne až do neděle večer? To by podle mě byl už docela náročný puťáček teda.
7: To by se líbilo rodičům samozřejmě nejvíc, ale bohužel na to není ani naše kapacita a tak ne, jenom pátek odpoledne, 2 hodiny. 2,5 hodiny.
5: Takže taková procházka s dětma.
7: Jo, jo, jo.
5: A to děláš na dobrovolné bázi?
7: Ano, ano, ano.
5: To děláš zadarmo teda.
7: Celá.
5: Jo.
6: To není teda za prašulky vůbec.
5: Jo. Jo. A jsou tam třeba nějaký děti raubířstvo, zlobilci, neposedové z prosté Ivanky?
6: A kolik jich tam tak máš těch dětí třeba?
7: Hele, my jsme na to 4 kamarádky a máme jich tam kolem 20.
6: To už je dost, teda 20.
7: Jo, je. Jako jsme úplně nadšený, že za náma pořád chtějí. A vlastně, když odcházejí do velké školy, do Nového Města, tak bohužel musí skončit, protože tam už se láme, že jo. Trošičku tam nastupuje ta pubertička a začínají se s těma prvňáčkama jako nudit, takže tam to rebelstvo se jako projevuje. A nebo spíš ta nuda, jako jo. Že už prostě vlastně
6: jo,
7: že bychom
6: jako
7: potřebovali...
6: Jako domek, když je ti 17,
7: no,
6: tak už třeba tolik neláká.
7: Počkej, v kolika ti mechový domek? Já do 6. třídy.
6: Jo, 17.
5: Ivanka pár let
6: to ne, takže jako šestiáci už prostě s váma mechové domky, teda
7: jo,
6: chování se v přírodě.
7: Hele, oni by jako i chtěli, ale už prostě to vydrží třeba půl hodiny, že jo? Ne, dvě.
5: Už to nebaví. Takže ten věk spíš vykouřili.
7: No, oni by možná už...
6: Tam je vypustíš už z hnízda puťáckého. To už si musí dělat sami puťáčky.
5: Ty už by
6: puťáčky.
5: Tam mohli dělat i neplechy, ne? Tam by byly už nějaký...
7: Jo, zavádět moresy z města právě. A to jako ještě nechceme, protože tyhle ty děti... Jako opravdu jsou ještě fakt
5: čisté
7: jako
5: duše.
7: Čisté duše. Jo, úplně radost.
5: Čistý dušečky.
7: To je to super.
5: Jo. Takže vy se tam i něco jako učíte, jak se starat o přírodu, jak třeba lístky hladíte, nebo objímáte stromy, nebo co děláte?
7: Jo. Třeba stavím, děláme mandaly z kamenů listí a tak.
5: A to je jako vždycky zábavný.
6: To je pěkný mandaly. To dělal i Carl Gustav Jung.
5: A fotíte si ty mandalky nebo takhle? Úplně analogově.
7: Jasně, fotíme taky jo? Všechno.
5: A všechno je na Instagramu, ty děti?
7: Ne.
6: Musíš jim zamalovat ty obličeje.
7: My si to právě
6: mandalou.
7: Chceme nechat úplně takový nedotčený. Jako.
5: Já jsem totiž viděla nějaký fotky ze školy v přírodě, co jsme dostali a to bylo strašně srandovní a trošku bizarní, že ty děti tam, jak to bylo vytržené v kontextu, oni tam běhali kolem ohně v takových papírových maskách.
6: Že to vypadalo jako nějaká sekta, nebo co?
5: To bylo hrozně creepy, protože ty děti měly všechny na hlavě pitlíky.
6: Jo,
5: jako s těma dírama.
6: No tak to zkusíme,
5: strašidelně. To je dobrý, no.
6: A nebo by to mohl být obal nějakého alba alternativní hudby,
5: přesně,
6: podle mě.
5: To tak vypadalo. Tape Impala, nebo Tame Impala.
6: Tame Impala, no, tape ne. A tak to by byla zase jiná kapela. Tape Impala. No dobře, a pak teda ochotnické divadelko, anebo třeba zahradní jezírko. To máš jako zahradní jezírko, takové to vlastnoručně vyrobené, že jsi vykutala díru, tam si dal nějaký ten igelit a tak a pak jsi tam nasázela vodní rostliny, nebo co to je za zahradní
7: hele,
6: jezírko?
7: Takže tohleto, jako takovou tu loužičku přesně vlastními rukami, tak jako to mám za sebou.
6: To už je
7: zahrabaný, jo, protože prostě furt tam byly nějaký dírky a já mám loveckýho psa, takže ten vždycky jako, že přiběhneme z procházky a ona se tam ponořila, že jo, takže taková ta folie nevydržela, že furt to někde utíkalo a tak, ale zajímavý, že tam přežila jako ryba, jo, jedna.
6: Mm-hmm, jedna?
7: Jedna.
6: A co to bylo za rybu?
7: No takový kapr, kapřík, takový ten oranžovej.
6: Jo, kaprkový.
7: No ale vůbec nerostla. No a v loni vlastně manžel se teda rozhodl, že uděláme jezírko. No, je to jezero. Já nemůžu říkat, já jsem se optala, prosím tě, kdyby se mě ptali, kolik to má kubických, jako, že jo, kubíky prostě, jo.
5: Zuzka kolik kubíků tam je.
7: A kde to chceš říkat? No to nemůžeš říkat, jako, ono to je trošku předimenzovaný, že jo. Takže
5: a tak
7: jsem
5: je to velký
7: práskla.
5: Na metry?
7: No metry ti taky nemůžu říct, jo. Ale řeknu to, že tam plavu a udělám 12 temp a když je chladno, tak už mě to jako nebaví.
6: Takže
7: jo.
6: Ty tam můžeš plavat.
5: A ty jsi vysoká osoba, takže to je velký.
7: Je to fakt, je to boží úplně.
5: No a to tam vyhrabal ten manžel, nebo já to
7: vyhrabal to bagr?
6: Bagr.
7: Pan profesionál nám položil folii, protože to je ve tvaru jako vlastně toho bazénu. Je to prostě obdélník a je to ohraničený dubovými.
6: To už takový kutilský magazín teď.
7: No, je takový
5: ale
7: to teďka, jak teďka jako fakt.
5: Ale
7: jako,
5: to teď trendy jezírka.
7: Wow.
6: No, a mě to líbí ty jezírka.
7: Bez chemie úplně.
5: To je bez chemie. A tam to ty rostlinky tam dělají tu
7: Trošku, jinak to má obrovskou čističku, kde jsou, řeknu to úplně zjednodušeně, jako čistí to kartáč, kameny, houb, takový jako polystyrenový, ne, molitanový, polystyren,
6: prostě má to nějakou čističku
7: prostě,
6: teda.
7: Prostě ano.
5: A kolik zhruba taková věc stojí, to mě zajímá, jenom řádově, jo?
6: Je to drahý, nemusím, nebo zas tak drahý to není?
5: Kdyby si někdo chtěl udělat jezírko, tak
7: nějakých, mě říkal 150, 160 tisíc.
5: 150 tátů.
7: Samo, domů.
6: Jo. To je drahý teda, ale
7: je
6: tak
7: to,
6: zase...
7: Je to dražší než bazén. To,
6: a je to lepší než bazén, no,
7: protože
6: mě.
7: Prostě tam ty...
6: A máš tam živočichy nějaký? Máš, ty tam
7: no a právě k ty rybičce
6: toho kapra.
7: Se dostáváme. No. Takže toho jsme z tý metr na metr, z tý kaluže, tak jsme ho hodili do tohohle oceánu. Ono to má totiž jako hloubku 2 metry na jedné straně a na druhé straně 2,60. Mm-hmm. Takže jako fakt malá osoba tam nepostačí nikde.
5: My jsme se tam utopili s Ivankou i hned.
7: Asi jo, holky. No, ale... Takže tam jsme hodili tu rybu a ona normálně vyrostla.
5: Aha, potřeba větší prostor. No. To je úplně symbolické.
6: Ona byla taková bonsai, že to bylo, jako se v Číně svazovali dřív,
5: ty nožičky.
6: Že nám ty nožičky, aby jim nevyrostla noha, tak by se takhle svázali kapříka koje malým bazénkem.
5: Že měla jenom depresi.
7: Jo, ale tam žil třeba jako 2-3 roky v té kalužičce a teďka...
5: A nebojíš se, že když se jdeš třeba, chodíš se tam okoupat?
7: Chodím a mám i, máme právě, to prostě otužovám.
5: Otužuješ se. No a že se o tebe... Otře ta ryba, to já úplně nenávidím v rybnicích, že se o tebe otře.
6: A o tebe se, Zuzko, už nějaká ryba někdy otřela?
5: Právě často.
6: Cože?
5: Že se no, o tebe nenávidí, já si vždycky povím, že to bude umrlec.
6: Často otírají ryby.
5: No otírají, no tak když jsi v rybníku, když se, čím častěji se koupáš v rybníku, tím je větší pravděpodobnost, že se o tebe otře ryba, je to odporný.
6: Já teda vůbec, a ty teď, Zuzko, chodíš výhradně jenom na koupáky, ale takže
5: no to jo, ale
6: z dětství nějaká vzpomínka.
5: Z dětství, tak my jsme trávili vždycky 2 měsíce na chatě a 2 měsíce
6: se
5: jsi v riziku.
6: Otírali ryby, takže no. Zuzčiny prázdniny, co si dělala o prázdninách, třela jsem se s rybama.
5: A já jsem se hlavně vždycky bála, že to je ruka umrlce.
6: Jo.
5: Takže mi je to nepříjemné.
6: A možná to byla jenom nějaká ta
7: hlavní rostlina.
6: A vy tam teda teďka máte tady toho jednoho kapříka koje, který teda již vyrostl a nějaké další ještě kapříky, nebo on tam je sám? Není
7: je tam
6: smutno?
7: Sám úplně, no my nechceme úplně, protože oni tu vodu vlastně znečišťují těma výkalama.
6: A není ale mu zase smutno, když tam je sám? Já bych se, není smutnej.
7: No myslela jsem na to, ale...
6: Že třeba jenom jednoho ještě třeba, kdybyste mu tam pořídili kamaráda.
7: No tak hele,
6: já bych se za to přimlouvala. A má jméno ten kapr koj?
7: Ne.
6: Nemá.
5: Mě ještě zajímá k ochotnickému divadlu, jenom zkratkovitě. A jaký kus jste naskoušeli?
7: Ochotníci jsme, jo, rozhodně. Ale jinak to je jako divadlo, silné slovo. My máme pásmo pro ženy, jako na mrdž. Pro mrdž.
5: Muži tam nesmí.
7: Můžu, už je jich tam čím dál víc, protože jsme tak jako vtipný. Že tam můžou i muži a jako strašně je to baví. Jinak je to soubor, který vlastně vznikl na tom, že to byli sami muži.
5: Aha,
7: a mě tam
5: nerozumím.
7: Přivedl můj švagr před...
5: Švára.
7: Mě tam přivedl před 20 lety a vlastně jsem byla jako druhá žena ve spolku. Mm-hmm. Jedna, ta první byla jako maskérka a vlastně já jsem taky začala líčit a česat ty chlapy.
5: Jo, že se tam byly takové podrštašky.
7: Jo. Původně. No tak kamarád tam třeba první jeho role byla větev, jo, takže já jsem na tom šel, protože jsem jako, jo, jako dobrý.
6: Každý musí, takže tam celou dobu jenom
5: stál. A teď už ale hraješ.
7: Teď jako dlouho hraju, jsem to moderovala, spolu moderovala teda, ale já jsem improvizátor, já prostě mám nejradši...
5: Jako Faltus, no Izer.
6: Mě to je Zuzko, ten Faltus někoho napodoboval, to je improvizace, to je zase imitátor.
5: A neděláš imitátora?
7: Ne.
6: Imitace a improvizace.
7: Ale my prosím vás jako děláme...
6: věci.
5: To je pravda, ale jestli to blízko, tato umění krásná.
7: Že přehráváme spíš nebo jako
5: vtipky.
7: Takové skeče prostě jako zpěváci a tak. Jako ty chlapi se převlíkají a písničky a děláme tam ze sebe prostě...
5: Takový randál děláš prostě, dobrodružo.
6: To je sranda.
7: Jo, je to sranda, přesně.
6: Dobře, no ale když už si tady Škaldo teda dorazila, tak možná Kosťo, Socko, abychom tady zmínili tvé krásné přezdívky. Ze začátku je něco, co bys chtěla, aby tady určitě v podcastu Buchty zaznělo, když už si přespala kvůli účasti v pořadu v panelákovém hotýlku v Praze se svou kámoškou?
7: Ty jo, no...
6: Můžeš říct cokoliv.
7: Tak fajn.
5: Nebo něco, co se naučila v životě třeba.
6: Veřejnoprávního, ale samozřejmě, ne úplně cokoliv.
7: Co
6: jsem
7: se v životě naučila. To je všechno možné. No nevím, teď ale fakt mě nic jako vůbec nepřipouvá. Takže tak ať se máte všichni krásně a ať je prostě dál tady bezpečno a ten jako relativně mír. Prostě, no.
5: To je jak Dalaj Lama, to je krásný.
6: To je Václav Havel, podle mě.
5: To podle mě by schválil i Havel a tvoje kámoška Anička ještě psala o tobě. To je taky nádherný, to zmíním ještě nakonec. Je to taková super baba. kterou chcete mít vždycky někde poblíž a nesmí chybět na žádné akci.
6: Tak to se znovu vrací kruhem k tomu, je to holka do nepohody a showmanka. To je opravdu na seznamku si dát prostě holka do nepohody, showmanka, super baba, kterou chcete mít vždycky někde poblíž a hned se ti budou hrnout podle mě.
5: A mně přijde krásné, že o tobě někdo takhle smýšlí.
7: To je jako doják, hele, nechci tady brečet. Jako. Ale děkuju moc Aničce a vážím si, že mám kolem sebe takovou kámojdu a kamarádky a přátelé a rodinu, super.
6: To je krásný, to je úplně doják, jak kdybys tady přebírala Oscara, takže děkujeme. Takže, já si z toho beru hlavně to, že si myslím, že by si měla pořídit víc těch kaprů než jednoho, protože sám je tam podle mě opuštěný a prostě mě je ho líto už teď, ale ty si určitě hned po odjezdu tady z pořadu pořídíš dalšího kapříka. A samozřejmě i tebe, i tvoji kámku, teda Aničku, i vás všechny ostatní zveme v říjnu, což je ve středu 21. října do Olomouce. To bys mohla možná z Nového Města nadmetují tam dorazit.
7: Jestli tam je panelák hotel, tak...
6: To nevím, jestli v Olomouci je panelák hotel, ale jako je tam takový jeden panelákového typu. Takový já jsem tam bydlela a ten byl pěkný, ten se mi líbil. A snídaně tam taky byla fajn. Takže je to ve středu 21. října, Buchty Live, dvojtečka, barevný kotlík. Bude to probíhat v prostoru, který se jmenuje Sedmička a přináleží Moravskoslezskému divadlu v Olomouci. Lístečky si můžete zakoupit na webíku. Není to úplně jednoduché, já jsem ho zkoušela zvlášť na mobilku, no vyzkoušejte sami, když si dáte Buchty Live Olomouc, barevný kotlík, Sedmička, Moravskoslezské divadelko, tak nějak se tam k tomu dostanete, ale je to i taková zkouška toho, jestli zvládnete si ten lísteček zakoupit.
5: Zkouška trpělivosti.
6: Zkouška i vlastně IT, podle mě znalostí. No a jinak, co tam bude, tak bude tam samozřejmě cymbál, potom tam budou
5: samozřejmě
6: krepové.
5: Jak jinak v našem
6: růže,
5: případě.
6: Jak jinak, bude tam s námi taky Petr. Bude tam

0: Samozřejmě.
1: A ti to šlape na puťáčku?
0: Poslouchali. A ti to šlape jako hodinky.
1: Ať se ti nezaběhne žádné děcko.
0: Švýcarské hodiny. Tak
2: jo. Děkuju vám moc.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Buchty. Poslouchejte Váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/

Český rozhlas, Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: V této epizodě mluvíme o narušeném vztahu k jídlu a tělu. Pokud je to pro vás citlivé téma, zvažte prosím další poslech.
0: Stělesnění. Zdravý a dokonalý. Akorát, že vůbec. Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. S Adélou Šponerovou na Rádiu Wave.
2: Epizoda 4. Dead Girl.
3: Co to znamená být v té fitness komunitě, je to, že neřešíš s těma lidma nic moc jiného. 90% konverzací jsou o tom, co pojedete ve fitku, co budete jíst.
4: Já jsem začala chodit 8x týdně a byly to dvoufázové tréninky. Já jsem spoustu, třeba rok a půl, dva, fakt jedla jenom čistě. Že jsem měla i ortorexy, sacharidy, cukry, to všechno pro mě byly hrozný strašáci.
3: Já si upřímně myslím, že to bylo hodně o tom mít kontrolu nad něčím ve svém životě. Bylo to prostě restriktivní a já v tu dobu jsem chtěla něco omezovat.
2: Vyrostla jsem v prostředí, kde se pěstoval přirozený a kladný vztah k pohybu. Jako běžná středostavovská rodina jsme o víkendech vyráželi na výšlapy, o jarních prázdninách jsme český kopce sjížděli na lyžích, no a o těch letních na kolech. I přes občasný dětský odpor pro mě tyhle aktivity měly blíž k radosti než povinnosti a starosti. To se změnilo někde kolem mých 15. Běh, posilovna, počítání kroků a kalorií. Krabičky a hlava plná nových pojmů. Mikro- a makroživiny, bílkoviny, zdraví tuky. A taky takzvané cheat days. Tehdy by mě nenapadlo, jak nezdravá se cesta za zdravím může stát. Kde je hranice mezi disciplínou a posedlostí? A co se může stát, když se zdravý životní styl stane tím hlavním a jediným, kolem čeho se náš život točí? Vítejte u nové epizody série Stělesnění, která je o fenoménu Dead Girl. Internetovém ideálu mladé ženy, která má svůj život, tělo i každodenní rutiny zdánlivě dokonale pod kontrolou.
5: So first things first, your fitness journey is not a short-lived era, it's a lifestyle. Coming from someone that used to be the most inconsistent person ever, I'm going to teach you exactly how to stay consistent and get into your gym girl routine. I want to lose 15 pounds. I want a big butt. I want a snatched waist, etc. And you know what? I know we all do it, okay? We always compare ourselves to other people. I used to scroll through Instagram and see girls with the most insane bodies, and immediately I jump to my mirror and start doing like 100 squats.
2: O své cestě mi vypráví studentka psychologie Emma, která se ozvala na můj open call s tím, že má hodně co říct k prostředí fitness komunity.
3: Během mýho prvního vztahu jsem dost často poslouchala, jako, že nevypadám jako ty modelky a že jako nejsem tak hubená. A tam jsem vlastně začala... Nejdřív jsem teda začala tím, že jsem jako omezovala jídlo, ale pak vlastně jsem zjistila, že k tomu musím přidat i ten pohyb, když chci takhle jako drasticky rychle zhubnout. A začala jsem chodit do fitka. První rok to bylo fakt jako čistě, že mi to pomáhalo, že mi to dělalo dobře, že jsem to ještě nebrala jako takový, že musím.
2: Komplikovaný vztah k tělu se u Emy začal formovat už na základce. Kvůli nevybíravým poznámkám spolužáků tehdy přestala jíst. Během dospívání prošla několika fázemi. Období relativního klidu střídaly epizody bulimie. Když na prahu dospělosti objevila sport a posilovnu, měla pocit, že konečně našla způsob, jak svůj vztah k tělu narovnat. Jenže ne na dlouho.
3: Tak to vypadalo tak, že jsem vstala, šla jsem do fitka. Ani jsem se nenajedla ještě vlastně a pak, když jsem se vrátila z fitka, tak jsem si třeba jako dala snídani. Snažila jsem se furt tak nějak jako držet ty 3 jídla denně v tu dobu ještě, s tím, že jsem chodila buď to do fitka 2x, normálně cvičit a pak po druhý na kardio. A nebo jsem šla do fitka normálně jednou, ale byla jsem tam zase XY hodin, protože jsem to dělala kombinovaně, že jsem si to odcvičila a ještě jsem si dala to kardio. A ještě kolikrát třeba jako ráno nebo odpoledne nebo večer jsem se šla projít. A tam jsem se snažila držet vlastně ty tři jídla, ale kalorický příjem byl okolo 1200 kalorií, což je hodně málo. Neřešíš s těma lidma nic moc jiného. 90% konverzací jsou o tom, co pojedete ve fitku, co budete jíst, kdy máte závody, kdo tam bude. Pořád jako jsme lidi, pořád rádi drbeme, takže zároveň jako tam je dost často i, že se poslouchá o těch druhých, že no, ona šla na stage tlustá. Ale přitom nešla na stage tlustá, šla na stage jako normální člověk. Ano, nevypadala jako ty holky vedle ní, protože třeba nesypala, nebo protože nevím, něco. Ale nešla na stage tlustá, že v té fitness komunitě se slovo tlustá používá v úplně jiném kontextu než v normálním světě.
6: Emma mi přibližuje prostředí fitness komunity, ve kterém se pohybovala. Mělo jí pomoci uzdravit vztah k vlastnímu tělu. Místo toho ale často jen reprodukovalo další nereálné představy o tom, jak by ženské tělo mělo vypadat. Kulatý zadek, úzký pas, viditelné svaly. Ideál jehož dosažení bývá většinou podmíněné náročnými dietami, nekonečným cvičením a snahou o co nejnižší procento tělesného tuku. Místo uzdravení tak přišla nová forma kontroly.
3: Prvotní motivace do fitka jít a začít aktivně chodit bylo čistě to léčení i toho, že už jsem měla nějaký náběh na anorexii. Asi by se to už dalo nazvat anorexie, bulimie. A já jsem se s tím chtěla vypořádat, takže budu chodit do toho fitka. Takže prvotně to začalo jako něco, co mi pomůže. Chci být nasvalená a chci mít zadek a chci vypadat zdravě, nebo zdravě v úvozovkách. A hlavně, ať jsem co nejhubenější. Pak už vlastně to bylo tak nastartovaný, že už mi bylo jedno, jestli mám velký zadek, jestli vypadám jako fitnesska, hlavně, že mi koukají ty svaly a kosti.
7: Co si mám představit jako tu motivaci, jako to ideální tělo? I fyziologicky, co to prostě znamená, jestli to je opravdu o tom vytvarování, o těch svalech, jak vypadá ideální ženský tělo v rámci community fitness?
3: Není to něco, co se dá dosáhnout za měsíc, za dva měsíce. Je to něco, co prostě začne být vidět až po 5 letech třeba. A tak se na to jakoby nekouká, tam se to snaží dohánět vlastně těma jinýma látkama, aby přesně za ten rok třeba vypadaly tak jako jiný lidi za 5 let. Je to o tom, že chceš mít fakt hezký svaly a aby bylo vidět, že makáš. Holky dost často mají mít prostě sixpack, i přestože to nemáme mít. Nemáme stavěný těla na to, abychom měli vyloženě sixpack jako chlapy, ale je to to, co se od nich očekává. Kulatý zadky, ale bez celulitidy, bez nějakých strý, bez čehokoliv takového. Nějaký svaly na nohách, ale taky nemoc. Ale zároveň chce to, aby byly vidět kvadricepsy, aby byla vidět prostě ta čárka na těch kvadricepsech, ramena, aby se jako tam rozdělovaly delty. Všechno, aby bylo vidět každý sval. V podstatě, když si představíš takového toho anatomického panáčka se svalama, tak nějak mají vypadat. Jenomže mají mít zároveň úzký pas, velký prsa furt, takže dost často holky prostě pak chodí si nechat udělat prsa, aby do toho zapadly.
6: Emma se ve velmi krátké době dostala za nezdravou hranu.
3: Váhu jsem byla schopná si myslím jako říct, jak se měnila během dne klidně, pak už jako v té horší fázi. Tam už jsem vlastně se vážila po každý, co jsem se najedla a když najednou to bylo jako o hodně vyšší, tak pak už se to dostalo do situace, kdy už jsem šla, OK, já to dovezu vracet, abych jako měla menší váhu. S tím, že míry jsem nikdy se nějak jako neměřila, takže tam to úplně nevím, ale hodně jsem sledovala třeba oblečení, jako velikost oblečení, jak mi jsou velký kalhoty, jak mi jsou zase dobře, jako ty, co jsem si koupila, když jsem byla fakt jako hubená, nebo i kalhoty, které jsem nosila, když mi bylo 13. Najednou jsem se prostě v té době vešla do 32-kových kalhot, které ale absolutně ani neodpovídají tomu, jak mám vypadat. Takže jsem to neměřila jako míry váhy za stolik, ale taky jednou za čas prostě jsem si řekla, OK, tak teď to změřím. Tu váhu jsem řešila hodně, to bylo jako 3x denně prostě každodenní rituál, vstaneš, jdeš se vyčurat, jdeš se zvážit. Pak si jdeš dát to kafe, pak si jdeš dát nebo prostě ten energeťák, jdeš se zvážit. Pak jdeš do fitka, ve fitku seš, zkusíš se najíst, jdeš se zvážit. Když je to špatný, jde to ven a jdeš se zase zvážit. Několikrát denně.
7: Byl v té hlavě prostor i na něco jiného v tom období, protože to zní jako hodně vyčerpávající, hodně konzumující veškerou energii, mentální kapacitu.
3: Tam vlastně se to jako míchalo rozchod a zhoršující se situace s poruchou příjmu potravy, už teď se to dá nazvat, si myslím. Myslím, že v tu dobu jediné, co jsem dělala, bylo, že jsem myslela na to, co budu dělat, jak zhubnu, jak vypadám.
6: V mnohém podobný příběh mi vypráví i Lucie, sportovkyně a influencerka, která svou fitness cestu sdílí online už víc než 10 let. Momentálně ji na Instagramu sleduje skoro 130 tisíc lidí. Ani její vztah k pohybu a jídlu ale nebyl jednoduchý. Po dětství stráveném v prostředí sportovního aerobiku přišla puberta, zranění a několik let komplikovaného vztahu k jídlu, včetně epizod zvracení. I ona si myslela, že díky pravidelnému tréninku konečně najde rovnováhu.
4: Já jsem vždycky byla ten člověk, co do toho všeho dával maximum a to se odnaučuju tak postupně s dospělým životem, že není vždycky potřeba všechno dělat na 1000%. Já jsem nedokázala jít jako, OK, tak budu chodit 3x týdně. Já jsem začala chodit 8x týdně. Byly to dvoufázové tréninky, furt ta kontrola jídla tam probíhala. Už ne v rámci té poruchy příjmu potravy, ale spíš nějaká ortorexie, počítání kalorií. U mě to vypadalo tak, že já jsem v té době končila vysokou školu a už jsem nastupovala do svého prvního zaměstnání, takže já jsem měla 8-hodinovou pracovní dobu klasickou, ale do toho jsem musela mít ty 2 tréninky denně, musela jsem mi do toho mít tu kontrolu nad tím, co jím, takže jsem krabičkovala, vařila jsem si, ráno jsem stávala třeba v 6, abych stihla trénink před prací, po práci jsem se opět vracela do gymu, do večera jsem vařila, takže já jsem extrémně osekávala spánek, hodně jsem měla takový ten mindset, že prostě spát budeš v hrobě a teď jsem mladá, nezastavitelná a já spát vlastně nepotřebuju, takže jsem spala fakt málo hodin a musím říct, že i tady v tomto období jsem vlastně hodně ořezala akce, kamarády, rodinu, protože mě vlastně všechno tohleto přišlo zbytečný, že mi to jako neposune blíž tomu mýmu cíli. Hrozně jsem nad věcma přemýšlela, abych byla produktivní, co mi to přinese do života. Já bych si nepustila seriál v televizi, já bych si nepřečetla knížku oddechovou. Já jsem vlastně každou činnost v tom svým dnu, který prostě trval hrozně moc hodin, musela vědět, proč dělám a muselo to být něco produktivního.
6: V celé sérii stělesnění upozorňujeme i na negativní vlivy sociálních sítí. Lucie se proto ptám, jak nad svou vlastní tvorbou přemýšlí a co dělá proto, aby svým obsahem nevytvářela tlak na ostatní.
4: Já bych řekla asi, že v první řadě, i když se to může z těch sítí zdát, že já jenom sportuju a jenom zvedám činky, tak ano, já hodně zvedám činky, ale momentálně je to třeba 4x týdně, do toho já fakt mám spoustu fyzio, mám spoustu prostě doplňkových cviků a té starosti kolem sebe i okolo, takže jako já reálně těžký tréninky mám třeba 3 týdně, vidím, že mi takhle funguje, že to tělo může zregenerovat, může cítit dobře a vlastně možná i to je ta message, kterou já se snažím přesouvat dál a to je to, že víc nemusí nutně znamenat víc. A že kvalita je mnohem víc než kvantita a že já radši budu mít fakt kvalitní 3-4 tréninky v týdnu, na který se těším a do který jdu nabitá energie, protože pak dostatečně jím a potom regeneruju a mám energii potom i na další činnosti, protože se snažím komunikovat to, že i když jsem vrcholový sportovec, tak pro mě furt ten sport ale není to, co mě živí a já přece nemůžu vypálit všechnu energii na to, že půjdu do gymu nebo že budu se starat sama o sebe, když potom to mi nezaplatí ty účty. Už jsem tady zmiňovala ty videa typu dnes jsem jedla. Já k tomu mám opravdu takový hořko-sladký vztah, protože myslím si, že proto, aby to člověk konzumoval opravdu dobře a vzal si z toho ty dobrý věci, tak už musí mít hodně znalostí a musí znát hodně svoji hodnotu a vědět to, že všechno je individuální, což bohužel na tom internetu ne většina lidí ví, plus ne většina lidí tohle racionalitu spouští, když scrollujou, protože většina lidí vypne úplně mozek a ty, které informace bereme, tak ono často to nemusí být úplně to racionálno, může to být i to, co je v tom podvědomí, takže já úplně nejsem největší zastánce tohoto. Myslím si, že je to citlivý a že by se k tomu mělo přistupovat citlivě k tomuto. Ano, samozřejmě každý máme zodpovědnost za to, co konzumujeme. Druhá věc, kterou by se podle mě mělo extrémně upozorňovat, tak je momentálně trend prostě skinny talk. To, jak vlastně teďka se opět vrací to, že ten trend v té postavě byl minulý rok obrovský zadek a tenhle ten rok už to je zase ideálně prostě nemít procento tuku a být nejhubenější, takže propagace celkově té hubenosti si myslím, že je velice nebezpečná a úplně nádherně prostě jenom zamyslet se nad tím, že každý rok ten ideál té postavy je jiný a ta třetí věc, kterou já fakt se snažím proti ní bojovat, je ten jako přehršel a to, jak strašně moc už je gadgetů, přístupů, názorů a ty lidi potom často místo toho, aby dělali aspoň něco pro svoje zdraví, tak nedělají nic. Já vlastně se vždycky divím, když otevřu ten třeba ten TikTok nebo Instagram, co zase to příště přijde, jo? Byly to červený světla, takový brýle, vibrační desky a teď prostě furt je to něco, co prostě nejenom stojí strašně moc peněz, ale ve většině případů nám to ten život opravdu nezmění a ty lidi potom mají pocit, že musí dělat tohleto všechno a mít tohleto všechno jako ti fitness influenceři a místo toho, aby dělali fakt to, co jim nejvíc mění ten život a to jsou nějaký základy, pohyb, spánek, strava, dost pít, málo se stresovat, tak místo toho řeší vlastně blbosti v tom fitness.
2: Stejně jako u Emy i u Lucie se původní radost z pohybu proměnila v nový soubor přísných pravidel. Trénink, jídlo a výkon začaly určovat rytmus každého dne. Kde můžeme nakreslit červenou čáru mezi zdravým a nezdravým vztahem k pohybu? A jak časté je, že se z aktivity, která má prospívat, stane zdroj fyzické i psychické zátěže? Ptám se na to klinické nutriční terapeutky Markéty Gajdošové.
8: Je to velmi častý a já bych dokonce řekla, že je raritní, aby se to nestalo aspoň nějakým náznakem, protože to prostředí se vším všudy tomu dává takový v uvozovkách ideální podhoubí, protože často ten tlak na to, že se ten člověk chce někam posouvat, chce vlastně tlačit tu výkonnost, chce jít do toho nadprůměru, pokud ne všeobecného, tak svého vlastního překonávání, ta kultura je okolo toho doslova obstavená. Takže ten jedinec je v prostředí, kde všechno tomu dává takový podmínky a ty charakteristiky tak sami o sobě k tomu předurčují. Takže my právě proto často říkáme, že obecně prostředí sportu, fitness, komunita jsou velmi často jako jmenovaný na prvním místě v těch rizikových skupinách právě z tohohle důvodu. Tam vlastně začíná taková ta velká filozofická otázka, což je to teda vlastně vůbec je ten zdravý přístup. Protože v tomhle oboru je takový nešťastný, že my proto nemáme jednoznačný kritéria. My prostě nemůžeme číselně nebo nějakými jako markery říct, že tady tohle je 5 znaků, který musíme splnit, abychom mohli říct, že jsme pořád ještě v té fajn zóně, ale tady už to končí, tady je lomítko, tady to začíná být jako kdyby špatný. A že je to takový nedefinovatelný kontinuum, kde se vlastně jako člověk pohybuje, často je v nějaký šedý zóně, kde i kdyby na to možná koukli dva odborníci, tak jeden řekne, ale to je vlastně v pohodě, protože to je součást toho jeho, řekněme, výkonnostního životního stylu. Ten druhý už řekne, to vůbec není v pohodě, protože tady vidím patologické znaky, rysy a to už jsou vlastně červené vlajky. A zároveň pak můžou hodiny diskutovat o tom, jako nakolik vlastně je to možná něco, co vychází z jeho osobnostních rysů, z nějakých predispozic, nakolik je to vlastně ta patologie, kterou si tam už vytvořil. Pokud je člověk vědomý k tomu, co se děje a co vlastně sám zažívá, nad čím přemýšlí, tak vždycky jsou takové roviny, kde si vlastně všímá, nakolik mu to ještě benefituje, pomáhá, nakolik mu to spíš jako kdyby konzumuje ty myšlenky. A jakmile se dostane z toho, že už to dělá z té pozice musím a měla bych a potřebuju a že to téma jako takový spíš konzumuje mě, než to, abych já vlastně do toho byla nadšena, tak to už jsou takový ty náznaky těch myšlenek, že asi to není úplně fajn, ale v realitě a v běžné praxi je těžký, ne-li nemožný si toho všimnout v ten bod.
2: Markéta upozorňuje, že nadměrné cvičení může u každého vypadat jinak. Jedním z nejvýraznějších varovných signálů ale podle ní je moment, kdy se zdravý životní styl stane středobodem našeho života. Doporučuje proto sledovat, kolik prostoru nám zabírá v hlavě, kolik energie mu věnujeme a jestli nám vedle výkonu přináší také radost. Upozorňuje taky na takzvaný REDES syndrom, tedy syndrom relativní energetické nedostatečnosti ve sportu. Podle současných výzkumů se přitom netýká jen vrcholových sportovců, ale stále častěji i těch rekreačních. Právě během takového vyčerpání může docházet k vyhoření, depresím i úzkostem. Fyzická zátěž se totiž může snadno přesunout do psychického zdraví. Zastavit se v podobné situaci bývá podle Markéty mimořádně obtížné. I proto, že výkon a disciplínu jako společnost obvykle oceňujeme. Místo obav nebo znepokojených otázek tak často přicházejí hlavně pochvaly. O tom ví své i Lucie. Říká mi, že řadu let dokonce považovala ztrátu menstruace za výhodu, která jí umožňovala trénovat bez omezení.
4: Já jsem si byla 100% jistá, že já dělám to nejlepší pro sebe, co můžu. Já jsem přece cvičila aktivně, já jsem jedla dobře, měla jsem dost bílkovin, prostě snažila jsem se tohleto všechno si hlídat a vlastně jako učebnicově já jsem vlastně žila, co nejlíp jsem mohla. Já už jsem v té době vlastně i tvořila obsah, už jsem natáčela na YouTube a tak dál a vlastně jsem hodně rostla, lidi to motivovalo, inspirovalo. Když se na to teď dívám zpětně, tak ono možná to ani nemuselo působit, že dělám něco špatně, nebo že je něco špatně, jo, protože jsem přece jenom nezdílela, jsem 24 hodin svýho dne, ale spíš to, co bylo vevnitř a to, co jsem vlastně já cítila, jak jsem se cítila, tak je to neporovnatelný s tím, kde jsem teď. Ale já jsem to v té době nevěděla, já jsem nevěděla, že se můžu cítit líp, že můžu vlastně i fungovat líp a mít lepší výkony, když jenom trošku šlápnu na brzdu. Potom, co asi rok a půl jsem žila v tom, že je to super, že to je výhoda, že aspoň mám menstruaci a nemusím utrácet za hygienické potřeby a můžu trénovat dobře a vlastně mě to nevadilo nějakou dobu nemít menstruaci, spíš naopak. A vlastně až potom jsem si o tom začala zjišťovat, číst a trošku se vzdělávat v té oblasti, jsem zjistila, že to vůbec není dobře pro ženské tělo.
6: Když se s Lucí a Emou bavíme o pozadí jejich výkonu a komplikovaného vztahu k tělu, narážíme na společné téma – kontrolu. Obě popisují, že se sport v náročných životních obdobích stal způsobem, jak zvládat stres, nejistotu nebo dokonce bolestivé emoce. Dával jim pocit řádu ve chvílích, kdy se všechno ostatní zdálo být chaotické a nepředvídatelné. Více o tom bavím s Emou.
3: Relapsy jsou spojený s externíma situacemi. Když se stane něco špatného v životě, další rozchod, práce, něco, nedám zkoušku ve škole, tak moje první tendence je nejít se učit na tu zkoušku, abych jí dala na podruhý. Nepřenášet se přes ten rozchod, ale pro mě to je přestat jíst a zhubnout, abych aspoň něco měla pod kontrolou.
6: Proč právě výkon, jídlo a pohyb tak často fungují jako nástroj zvládání? Ptám se na to Markéty Gajdošové.
8: V momentě nějakého jako přehlcení a v tom světě, kdy dneska nemáme pod kontrolou skoro nic, protože všechno je takový jako náročnější, než bylo dřív. Všechno je hrozně přehlcující a jsme přehlcený od rána do večera věmama, úkolama, vším, co se na nás tak jako hrne, se najednou možná z toho výkonu nebo konec konců ze sportu jako takového, z jídla jako takového, stává jedna z mála věcí, kterou jako můžeme mít pod kontrolou a můžeme ji nějakým způsobem optimalizovat, zlepšovat, navyšovat, můžeme do ní vkládat to, že najednou to je možná ta moje jako jediná bezpečná bublina, ve který se soustředím teda na sebe nebo si odpočinu nebo naopak něco vlastně přepnu. Se to tak elegantně nabízí k tomu, aby to vlastně bylo využitý právě k tomuhle účelu. Všude slyšíme, jak je tohle všechno důležitý. Sport, výkonnost, jo, udržování nějaký kondice, vitality. A to je vlastně ta jako dobrá informace. Ono jako na ní není nic špatného. Ale už k tomu přestáváme dodávat to, že aby ta výkonnost mohla fungovat, tak tomu A potřebujeme taky B a potřebujeme to tělo správně vyživit, dostatečně vyživit. Potřebujeme mu dávat to zázemí. Pokud od toho těla teď vlastně víc chceme, tak mu ale taky musíme víc dávat. Nesmíme na tohle zapomínat. To je jedna věc a součást nějaký jako všeobecný message, která se tam objevuje. Respektive neobjevuje. Další věc je potom taky nějaká kompetence za těmi informacemi, protože to, že to dneska komunikuje každý v tom fitness kultu, fitness světě, ty fitka tady byly zmíněny, různý kanály, kde si pojďme říct na rovinu, že ne každý z těch, kdo to komunikují, je jako expert na trénink, je expert na výživu. A že ty motivace toho, proč někdo říká to, co jak říká, jsou různý a někdo to říká už jenom kvůli tomu, že to tak dělá on a jemu to funguje, což neznamená, že to bude fungovat všem. A že je do toho potřeba jako velká dávka kritického přemýšlení, filtrování informací, což se krásně řekne, ale hůř udělá potom v té praxi, když to na toho jedince prostě targetuje ze všech stran. A teď vidí, že ty jeho vzory a ty lidi, který obdivuje a ty lidi, kteří mají ty figury, co možná chce, tak že vlastně to dělají nějakým způsobem, tak pojďme to cetrlo dělat úplně stejně.
6: O potřebě kontroly si povídám i s mojí poslední respondentkou, lékařkou Terezií. Také pro ní bylo po několik let cvičení neoddělitelnou součástí každého dne. Vedle posedlosti pohybem mi popisuje i další fenomén, který je s fitness kulturou často spojený – obsesivní kontrolu jídelníčku. Tereza mi vypráví, jak se na několik let upnula k veganství. Ne ani tak kvůli etickým důvodům, jako spíš kvůli potřebě už zmíněné kontroly, jasných pravidel a pocitu, že dělá něco v životě skutečně správně.
9: Já mám s tím veganstvím takovou zkušenost, že já jsem to používala jako prostředek, jak mít výmluvu k tomu, že nebudu jíst nějaký živočišní výroky, které pro někoho jsou nezdraví, nebo někdo to tak vnímá. Takže pro mě to veganství bylo v tomhletom smyslu jako problematický. Bylo to prostě restriktivní a já v tu dobu jsem chtěla něco omezovat. Já si potom omlouvala to, že vždyť přece já jím tady 10 banánů na jedno posezení, tak jako já přece nejsem nezdravá, ale vlastně jsem se bála říct, že se bojím sníst prostě plátek sýra nebo jeden oříšek, takže to bylo hodně v tom skrytá restrikce, no. Bylo to jako ve jménu toho, že musíš se stravovat čistě, co nejméně nějakých přídatných jako ingrediencí, omezit všechno, co se tak jako dává do jídel, aby mu to dalo nějakou strukturu, chuť, živiny, tak vlastně to se úplně omezovalo, takže nebylo to přesně o tom pocitově kvantitou, člověk měl pocit, že je jí dost. Já jsem jako chtěla se cítit, že jako jim čistě, zdravě, že se o sebe starám co nejlíp jako můžu a že se vlastně chválím za to, že jsem schopná se udržet a nedat si něco, co si dají ostatní lidi, protože to prostě do mýho jídelníčku nespadá a to já se toho ani nechci dotknout. No.
7: Co pro tebe zdraví znamenalo? Jak to mělo vypadat?
9: Nějakou formu restrikce. Já jsem si myslela, že se jako cítím dobře ve svém těle a bylo to i hodně o tom vizuálnu, no, že jsem jako viděla, že to, jak se jako stravuju, tak to udržuje nějakou moji postavu a takže zdraví nebylo úplně o nějakým měřítku v nějaký dlouhodobý perspektivě, abych prostě byla jako zdravý člověk, ale bylo to o tom, že zdraví rovná se jako útlý, vysportovaný tělo a znamená to, že jim čistý potraviny a že se vyhýbám všem jako přídatkům a že jsem disciplinovaná v tom sportu a to i za cenu toho, že vynechávám společenský akce, vynechávám jít jako do restaurace s rodinou, s kamarádama, protože se tam nenajím, protože se bojím toho, co tam to meníčku bude.
2: Právě poruchy stravování spojené s posedlostí zdravím jsou dnes čím dál častější. Doba adorující wellness, výkon a zdravý životní styl nám navíc nabízí dokonalé krytí. Jedním z fenoménů, o kterých se v této souvislosti mluví, je ortorexie, tedy obsesivní snaha jíst co nejčistěji a nejzdravěji. Navenek může takové chování působit jako disciplína, vůle nebo dokonce inspirace. A právě v tom hrají zásadní roli sociální sítě. Kolik fitness obsahu jste za poslední týden viděli? Kolik ranních rutin, motivačních fotek z posilovny nebo receptů bez cukru, bez lepku a tedy bez výčitek jste si v poslední době uložili? Ve mně osobně podobný obsah často vyvolává úzkost. Oživuje totiž starý známý pocit, že bych měla dělat víc. Více hýbat, hlídat, jíst lépe a být disciplinovanější. Posedlost se zdravým stravováním dobře zná i Emma.
3: Celý to jídlo se skládalo ovesné vločky s nějakým proteinem a když teda jako jsem si řekla, OK, mám fakt na něco chuť, tak si tam dáš to ořechové máslo nebo čokoládu. Oběd večeře bylo kuře s rejží na sucho. Nic tam prostě nebylo, vitamíny nula, fakt jenom čistě sacharidy, protein, tuky. Nic jiného se tam vlastně nebralo v potaz.
2: Zajímá mě, jak často se za zdánlivě zdravým životním stylem skrývá něco mnohem vážnějšího. Komentář mi dává nutriční terapeutka Markéta Gajdošová.
8: Ono je to vlastně taková elegantní náplast pro tu naši vlastní racionalizaci, protože najednou si to nemusím pojmenovat. Tady se možná něčeho bojím, něčeho obávám, z něčeho mám strach, něco jdu eliminovat, najednou si to můžu pojmenovat. To je můj stravovací směr, životní styl, to je vlastně součást nějakého hnutí, jakkoliv to řekneme. A vlastně ono to je jako součástí toho. Mám proto odůvodnění, mám proto tady v praxi tomu opravdu říkám jako elegantní výmluva, protože je taková společensky přijatelná. Nedá se proti ní tak jednoduše argumentovat. I třeba z pozice odborníka. Vlastně já tady můžu na jednu stranu mluvit o limitacích, řekněme třeba těch dietních směrů. Na druhou stranu, pokud někdo řekne, ale to je vlastně součást mý nějaký životní filozofie, tak už se tam do toho dostává i nějaká etická tématika a vlastně spoustu dalších vrstev. Je to častá záležitost.
2: O tom, jak se snaha o zdravý životní styl může proměnit v nezdravé chování, mluvím víc s Markétou Gajdošovou v doprovodném rozhovoru. Dnešní díl série Stělesnění rozebral některé problematické stránky fitness kultury. Byla bych ale nerada, kdyby vyzněl jako kritika sportu a pohybu samotného. Silná ženská těla totiž mohou nést mimořádnou sílu. Obzvlášť v době, která po ženách stále chce, aby byly menší, tiší a zabíraly méně prostoru. Mohou být právě svaly formou emancipace. Velkou radost mi proto udělalo, když jsem si s mými respondentkami povídali právě o tom, jak se jejich vztah k tělu po letech problémů uzdravil. Zcela nebo alespoň částečně. Každá z žen, které jsem pro tuto epizodu vyspovídala, dnes v tělesné síle vidí něco trochu jiného. Pro jednu představuje svobodu, pro jinou možnost cítit se bezpečněji ve vlastním těle.
4: první pilíř, kterým se snažím jako lidem říkat, že hlavně nám to má dávat a ne brát. A druhé je určitě ta síla. Pro mě ta síla celkově je důležitý téma. Myslím si, že se to u mě prolíná nejenom tou fyzickou sílou, že vlastně my ženy se nemusíme bát být silný. A myslím si, že se to hodně prolíná i do té psychiky, protože i mě samotné ten sport a to, že cítím silnější v tom sportu, pomohlo určitě se cítit silnější i v svým osobním životě nebo ve své hlavě a tak dál. Takže ta síla, to mentální zdraví a i to, že my ženský se nemusíme neustále zmenšovat, že my ženský nemusíme se neustále snažit vyhovovat všem okolo, že máme ve společnosti úplně stejný právo, jako mají muži. Myslím si, že, jako, že se nemusíme bát za sebe stavět a mít svoje cíle, mít svoje sny. I my můžeme být silní, protože dlouho to bylo přisuzované jenom mužům, že když se řekla síla, tak jsou to muži a já si myslím, že my můžeme být silní, můžeme být zároveň feminní, můžeme mít rádi prostě módu, můžeme mít rádi kosmetiku, ale vůbec to neznamená, že bychom neměli chtít být silní.
9: Teďka jsem si našla k tomu sportu takový vztah, že se snažím sportovat, když se jako na to cítím a že to vnímám jako něco, co mi fakt pomůže se odreagovat a hlavně zaměřuju se na to, abych se cítila dobře. Ale fakt si myslím, že to jako bych na dlouho tratil, než si v hlavě jako člověk, který to dlouho zažíval, je schopný překodovat to, že pohyb není kvůli tomu, aby se ta postava nějak udržovala. Je to těžký tu asociaci tam změnit na trošku jiný důvody a na to, že zaměřuju se na to, že cvičím, protože prostě mi to dělá dobře, nejenom proto, že chci hubnout a chci být co nejhubenější.
10: Disciplína je důležitá, ale zároveň nedá se jíst zdravě 24/7, 365 dní v roce. A přesně tohle si jako pořád opakovat určitě. A zároveň to, že každý je úplně jiný, každý má úplně jiný typ postavy, úplně jiný proporce, každý jsme jinak stavěný, každý potřebujeme jiný množství jídla a určitě ať hlavně nesledujou, co jsem dnes jedla.
6: Příběhy Lucie, Emmy i Terezie naznačují, že vztah k tělu a jídlu je celoživotní proces. A nutně na tom není nic špatného. Stejně jako se v průběhu života mění naše tělo, může se měnit i to, jak vypadá, k čemu nám slouží nebo jak se v něm cítíme. Ráda bych ale narušila představu, že šťastné nebo zdravé tělo musí mít určitou podobu. Že musí být štíhlé, svalnaté nebo dokonce vysportované. Tělo s těmito atributy totiž nemusí být nutně zdravé, přestože právě tuto představu máme v naší společnosti často hluboce zakořeněnou. Na závěr bych chtěla poděkovat všem respondentkám, že se podělili o své příběhy. Moc si toho vážím a věřím, že můžou pomoct mnoha dalším, kteří prožívají něco podobného. Děkuji také odborníkům, kteří mi pomohli dnešní epizodu vytvořit. Pokud máte pocit, že se vám vztah k vlastnímu tělu, jídlu, pohybu nebo výkonu začíná vymykat z rukou, nebojte se říct si o pomoc. Rozcestník podpůrných organizací najdete na webu série Stělesnění. Moc na vás myslím a držím vám palce. Nejste v tom sami. Příště se podíváme na fenomén longevity, snahy prodloužit život a zpomalit stárnutí, tentokrát z perspektivy mužů. Těším se na vás zase příště, Adéla.
0: Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. Autorka Adéla Šponerová. Kreativní producentka a dramaturgině Veronika Rupert. Hudba Tokyo Drift. Mistr zvuku Jan Brauner. Vizuály Viktorie Macánová. Sérii Stělesnění poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Stělesnění. Zdraví a dokonalý. Akorát, že vůbec. Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. S Adélou Šponerovou na rádiu Wave.
6: Ve čtvrté epizodě jsme řešili fenomén Dead Girl. Svět disciplíny, zdravého jídla a překonávání vlastních limitů. Právě to přitom v dnešním světě často vnímáme pozitivně. V doprovodné epizodě se s nutriční specialistkou Markétou Gajdošovou bavím o tom, kdy se snaha žít zdravě může stát nezdravou. Poslechněte si doprovodnou epizodu série Stělesnění. Markéta Gajdošová, klinická nutriční terapeutka. Ahoj a díky, že jsi přišla.
8: Já taky moc děkuji, ahoj.
6: Markéto, může být cesta ke zdraví a řekněme zdravému tělu toxická a nezdravá?
8: Může. A to by byla jednoduchá odpověď. Ta složitá odpověď je, že je to samozřejmě náročný na určení té hranice, dokdy je to v pořádku, dokdy je to nějak odůvodnitelný, kdy už to začíná být toxická patologie, ale v té nejlepší snaze tomu tak bohužel často je.
7: No a můžeš možná ty z tvojí pozice právě definovat, co je za tebe ten zdravý přístup ke sportu, zdravý přístup k sobě samé. Co by zkrátka nemělo chybět a co by naopak možná mělo chybět?
8: Mm-hmm. Za mě je vlastně ten zdravý přístup definovaný tím, že nám ten život obohacuje, že nám toho víc dává, než bere, že všechny ty vrstvy fungování, konec konců i vrstvy zdraví, jde s nimi vlastně ruku v ruce, je s nimi v souladu a buduje nám to zdraví po všech stránkách. Jakmile to přestává dělat nebo začíná vlastně v uvozovkách konzumovat některou z těch sfér, tak už je jako diskutabilní, nakolik je to zdraví a jestli už se nedostáváme do té roviny, kde nám to víc bere, než dává. A tam už je za mě vlastně to lomítko, kdybychom řekli pod pokličkou, ať se to tváří jakkoliv navenek, tak vlastně už tomu úplně zdravý životní styl říkat nemůžeme, pokud nás víc stresuje, víc nám bere a je pro nás vlastně větší zátěží než nějakým přídavným faktorem.
7: Co jsou u tebe takové ty největší vykřičníky, red flagy, u kterých už si třeba říkáš, že na tom vztahu ke sportu, ke zdravému jídlu, ke zdravému zkrátka životnímu stylu je něco problematického, že se třeba u té, které holky kluka rýsuje nějaký problém?
8: Mm-hmm. Možná bych to tady popsala obecně vlastně v té definici, kolik nějaký mentální kapacity nám ta daná věc bere a jak moc se okolo toho točí ten náš vesmír a ten náš den, ať už to stáhneme na jídlo, na trénink, na cokoliv z těch jmenovaných kapitol, tak v momentě, kdy vlastně tomu podřizuju celý svoje fungování a kdy se celý můj den začne točit okolo toho, jak já uspůsobím vlastně ten svůj život, abych se tady včas najedla, tady si tohle sehnala, tohle si dala, tohle si nedala, tady si došla na trénink, abych ho stihla. Tak vlastně najednou zjišťuju, že se dostávám do pozice, kdy ten život nežiju, ale jenom uspůsobuju všechny ty faktory tomu, abych si tady odškrtla nějaký mnou vykonstruovaný jako to-do list. A že vlastně už mi to ani nepřináší tu radost, ale jenom se ženu za něčím, co neustále stupňuje tu svoji laťku, ale vlastně toho nikdy ani dosáhnout k té plné spokojenosti nemůžu. To je vlastně za mě jeden z těch takových neúplně snadno definovatelných, ale varovných vykřičníků, kdy vlastně se dá říct, že už nás to pohlcuje tak moc, že prostě ta kognitivní kapacita tomu věnovaná je enormně velká a nepřiměřená tomu, co by to mělo znamenat.
7: Já se vlastně v celém tomhle dílu věnuju nadměrnému výkonu, řekněme. Tak mě by zajímalo třeba z tvojí praxe, s jakýma dopadama právě nějaké nadměrné fyzické aktivity se setkáváš. Co můžou být právě ty dopady, když už je toho zkrátka moc?
8: První v řadě z nejfrekventovanějších bych tady mohla pojmenovat, si troufnu říct, že málo známý RDS syndrom, syndrom relativní energetické nedostatečnosti, když si to takhle jako dáme do celého znění, což vlastně samo o sobě v sobě skrývá to, že najednou tomu tělu, tomu organismu, celému tomu fungování chybí zkrátka ta energie, která byla možná až přes příliš věnovaná do té fyzické výkonnosti, která tam někde zatím stála. Takže to je takový jako celkový syndrom, který v sobě ale skrývá to, že vlastně ten dopad bude najednou na metabolickou úroveň, na hormonální úroveň a to pak může znamenat vlastně strašnou spoustu věcí, kaskádu nějakých dopadů, který se odráží na imunitě, na prostě každým jako tělesným celku, každým tělesným fungování, kdy vlastně to tak jako pozvolna začne promlouvat do toho, že to tělo nám někde dá tu stopku, někde něco zastaví, někde dá nějaký varovný signál. Ono v praxi to většinou bývá, takže to jsou možná na začátku nějaký malý vykřičníky. Najednou to, že tady u žen slečen najednou vypadne menstruace. Tady někde prostě vyšší, větší výskyt nemocí. Jinde vyšší únava, která třeba nebývala předtím úplně standardem. Kde si možná v první řadě jako člověk řekne, to není jako problém toho, že by ta výkonnost byla nepřiměřená. To je prostě nějaká tady moje teď aktuální přetíženost, cokoliv. Ale pak, jak se začnou sčítat a ty dopady začnou být větší, tak vlastně to začne být taky takový jako markantnější a začne to apelovat víc.
7: A je to teda třeba ve finální fázi i třeba vyhoření? Jsou to jako reálně zdravotní problémy?
8: Jsou to reální zdravotní problémy, přesně tak. Vyhoření z těch psychických a psychologických dopadů určitě může stát v čele, můžeme tam k tomu přiřadit i deprese, úzkostlivý stavy a vlastně velmi často diskutovaný fenomény, který zase úplně učebnicově ukazují, že ten dopad není jenom na tu fyzickou schránku, ale i na tu psychickou.
7: Na to bych se právě chtěla ještě dál zeptat, na ty psychické projevy nebo na to duševní zdraví, jak moc je s tím propojený. Protože v posledních letech se můžeme to asi tak zgeneralizovat a říct, že se mladá generace hodně věnuje sportu, je to takový trend, pilates, běh, fitko a je to určitě pozitivní trend. Nicméně často se právě setkáme s tím extrémním výkonem, o kterém už jsme se bavili. Zajímá mě, jak často je to nějaký copingovej vyrovnávací mechanismus pro nějaký hlubší i třeba duševní problém.
8: Těžko říct třeba v procentech, jak často to tam může figurovat, protože u těchto oblastí je to vždycky nějakým způsobem jako multifaktoriální záležitost, kde tomu standardně nemůžeme dát úplně jenom jako jednu příčinu nebo jednu spojitost. Ale jako ten copingový mechanismus to tam slouží velmi často na zase nějakou jako kaskádu souvislostí, které se tam sčítají dohromady. Ono vlastně v momentě nějakého jako přehlcení a v tom světě, kdy dneska nemáme pod kontrolou skoro nic, protože všechno je takový jako náročnější, než bylo dřív. Všechno je hrozně přehlcující. Jsme prostě přehlcený od rána do večera věmama, úkolama, vším, co se na nás tak jako hrne. Se najednou možná z toho výkonu nebo konec konců ze sportu jako takového, z jídla jako takového, stává jedna z mála věcí, kterou jako můžeme mít pod kontrolou a můžeme ji nějakým způsobem optimalizovat, zlepšovat, navyšovat. Můžeme do ní vkládat to, že najednou to je možná ta moje jako jediná bezpečná bublina, ve který se středím teda na sebe nebo si odpočinu nebo naopak něco vlastně přepnu. Takže se to tak jakoby elegantně nabízí k tomu, aby to vlastně bylo využitý právě k tomuhle účelu.
7: Já bych se ráda udělala trošku pořádek v nějakých výrazech, protože v mediálním prostoru se hodně setkáváme v poslední době s takovou psychologizovanou, řekněme, mluvou a často ty termíny nejsou úplně vysvětlený. Mám pocit, že se budeme bavit o nějaký tělesný dysmorfii. Mm-hmm. Tak abych do toho vkročila, řekni mi prosím na začátek, co to vlastně je ta body dysmorfie, mm-hmm. Co je tělesná dysmorfie?
8: Mm-hmm. Naprosto jednoduše lidskou řečí bych to vlastně vysvětlila na takových těch obrázcích, kdy vidíš někoho, jak nějak vypadá, kouká do zrcadla, teď v tom zrcadle je jako jiný obrázek, to jsou takový ty častý učebnicový vykreslení. Tak vlastně je to to, kdy jedinec vlastně neví, jak to tělo vlastně vypadá, nebo si o něm myslí, vnímá ho úplně jinak, než jak je ta realita. A je pro něj neuchopitelný, že se to tak jakoby zvláštně mění, prostě v jednu chvíli je to možná relativně v pořádku, v další chvíli to vůbec v pořádku není, protože se vidí opravdu jako sám pro sebe úplně jinak. A je to taková neuchopitelnost toho svého vlastního tělesného obrazu, toho svého vlastního tělesného tvaru, narušená do takové míry, že vlastně ovlivňuje chod toho dne, těch myšlenek, toho, že přesně už i samo o sobě tohle konzumuje to, čemu věnujeme tu pozornost.
7: No a jak je možný, že nevíme, co je naše tělo, kde je naše tělo, jak vypadá?
8: Těch příčin je tam samozřejmě jako spousta, ale ono celkově nejenom tahle narušená rovina, ale i body image jako takový je hrozně zajímavý fenomén, protože my a vlastně to naše vnímání je ovlivněno x faktory systémy, který nám neustále podávají nějakou informaci o tom, že vlastně ani v tom sebe zdravějším pojetí my nikdy nemáme 100% představu, protože v každou minutu jsme ovlivněni nějakou teď jako aktuální hormonální rozpoložeností u žen, ještě do toho vstupuje třeba cykličnost jako velký faktor. A ta interpretace, která se dostane k nám, je vždycky nějakým způsobem ovlivněná těmhle jako věcma, který my vůbec mít pod kontrolou nemůžeme. A v momentě, kdy teď do toho vstoupí právě třeba nějaký chronický podjídání, nedostatek energie, nedostatečná regenerace, narušenost dalších věcí, které jsme tady jmenovali v předchozích minutách, tak je to, jak kdyby ta osa té interpretace vlastně dostávala ještě víc zabrat. Ještě víc začala zkreslovat to, co se k nám dostane do toho našeho vlastního sebepojetí, do toho vlastního vnímání jako ta finální informace v tu danou chvíli.
7: A třeba popkultura a média, ty nám taky nějakým zásadním způsobem předpokládám, vysílají tu informaci, jak to tělo má vypadat, jaký mají dopad a vlastně jaký mají vliv na celý tenhle fenomén.
8: Ty nám zásadním způsobem předdefinovávají, co je takový ten ideál, co je takový ten jako kult, kterýho se máme snažit dosáhnout. Nejenom v posledních letech, ale dlouhodobě a vlastně v tom figuruje takový ten jako kult štíhlosti, dneska možná už víc kult právě takovýho to v uvozovkách fitness těla, kde máme pocit, že takhle to je vlastně ta správná verze. Tohle pro nás má být tím vzorem, takovým tím příkladem, ke kterému se máme vztáhnout. A takhle já jako jedinec to musím splňovat, aby to teda bylo v pořádku.
7: Možná ještě řekni mi prosím, jestli máme nějaká data či

0: který by ti mladí chtěli vidět, jestli je to právě to hubené tělo nebo to vysportované tělo.
1: S jistotou si to bude lišit, ale právě jako ten narrativ, čím dál tím víc směřuje k tomu, že není to už jenom o té štíhlosti, o takovým tom, co bychom tady možná popisovali 20 let zpátky, ale že je to o takový té jako longevity figuře, svaly, vyrýsovaný, vytonovaný tělo, který pořád je tam jako v nějakým souladu s nízkým procentem tuku zpravidla, ale do toho tam vlastně ještě jako kdyby přidává ten další faktor, že když bych to teď tak interpretovala, nestačí nám to, že je hubený štíhlý to tělo, ale ještě do toho chceme ty svaly, ještě tady do toho chceme tuhle základnu, takže je to vlastně takový jako další požadavek, který se tam do toho přidává.
0: My jsme si vysvětlili tělesnou dysmorfii a v té debatě desítky let už zaznívá taky slovo anorexie, což ale není jediný projev patologického stravování, asi jestli bych to mohla takhle říct. Tak vlastně přibliž mi prosím, co všechno znamenají poruchy příjmu potravy, co je ta škála vlastně?
1: Je to přesně tak, jak bylo řečeno a paradoxně vzato mentální anorexie je z hlediska prevalence ze všech oficiálně diagnostikovatelných poruch příjmu potravy ta nejméně frekventovaná, přesto o ní slyšíme pravděpodobně vůbec nejvíc. Tou prevalencí na prvním místě dlouhodobě přebírá záchvatovité přejídání, o kterým si troufám říct, že společnost tak často neslyší, protože ho možná někam jako smeteme pod koberec. Samozřejmě je to citlivý téma po všech stránkách, takže málo kdy je veřejně takhle probíraný. Abych odpověděla na tu otázku, tak vlastně je tam zase nějaký ohraničení, kdy už tomu říkáme porucha příjmu potravy, jakožto něco, co má svoji diagnostickou nálepku, co má vlastně nějakou škatulku, dokdy tomu říkáme ještě třeba v uvozovkách jenom narušený stravovací vzorec, nějaký rámec. To stravování, to kontinuum se můžeme představit jako takovou vlastně křivku, jako nějakou takovou souhru všech věcí, co děláme, kde na tom jednom spektru nebo ta jedna strana celý té linie, tam vlastně máme to, co bychom v ideálním scénáři označili jako nějaký intuitivní stravování, který vlastně znamená, že to tělo s námi správně komunikuje, my komunikujeme s ním, teď mu dáváme to, co potřebujeme, nebojíme se mu to dávat pravdu jako v té plné kvalitě, v plné kvantitě. A je to prostě taková jako komunikace vyrovnaná. Když se pak posouváme, tak tam se nám v nějakým šedým spektru, v té šedé zóně objevují právě třeba ty narušený stravovací vzorce, které sami o sobě jsou často něčím, co si vlastně nevšimneme, že je patologický, kde vlastně jsou tam klasické příklady možná nějakého nadměrného monitoringu toho, co jim, počítání kalorií, vlastně porovnávání toho, co jedí tady všichni kolem mě, jestli toho nejím víc, eliminace určitých skupin potravin. A věci, kde bychom možná takhle jenom vyselektovaně jedna po druhý úplně neřekli, ale to je jako zásadní problém. A jak se sčítají, tak se vlastně posouváme na tu úplně opačnou stranu spektra, kde už jsou ty poruchy příjmu potravy, které mají vlastně nějaké svoje jasně dané charakteristiky podle diagnostického manuálu, což mnohdy není úplně šťastná interpretace, protože stačí, aby někdo nesplňoval pár z nich a vlastně technicky za to nemůžeme říct porucha příjmu potravy. Tam už jsou ty diagnozy, které většina lidí bude znát, jako právě mentální anorexie, mentální bulimie, bude tam sprat i záchvatovitý přejídání, ale spousta dalších, které vlastně nejsou tak jako typický. Jo, kde bychom třeba mluvili o tom, že bavíme se o znacích typický mentální anorexie, ale vlastně ten člověk je v uvozovkách ve zdraví hmotnosti, má zdravý BMI. Takže tomu takhle nemůžeme říct, řekneme tomu jinak, protože vlastně kategoricky nespadá do tady nějaký škatulky toho, že by tady byl prostě klinicky vzato v podváze.
0: V téhle době, v téhle společnosti, v dietní kultuře, kolik z nás je reálně na té škále v té nemocné nebo už trošku patologické fázi?
1: Na tohle vlastně shodou okolností spoustu dat existuje. Obecně, když to teď trošku skrounu na jako vyspělý státy moderní země, tak se udává, že až 70, někdy 80% žen, když teď budu mluvit téhle kategorii, spadá do toho, co už bychom označili minimálně jako ty narušený stravovací vzorce. Vlastně nějaká ta kdyby šedá zóna. Na čemž já vždycky poukazuju, že s ohledem na to, že do toho vlastně spadá tak velká část populace, je tak snadný to normalizovat, že nám to vlastně mnohdy připadá normální. A to už právě se vrací k té myšlence, kdy jsem zmiňovala, že nám to někdy nepřijde vlastně jako tak problematicky, protože je to vlastně součást té společnosti, je to součást té kultury, je to součást toho všeobecného narrativu. A když mi někdo dneska řekne, že si počítá kalorie, tak já neodpovím automaticky, no tak to je ale problém.
0: Ty jsi zmínila ženy, máme zaznamenané i muže.
1: Začínáme mít zaznamenané čím dál tím víc, ale Je to taková nešťastná kapitola celého tohohle tématu, protože budu naopak mluvit třeba zase o poruchách příjem potravy těch klinicky diagnostikovatelných. Když to tak jako shrnu dohromady, tak obecně se udává, že do nějakého celkového počtu 10% mužů versus 90% žen, zjednodušeně řečeno. Ale vlastně z klinické praxe víme, že to ani zdaleka neodpovídá realitě, že je to zásadně podhodnocený. A to není jenom můj osobní názor, to je vlastně všeobecná debata oboru už jako spoustu let. A ty důvody v první řadě jsou takový, že pro muže je o to těžší vlastně označit to chování jako patologický nebo si říct o pomoc. Nebo vůbec vnímat to, že tohle už je problém, protože to ta společnost glorifikuje o to víc. A vlastně to, co bychom u ženy označili jako tohle už není úplně v pořádku, u toho muže s větší pravděpodobností řekneme, to je skvělá disciplína a to je vlastně jako úžasná věc. Já, přestože ty data vnímám jako neskutečně důležitou součást celé debaty, tak vždycky jsem k ním trošku skeptická, protože vlastně záhy dodávám, tohle jsou čísla, ale to je jenom to, co ví ten papír, to je jenom to, co ví diagnostický kritérium, ale zapomínáme tady vlastně na jako obrovský sektor. A i z praxe bych to mohla potvrdit, protože když obecně pozoruju vlastně ty stravovací vzorce, tak si přesně všímám, že to je jenom otázka toho, jak to interpretujeme.
0: Ty ve své praxi hodně taky spolupracuješ s profesionálními sportovci, sportovkyněmi. Zajímá mě, jak často je u nich právě setkávat se s poruchami příjmu potravy.
1: Ještě častější než tý všeobecný populaci, protože to prostředí obzvlášť vrcholového sportu vlastně od základu úplně zdravý není. To si musíme říct na rovinu, protože tam očekáváme vlastně neustálý překonávání nějakých standardů, nějakých norem, limitů. Celý to zázemí vlastně vede k tomu, že pojďme se soustředit na extrémní disciplínu, pojďme ji využívat, pojďme tady posouvat nemožný. A když vlastně někdo funguje od rána do večera 24/7 v takovémhle prostředí, v tomhle narrativu, tak je vlastně v tom podhoubí, kde to tak jako vede k tomu, že dobře, pojďme i to jídlo a vlastně i ten trénink použít jako ten nástroj, jako tu zbraň. Zase debata, do jaký míry je to správný, protože pokud jsem vrcholový sportovec, tak vlastně tohle do jistý úrovně jako dělat musím. A nikdo neřekne, tady už je to ale špatně. Je to vlastně jedna z prvních nabízejících se věcí, kde si ten sportovec může jako velmi snadno podprahově uvědomit, že tak já to teda použiju jako ten nástroj, já to použiju jako tu kontrolu, díky který můžu být ještě lepší, ještě štíhlejší, ještě cokoliv dosadíme. A kdy vlastně se z toho stává ten faktor, který v té hře může mít pod kontrolou.
0: No a mění se to, protože přeci extrémní výkonnost plus restriktivní jezení, to nemůže se to rovnat nic dobrýho. Mm-hmm. Proč si trenéři a trenérky myslí, že je? Mění se to třeba s nějakou novou generací?
1: Já pevně doufám a chci věřit tomu, že se to mění. Už i kvůli tomu, že vnímám, že obzvlášť mladší generace vnímá obecně tu tématiku duševního zdraví a vůbec nějaký udržitelnosti čehokoliv jako zásadně důležitější, než tomu bývalo dřív. Takže chci být pozitivní a snad ne naivní v tom, že se to opravdu mění. Na tom je právě takový jako riskantní, že ne vždycky se to vylučuje s tím jako vnímatelným výkonem na první dobrou. My tomu v praxi říkám, že to jsou vlastně jako funkční onemocnění nebo třeba funkční poruchy příjmu potravy. Je to odpověď na tu otázku, jak může nějaká sportovkyně být tak dlouho v chronickém deficitu, v nějaký jako už třeba hluboký nemoci a přesto podávat světový výkony. Protože to tělo už jako umí prioritizovat a ví, že tady vlastně tohle musí zvládnout, tohle se musí dít. Samozřejmě na úkor toho tlumí jiný důležitý funkce a to je právě to, že se to mnohdy neprojeví hned, ale že si to o to víc sčítá tu daň potom do těch dalších let.
0: Takže třeba krátkodobě ono skutečně to může vyprovokovat, řekněme, dobré výkony.
1: Krátkodobě tomu tak bohužel být může. A to je pak mnohdy třeba i pro toho trenéra, nebo nejenom pro něj, pro kohokoliv dalšího, vlastně to, že mu to v úvozovkách jako stojí za to, že přeci ten výsledek dostáváme a to je to, o co nám tady jde.
0: Já se v téhle epizodě ještě taky věnuju fitness komunitě, protože mám pocit, že mladá generace hodně cvičí, je to vlastně nějaký takový lifestyle, který se spopularizoval a určitě to má hodně přínosu, to, že mladí lidi sportujou, víme, že jsou třeba čísla, že míň pijem a víc sportujem, no, ale zajímá mě vlastně, jak vnímáš ty celý tenhle fenomén, pokud ho vezmeme vlastně v celé té šíři, co ti tam připadá problematický na první dobrou, když se díváš na sociální sítě, díváš se na mladý holky a kluky, kterých chodějí do fitek, vlastně na stránky právě, které nabízejí různé služby, tréninky, supermoderní fitka. Jaký patologie se tam kumulují? Co vidíš ty?
1: během toho, co byla položená ta otázka, tak mě napadlo tolik věcí, že se teď jako snažím udržet v hlavě asi 10 odpovědí. Jedna z prvních věcí a obecně takových jako myšlenek tam v tom skrytých, to, že sice dneska všude slyšíme, jak je tohle všechno důležitý, sport, výkonnost, jo, udržování nějaký kondice, vitality. A to je vlastně ta jako dobrá informace, ono jako na ní není nic špatného. Ale už k tomu přestáváme dodávat to, že aby ta výkonnost mohla fungovat, tak tomu A potřebujeme taky B a potřebujeme to tělo správně vyživit, dostatečně vyživit, potřebujeme mu dávat to zázemí. Pokud od toho těla teď vlastně víc chceme, tak mu ale taky musíme víc dávat, nesmíme na tohle zapomínat. To je jedna věc a součást nějaký jako všeobecný message, která se tam objevuje, respektive neobjevuje. Další věc je potom taky nějaká kompetence za těmi informacemi, protože to, že to dneska komunikuje každý v tom fitness kultu, fitness světě, jo, ty fitka tady byly zmíněny, vlastně různý kanály, kde si pojďme říct na rovinu, že ne každý z těch, kdo to komunikují, je jako expert na trénink, je expert na výživu. A že ty motivace toho, proč někdo říká to, co jak říká, jsou různý a někdo to říká už jenom kvůli tomu, že to tak dělá on a jemu to funguje, což neznamená, že to bude fungovat všem. Že je do toho potřeba jako velká dávka kritického přemýšlení, filtrování informací, což se krásně řekne, ale hůř udělá potom v té praxi, když to na toho jedince prostě targetuje ze všech stran a teď vidí, že ty jeho vzory a ty lidi, který obdivuje a ty lidi, který mají ty figury, co možná chce, tak že vlastně to dělají nějakým způsobem, tak pojďme to cetrlovo dělat úplně stejně. Obecně si myslím, že je to zase nějaký přetlak na to, že sice tady podporujeme jako společnost možná jeden správný směr, ale tam chybí jako to B, který k tomu už není dodaný potom.
0: A máme reálně data nějaký k tomu, že zkrátka na tu mladou generaci, nebo že v té mladé generaci je ten důraz na výkon skutečně větší, že jsme výkonnostní generace, nebo takový byly třeba všechny generace, jenom teď to víc vidíme, protože máme sociální sítě. Hmm.
1: Ty data jsou z mýho pohledu docela rozporuplný, protože vlastně přesně jak bylo zmíněno, ta výkonnost je definovaná jako spousty způsobů, ale našli bychom teď určitě větší prevalenci, protože se na to taky víc zaměřujeme, což je prostě taková začarovaná tématika, protože to, že to víc zkoumáme, samozřejmě znamená to, že nám to bude přinášet víc dat. Tak v tom je to takový nešťastný to interpretovat, ale já bych se nebála říct a potvrdit, že ano, protože vlastně ten kult, i ty dietní kultury a to, co se tady tlačí, tak ono to jako historicky někde vzniklo a je to tady s námi dlouhou dobu. To není nic novýho, ale to, že je to tady s námi dlouhou dobu, znamená, že se to taky intenzivňuje, že to narůstá na síle a že i ten dietní průmysl sám o sobě konec konců a fitness průmysl jako lineárně roste a to je tomu za mě taky velkým argumentem, proč logicky toho od té společnosti taky víc očekává.
0: Z tvýho pozorování všímáš si, že nějaký fenomén it girl, té holky, která brzo vstává, všechno stíhá, cvičí, zdravě jí, že ještě furt je přítomný na sítích a možná očekáváš, že bude i do budoucna přítomný? Protože jsme měli pocit možná nějakou dobu, že to trošku ustoupí. Tak co je to, co vidíš ty?
1: Já mám pocit, že vlastně jako nikam nezmizel, akorát se tak elegantně převlíká do různých kabátků a že dneska to možná už není jako ta it girl, kterou jsme viděli, těžko říct, 5 let zpátky někde jako takovou tu jako jednoznačnou modlu. Dneska má longevity, fitness, pilates, kabát, který jako převlíká podle toho, jaká éra zrovna je. Možná o to náročnější to za sebe dělá, protože přesně těch kabátů na sebe vrství zpravidla víc, ale že vlastně jako nikam nezmizela. A těžko říct, jak predikovat dál, co se bude vyvíjet, ale nemám pocit, že by někam úplně mizela, nemám pocit, že by k tomu věci směřovaly.
0: Možná mě ještě zajímá tvůj hot take na to, co tě nejvíc štve na tom, co se v médiích říká o tělech a jak se zobrazujou těla.
1: Mě všeobecně, a teď váhám, jestli říct štve nebo mrzí, nebo jakou emoci tomu vlastně přiřadit, těžko snáším to, jak se komentují obecně těla v jakýmkoliv kontextu, jako kdyby to byl vlastně předmět něčeho, na co si jako máme právo, jakožto kdokoliv zvenku utvořit názor a ten předávat dál světu. Protože já samozřejmě jsem o to víc ovlivněná tím, co dělám a tím, jak to znám z druhého břehu řeky, ale vždycky k tomu jako silně vnímám to, že neznáme prostě celý kontext, neznáme celý příběh. A teď nevíme, jestli to, že se někde něco komentuje, ať už to je tady tělo sportovkyně na olympiádě, nebo je to internetová diskuze, kde komentujeme fotky někoho, kdo prostě někam něco přidal, tak jako nevíme, co se děje za tou fotkou a jaký okolnosti tam jsou. A to si vždycky hrozně přeju jako předat někam do toho kontextu, protože si myslím, že obecně, kdybychom radši vyzdvihávali jako jiný charakteristiky lidí, než to, jak vypadají, kolik váží, co mají na sobě a jak se nám líbí jejich make-up, tak by byl ten svět prostě hezčí a trošku jednodušší.
0: Ty jsi sama několikrát zmínila longevity a biohacking. Hmm. Tak mě by zajímalo, jak se díváš ty na popularizaci těchto, řekněme, přístupů. Co ti to vlastně vyvolává v tobě? Hmm.
1: Je to taková polarizující tématika, protože zase můžeme na tom pozitivně hledat jako určitě dobrý věci, který třeba s tím, že dneska longevity zaznívá úplně ze všech směrů, který předávají nějakou informovanost a možná jako motivují lidi k tomu, aby se o sebe líp starali a víc řešili to, co vlastně jako dělají pro svoje zdraví a že za něj mají na konci dne zodpovědnost. Ale je otázka, co je vlastně jako tím cílem, protože dneska se spousta lidí žene za tím, že z nějakého důvodu asi chtějí žít co nejdýl odtud jako to celé hnutí, ale vždycky jako k tomu tak dodávám, jako za jakých podmínek, za jakých okolností, s jakou daní, protože mám pocit, že se z toho mnohem víc stává to, že pojďme jako přemonitorovat a přetrekovat a přehekovat úplně všechno a že v tom celém víru potom zapomínáme na sebe a svoje vlastní potřeby a nějaký své vlastní vnímání a že sice všechno umíme na 20 způsobů změřit a porovnat, dát do tabulky a potom vyhodnotit, ale možná na konci dne zapomínáme, jako jak žijeme, jak se cítíme a jestli nás to zase mnohem víc nepohlcuje. Takže jsou na tom určitě pozitiva, ale obávám se, že i z toho, co vidím, mnohem víc směřují k tomu, že nás to vlastně žene někam jinam, kde to být vůbec nemělo na prvním místě.
0: Setkáváš se někdy s tím, že ty moderní gadgety na různý trackování různých našich životních funkcí, že se promění v jakýhosi šikanátora, že zkrátka na konci nemají negativní dopad na naši psychiku?
1: Určitě, určitě a vidím to na denní bázi, ať už je to konkrétní příklady. Sledování, monitorování cyklu ovulace všeho u někoho, kdo se snaží o navrácení prostě zdraví funkčnosti cyklu. Ve výsledku to tu ženu stresuje tak moc, že vlastně se nic napravit nemůže, přestože má data úplně ze všech stran. Nebo snaha o zlepšení spánku a teď jdu teda trackovat jako spánkový fáze, ve kterých, kdy jsem, jak to jako tady vyhodnotím po týdnech, po měsících. Až mě to stresuje tak moc, že kromě toho, že spím se třemi přístroji na sobě, který už mi taky budou ovlivňovat tu kvalitu, tak vlastně jsem natolik fokusovaný na to, že to jako zítra musí být lepší a že chci vidět lepší data, že vlastně zase ten stres z toho bude jako převyšovat jakýkoliv pozitiva. Takže je to právě z toho důvodu jedna z prvních věcí, na kterou se dneska už jako standardně lidi ptám, co všechno sledují, proč to sledují, co jim to dává, co jim to bere. Naprosto upřímně v praxi většinou jsem přesně tím advokátem toho, pojďme ten monitoring jako zjemnit, pojďme ho stlumit, pojďme tohle odebrat, nemusíme mít měření úplně na všechno. Možná je důležitější, že půjdete na tu procházku, když bude dneska venku hezky, než že budeme sledovat, že tam bude těch 10 000 kroků na konci dne, protože to tady nějaký pofidární zdroj jednoho dne prostě řekl.
0: Ty říkala, že říkáš klientům, pojďme to zjemnit, slumit. Co to v praxi znamená? Jak bys doporučila z těchto přístrojů udělat právě toho pomocníka? A asi je to zase individuální, předpokládám.
1: 100% je to individuální, ale vždycky bych začala od té otázky, co z toho vlastně chci získat a jestli s tím umím nějak nakládat, protože často se děje i to, že mi někdo řekne vlastně, co všechno sleduje, jaký data z toho má a když se ho zeptám, jak s tím teda potom vlastně jako naloží, i kdyby to nějak jako vyhodnotil, tak jak to pak nechá ovlivnit jako další dopad. A tam se většinou tak jako zasekneme, protože se dostaneme k té odpovědi. No vlastně nijak. Já jenom jako tady sleduju všechny tyhle věci, které mě tady jako stresují suma sumárum. Takže je dobrý jako zracionalizovat si zase, dobře, tady možná mám nějaký cíle, zdravotní problémy, cokoliv, co je pro mě jako opravdu klíčový a vím, že ty data, které mi to přinese, pro mě budou hrát pozitivní anebo neutrální roli, že prostě nějak jako budou mít svoji destinaci, kam poputuje ta znalost z nich. Pokud to plní tuhle roli, vlastně je to fajn, protože nás to může někam rychleji posunout nebo to může podat pomocnou ruku. Pokud to tak není, tak to tam za mě nemá co dělat.
0: Když jsme u toho měření, tak co ty akalorické tabulky?
1: Nejsem fanoušek. Nejsem fanoušek vůbec. Zase je to nástroj do jistý míry, abych tady jako jenom nesmetla pod koberec, tak pro někoho, kdo nemá vůbec žádnou výživovou gramotnost, vlastně vůbec neví, chce si udělat nějaký základní povědomí o tom, kde jinde najde bílkoviny než v kuřecím mase, možná to může sloužit jako nějaká znalostní základna, kde vlastně se naučí určitý souvislosti, možná zjistí, kolik toho jako opravdu potřebuje jíst, pokud mu s tím někdo dobře poradí a pokud nenechá nějaký pofidární algoritmus si to za sebe spočítat. Ale zase ono to většinou neskončí u toho. Ono to většinou je o tom, že pro spoustu lidí se z toho stane ta past, kdy za tím jídlem najednou víc než živiny a nějaký barvy na talíři vidí ty čísla a kdy se z toho stává jako další výkonnostní pilíř. Dobře, tak tady jako tohle je nějaká suma čísel, kde tady tohle musím naplnit, tohle je můj denní cíl, tohle tady musím dostat, tohle už si dneska nemůžu dát, protože už jsem tady jako v červených zónách. Naprosto nás to dostává pryč daleko od toho. Nevnímáme to tělo, nevnímáme ty potřeby, nevnímáme to, co jako si opravdu říká, protože je pro nás tu chvíli důležitější. Já tady musím jako naplnit ty kolečka a tyhle čísla. Takže já to prostě s čistou duší, s čistým svědomím nemůžu nikomu doporučit a mým záměrem je vždycky samozřejmě předat tu výživovou gramotnost, vést lidi k tomu, aby se opravdu jako zajímali o ty zákonitosti výživy, ale zase existují šetrnější a jemnější cesty, než jít přes to numericky. A přes to, kdy se z těch tabulek stává to, co vlastně začne ovládat ten stravovací režim.
0: Možná by mě ještě zajímalo, jestli kreslíš tu čáru nějak jinak u, řekněme, lidí, kteří jen chodí cvičit, chtějí se udržovat nějak v kondici a u těch, kteří zkrátka opravdu chtějí dosahovat nějakých výkonů v rámci třeba fitness, takže chodí na nějaké třeba soutěže nebo tak. Jak k tomuhle přistupuješ, aby i přesto, že to teda je výkonnostní odvětví, ve kterém, jak jsi sama říkala, tak třeba musíš opravdu ne úplně přistupovat třeba intuitivně ke svému tělu. Kde, jak kreslíš zkrátka to čáru u lidí, protože už jsme mluvili o tom, že se zabýváš i sportovci, sportovkyněmi. Tak jak tohle si řešíš ve své praxi zkrátka?
1: Je to skvělá otázka a přála bych si mít odpověď jako nějak jednoznačně definovanou, protože je pravdou, že pokud se dostaneme třeba do toho světa elitního sportu, výkonnostního, tak vlastně tam skutečně to jídlo a nějaký vlastně jako nakládání strategicky s ním musíme považovat za součást té přípravy. Stejně jako má vrcholový sportovec elitní tréninkový plán, ve kterým se zpravidla prostě nedělají výjimky nebo má nějaký opodstatnění, tak potřebuje mít elitní stravovací strategii, která k tomu povede. Ale ani v těch nejnáročnějších, nejextrémnějších případech, opravdu jako nejvyšších úrovních, to nemusí znamenat to, že je to dogmatická záležitost. Spíš je to o tom, že ten tým odborníků nebo my kolem něj sledujeme spoustu markerů, uspůsobujeme, jsme s tím flexibilní, ale jako opravdu i já na konci dne jsem v tom taková, že je prostě důležitější to, jak se v tom cítí ten člověk, než to, že si odškrtneme něco, co je vlastně jako učebnicově ideální. Protože moc dobře vím, že ve výsledku ta jako první linie nebo ten první přístup jmenovaný ponese lepší výsledek, pokud ten člověk bude jako v míru a v klidu s tím, co to znamená. Ta jednoznačná linie nebo nějaká tady prostě mezník úplně bohužel neexistuje. Ale já na konci dne věřím, že pro všechny na jakýkoliv úrovni i toho sportu je vlastně tím cílem porozumět tomu natolik, aby s tím tělem uměli jako dobře komunikovat a aby věděli a naučili se to tak, jako kdyby sami, že vlastně ten nejpreciznější v uvozovkách plán je o tom, že tak, jak se mění ty podmínky, možná i tréninkový, tak vlastně se mění ty potřeby, takže pojďme být jako flexibilní, reaktivní, pojďme být takový jako adaptovatelní na to, co se mění v okolí. Neslepě následovat něco, co bylo jako jednou řečeno.
0: Možná pojď nám dát nějakou radu nakonec. Zajímá mě, co je tvoje ultimátní rada pro to, jak žít opravdu zdravý život. A možná na těle i na duchu právě.
1: To je náročná otázka na závěr. A mně se skoro chce říct, že jedno z nejdůležitějších věcí je jako udělat si revizi těch přesvědčení a zdrojů a toho, čím se obklopujeme. A je to něco, co konec konců radím i svým klientům. V momentě, kdy děláme třeba nějakou jako první hloubkovou analýzu aktuálního stravování, stravovacích vzorců, tak já se samozřejmě jako hodně ptám a hodně mě zajímá, proč to, co se jako děje opakovaně, proč se to děje, jaký proto máme opodstatnění argumentaci. Často i člověk, když si vlastně klade tyhle otázky sám, tak zjistí, že něco jako dlouhodobě nějak dělá. Drží se nějakých jako pravidel přesvědčení, něčeho, co jenom tak jako stereotypně možná od malička řadu let dělá dokola. příklad úplně takový jako náhodný. Prostě když si tady dávám jako sladkou snídani, tak si tam dám 50 gramů vloček každý den. Proč to je 50 a proč to jako není víc? Proč to nemůže být víc? A teď odkud to pramení? Co by se stalo, kdyby jich bylo víc? Jinými slovy, trošku zpochybnit ty svoje vlastní věci, pozorovat se, kdybych na sebe koukala svoje stravování jako optikou jiného člověka a ptát se sama sebe, proč já to dělám tak, jak to dělám. Často dojdu k tomu, já to dělám takhle, protože to tak dělala moje mamka. Protože mě to tak učila celý dětství. Dělám to takhle, protože to sleduju u svého okolí. Dělám to takhle, protože to vidím tady na Instagramu každý druhý den. Je to takový ten jako první možný krok k nějakému jako revalidování, reevaluaci, jestli mi to tak dává smysl, jestli to tak chci dělat i dál. Takže ono to není úplně tak jednoduchý, jak to teď popisuju, samozřejmě, když na to koukáme sami u sebe. Ale projít si tím dnem a zkusit si to pozorovat i jak kdyby pod mikroskopem s tím kritickým okem a pokládat si k tomu tyhle kontrolní otázky.
0: Já moc děkuju, Marka.
1: I já děkuju.
2: Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. Autorka Adéla Šponerová. Kreativní producentka a dramaturgyně Veronika Rupert. Hudba Tokyo Drift. Mistr zvuku Jan Brauner. Vizuály Viktorie Macánová. Série Stělesnění poslouchej na wave.cz, na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrt storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.
1: Pleják.
2: Pleják.
1: Hudební mix Rádia Wave.
2: Hudební mix
1: Rádia Wave.

0: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

řek, vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti.

0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

prosince protiklad.

Prosím tě, odejdi pryč. Rodiče o ní chtějí spát, ale ty jsi samotnýho prosince protiklad.

0: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny.